Maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.

Maturanti Bacha. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
1: Nebo ještě dál.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise ona dnes.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Haló?
0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná. To je pan Kašpár?
3: Ano, správně.
0: Helejte se, já jsem viděl váš inzerát v anonci, že pro sebe hledáte zajímavé uplatnění.
3: Ano.
0: Helejte se, já bych pro vás nějakou nabídku.
3: Poslouchám.
0: Já bych potřeboval, abyste vozil Helenku.
3: Prosím, koho?
0: Jde o to, že ona prostě potřebuje, aby ji někdo vozil prostě na kšefty, rozumíte? Ona totiž tančí u tyče, Helena.
3: Jo, no.
0: Máte s tím nějaký zkušenosti?
3: No, já jsem dělal multilevel ve finančnictví.
0: Já tady čtu, že máte zkušenosti z toho bojového umění.
3: Z bojového umění?
0: Do z toho marketingu.
3: No jasně, mám.
0: To je dobré. Prosím vás, to je nějaká škola Shaolinu, nebo co to je?
3: Ne, teď si nerozumíme. Proč potřebujete někoho takového?
0: Já bych potřeboval někoho právě nějakého drtiče.
3: Víte to, já jsem obchodník, já jsem přes ten obchod spíš.
0: No když to bys se taky uplatnil tam. Protože ono je potřeba potom od těch klientů vybrat peníze za služby.
3: Pojďme si domluvit schůzku.
0: Vyšíte se mnou nebo Zelenkou?
3: Kdo má právo o tom mluvit?
0: Právo o tom mluvit má skoro jakoby každej, respektive samozřejmě musí být starší 18 let, že jo? To je pochopitelný.
3: Tak prostě s někým kompetentním.
0: No nejvíc kompetentní je Helenka, to vám můžu říct, že já jsem jí poznal a je velice kompetentní.
3: Jasně.
0: Takhle, co se týče financí?
3: No, já bych si v každém případě představoval fixní plat, abych měl nějakou jistotu, že něco dostanu, aby to nebylo ohledně...
0: No, já zas bejt vám, abych toho nešel takhle po hlavě, jako mít jistotu, že něco dostanete. Radši bych to dělal s gumou, že jo?
3: No.
0: Já nevím, vyhovovalo by vám, že vám dá Helenka fakturu?
3: To by šlo.
0: A nebo vám to taky může zaplatit v naturálích?
3: Víte co? O čem se teďka už vlastně bavíme?
0: No o píchání.
3: Pane Mrázek, máte si zájem setkat?
0: Jako s váma?
3: Jo.
0: Ne.
3: Ne. No tak potom teda naschledanou.
0: Naschledanou.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Prosím.
0: Haló?
3: Prosím.
0: Haló, prosím vás, to je Rado?
3: Já jsem Rado.
0: Dobrý den, prosím vás, já volám z Českého hokejového svazu a vy jste reprezentant.
3: Moment, to bude asi nějaký omyl.
0: Vy jste reprezentant Slovenska, teďka pro nás. Díval jste se na hokej?
3: No jasné.
0: A co jste tomu říkal?
3: No paráda.
0: To je ostuda, co, že to ty naši nevyhráli ve finále?
3: Vyhráli minulý rok, nemůžu každý zase.
0: A vy jste fandil Rusům, nebo?
3: Ne, já jsem Slovák, já jsem fandil Slovákům.
0: Slovákům se normálně fandil, jo?
3: No.
0: Co se tam děje?
3: Oslaví. Hoši oslavují majstra, takže je to tu veselé.
0: Jako mistra na stavbě, jo? Nějakýho. Ještě pořád slaví, jo?
3: Jasné. Všetci jsou tu jako mírně spoločensky unavení a všetci oslavují, takže je to...
0: A jak jste se cítili, když naši vyrovnali na 3-3?
3: Jaký vaši?
0: No, naši přátelé ze Sovětského svazu.
3: Hej, chlapi, ale o co tu vlastně jde, já vůbec nechápem.
0: Jde o to, že vlastně ten titul vám nepatří, víš co, protože to si zasloužíme spíš my, a nebo Japonsko, že ty hráli mnohem líp.
3: To určitě.
0: Víš co, jako, já nezlob se, ale vy si ještě musíte počkat, ještě jste hokej, vy jste ještě nedozráli, víš. Ještě jak 2-3 roky a pak možná jako dostat se nějak do toho semifinále třeba, ale...
3: To mi chcete jako naznačit, že my jsme to nějak nepravom vyhrali ten titul, alebo jak to má chápat?
0: Ne, já jsem jenom chtěl naznačit, jako že kluci z Ruska byli unavení, že jo, po tom zápase s náma vlastně a...
3: Čau.

0: Kluci! Kluci, tak já vám gratuluju, vidím, že jste rozjetý jako mašiný.
1: Tak prosím.
0: Říkám, pohodě kluci, já vám gratuluju, vidím, že jste rozjetý jako mašiný, tak si to užijte, jste zlatáři, nazdár.
1: No jasné, díky moc.
2: Maximum tvý muziky. Evropa 2. 8.

0: show. Za 3 vteřiny. Je to tady, Katka Říhová, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Evropa 2.
1: A jdeme rovnou na zprávy. Dnes začínají volby. Voliči v Česku začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst, městysů a vesnic, v nichž žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole senátních voleb ovlivnit budoucí složení sil v horní parlamentní komoře. Lidé mohou hlasovat dnes nebo zítra do 14 hodin. Hasiči zhruba hodinu před půlnocí uvolnili kamion, který ve středu večer uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím 2 vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Teď už má slovo Zuzka.
2: Konstantinovy lázně na Tachovsku, jediné lázně v Plzeňském kraji, obnoví více než 12-hektarový lázeňský park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu, obnoví zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Úpravy za 72 milionů korun mají být hotové v roce 2032. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1. Navázali na úterní výhru v Lize mistrů a ukončili sérii 2 porážek v nejvyšší domácí soutěži. Hokejisté Sparty pak podlehli v předehrávaném utkání 9. kola Brnu 3-4 v prodloužení.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Neprůjezdná je teď D1 u Šmejkalky směrem do Prahy. Na mostě Šmejkalka v omezení na 24. kilometru uzavřeli dálnici po dřívější nehodě. Kolona už je od kilometru 28.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Ráno je chladné, teploty jsou od 5 do 9 stupňů, na jižní Moravě je kolem 11. Z počátku dne bude ještě slunečno, pak se postupně přidají mraky. Dnes k nám bude proudit chladný vzduch od severozápadu až západu. V něm bude citelně chladný než včera, maxima budou většinou jen do 15 stupňů. Pouze na jižní Moravě čekáme tepleji až 17 stupňů Celsia. Tolik dnešní první zprávy. Vstáváte s páteční ranní show s Leošem Marešem a Katkou Říhovou.
0: Ty máš vlastně ve mně prvního posluchače.
1: Jo, to akorát, tvoje.
0: Jakože prostě já se jako jedu tím autem, poslouchám to rádio, teď slyším, co říkají v tom rádiu a dělám to. Teda to moje je slyšet do vysílání.
1: Ano.
0: Já to takhle dělám vlastně celý život. Když jsem třeba po roce v Talentu nebo po roce v Superstar, tak přesně dělám takový to Ale jo. To, co dělají ty lidi na tom gauči, jo. Víš, akorát já mám zaplý mikrofon.
1: A zaplacíno.
0: Ale jako dělám to hlavně z lásky. Dobré ráno, lidi. Dneska je 9. října a já trochu tuším, co nás čeká v následujících 3 hodinách.
1: To je dobře, že to tušíš.
0: Já to tuším. Dneska to hodně tuším, že jsme to hodně připravovali, to vysílání dnešní. A bude to... Já vlastně vůbec nevím, jak to na lidi bude působit. Mm-hmm. Je to takový... Máme připraveno něco, co bude hodně

0: Už to řekni.
1: Zvláštní. Já jsem chtěl říct zvláštní, že nechci říkat jako, to je super, prostě pecka, emoce, fantazie, je to takový zvláštní.
0: Zvláštní a zajímavý.
1: Zvláštní nechceš, podle
0: nechceš,
1: mě.
0: Nechceš, no.
1: Takový to, dneska ranní jsou zvláštní, no tak to nic. Ale já to musel říct.

0: chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Mám to ještě dovysvětlit?
2: Asi jo.
1: Počkej, vlastně vlastně nalákal jsem tě, nebo jsem udělal medvědí službu našemu programu?
2: No, zatím si mě nalákal. Tu medvědí službu si možná udělal tím, co si připravil, ale to ještě nevíme. Já nevím.
1: Takhle.
2: Tak říkáš, že to je zajímavý, tak já, to na mě nepůsobí moc pozitivně, no, ale...
1: Já to rovnou trochu poodhalím.
2: Tak jo.
1: Dneska bude hodně Patrika Hezuckého.
2: No, tak ale to je super.
1: Jo?
2: To jo. Tak to se necháme líbit.
1: Takže takhle. Všechno to, co jsem tady říkal, ty bláboly, se týkalo té obavy, jestli to na vás bude působit tak jako na mě.
2: Hezky
1: a samozřejmě hezky v závorce trochu smutně. Mm-hmm. Ale máme takovou událost tady, ke které se dostaneme a díky tomu to bude. Takže takhle jsem to jako odhalil, ale první hodina bude normální, takže v pohodě, jdeme na to, ranní show začíná.

0: Ranní show One Love. Přesně tak, ranní show je One Love, One Life. Hmm. To jsme my. Láska a život.
1: Já tady mám jednu takovou věc, která se mně včera hrozně líbila. Narazila jsem na ní a je to pozvánka na akci.
0: Ano.
1: A ta akce se jmenuje Mama je zpět party. Slyšel jsi o tom?
0: Mama je zpět?
1: Mama je zpět.
0: Jakože maminka se vrátila?
1: Jo. Mama je zpět party. A
0: to je dobrý.
1: Ty jako pořadatel akcí, tobě by se to mohlo líbit, protože to je velký koncept, kdy se pořádá party s DJem, jsou tam bary plný prostě barmanů a je to akce, která je fakt jenom pro ženy. Akorát se, jo.
0: Jakože je to party pro ženy, které chtějí po nějaké pauze, kterou strávili rozením dětí. Je to správný
1: tvar? Jo, rození dětí.
0: Rozením dětí.
1: Ano.
0: Milé ženy, které se strávili nějaký čas rozením dětí, a teď jste si říkali, že už by to chtělo zase něco jako dřív.
1: Ale ještě se necítíš úplně na to, jakoby konfrontovat se s jinýma mužema.
0: Jo, takhle o tohle jde. Že tam holky se ani nemalujou a jdou nám normálně.
1: No tak můžou, ale dělají to jenom pro sebe nebo pro svoje kámošky a je to prostě bezstresová party, mi se to hrozně líbí.
0: No to nevím teda bezstresová, protože já mám pocit, že největší soupeřkou všech žen jsou ženy.
1: Dobře, ale, musíš mít jakoby nějakou porotu, nebo jak bych to řekla, jako někoho, no, kvůli komu to třeba děláš,
0: ale
1: ne?
0: Ale děvčata, teď vy jste porotkyně sami sebe. Já si myslím, že když jdeš na party, tak se ani nebojíš toho, co si o tobě řeknou kluci. Vzpomeň si na konferenci Evropy 2. Nejde o to, co kluci, že kluci jsou z tebe vydřený z podstaty. Ale co kolegyně, holky, že jo? Vy jste nejtvrdší souci, nejste?
1: Asi jo, no.
0: A ještě jedna otázka. Prečo se to volá Mama je zpět? Prečo to nie je Máma je zpět?
1: Protože je to v Bratislavě.
0: A kdy
1: tento fenomén.
0: A kdy jdeme?
1: No právě, že má tendenci tenhle velký koncept, protože to má jako úspěch.
0: No.
1: Přerůst i hranice a už se mluví o tom, že to bude třeba brzo i v Česku. A ještě je super, že je to začíná o 7:30 a končí to v 11:00.
0: Je to jenom pro ženy?
1: Jo.
0: Tak pozor, možná tady ta akce už dávno je. Akorát se tak to nevolá. Ranní show, dobré ráno, vy jste určitě na tom byla už.
2: Dobré ráno.
0: Ne, tak mi ne. Vy voláte, že byste chtěl lístek. Mně to je jasný, že si nesoutěžíme o lístky. Já chápu, že byste šel na Mama je zpět, abyste si užil.
2: Ne. Já se chci jen vrátit ke včerejší věci.
0: A to?
2: Když jste končili ranní show, tak jste říkali, že budete oba 12 zítra.
0: To je pravda.
1: Ne, to byl jenom takový nápad, ale nebyl dotažený, víš?
0: Počkej, to je pravda. Ty jsi dobrý, ty jsi to poslouchal včera v 9 i teď v 6 ráno, jo?
1: No ale hlavně počkej, my nazí jsme, víš?
0: Nejsme, ale jdeme na to teda. Pozor, Mama je zpět. Hele, díky za připomenutí.
2: Jo, díky.
0: My bychom se slíkli, ale problém je, že nám by potom zablokovali Instagramy.
1: Jo, takhle.
0: Ale ne kvůli tomu, že jsme nazí, ale kvůli tomu, jak vypadáme. Leoš Valeš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: Já nevím, co, proč zpívám. Jakože...
1: Je ti do zpěvu.
0: Asi mi do zpěvu.
1: Je pátek. Jo, počkej, to jsem četl. To je dobrý. Víš, jak si můžeš prodloužit víkend?
0: Ne.
1: Prožij ho v plenku. Co?
0: Přesně. Není delší minuty ve vesmíru, než když seš v plenku. No. To je nejvíc.
1: Takže to.
0: Jak si můžeš prodloužit víkend? To je skvělý tip. My jsme za chvíli zpátky. Máme pro vás neuvěřitelný program. Vydržte.
2: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno.
5: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
15: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
16: Chceš válku? Tak tady máš válku.
15: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
17: Všude kolem jsou žraloci.
15: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
18: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Podestýlková vejce 30 kusů v Bila klubu za 78,90 pouze v pátek, nebo Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90. Bila, to dobré začíná u nás.
19: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
20: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
21: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění Seveřanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
22: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, ano. Zpátky k muzice, zpátky k ranní show na Evropě 2. 6 hodin 20 minut. A k nám přichází takový velký pán. Jakub Kohák se jmenuje.

0: je Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 i před víkendem, ale hlavně dobré ráno Jakube Koháku, počkej, dobré ráno, posloucháte, říkal jsem před víkendem, je tady ano. Svět podle Koháka, to jsem ještě neřekl, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeju.
3: Dobré.
1: Ale my posloucháme, vy posloucháte. Oni poslouchají.
2: My mluvíme.
1: Dámy a pánové, ano. Jsme jednak před víkendem, ale jednak před narozeninami našeho kamaráda.
2: Řekl to dobře.
1: Jakuba Koháka. To jsi taky ty ten kamarád.
2: Nekecej.
1: Mohli jsme říct, jsme před narozeninami našeho kamaráda Vojty Dyka třeba.
2: Třeba, ale ne, jsem to já.
1: Zítra máš narozeniny.
2: Je to tak, 10.10.
1: To se dobře pamatuje.
2: To je to jsou vlastně dva drezy dvou útočníků.
1: No, dvakrát Messi.
2: No, řekněme Messi a Pelé, proč ne?
1: Je to tak?
2: No proč ne, nebo Maradona?
1: U vás to je ten byl takový ten, co odešel, ne?
2: Ano.
1: Ten vysoký, jak se jmenuje?
2: U nás?
1: No.
2: Kam odešel? Kdo?
1: Myslím, do Španělska někam šel.
2: Kdo to je?
1: Krejčí, ne?
2: Ládík?
1: Měl desítku, ne?
2: Že ne.
1: Aha, dobrý.
3: Ty naše fotbaly, já nevím.
1: Sorry,
3: pojďte probrat radši horoskop. Když horoskop. Má Jakub narozeniny 10.10., tak je váha.
2: Ano, a co se tam
3: píše? Pravda, no, že vážíš každý slovo.
2: No, jo, dobře. A co tam máš dál ještě?
1: Nikdo neváží méně slova.
2: Ano, co tam ještě je?
3: No, počkej, váhy, no samozřejmě jsou rozvážní a taky mají problémy s váhou.
2: A vyvaruj se masa. To tam není?
3: Co?
1: To není vyvaruj, není jako váha. Jo. To není derivát toho slova.
2: Aha, promiň. No ne, čteš ten horoskop, tak jsem
3: já
2: si
3: já ho nečtu, to já vím, protože...
2: Jako vědma?
3: Prostě, ne, protože moje dcera je taky váha, takže...
1: Tak.
3: Já jsem zkoumala, jestli
2: tak vůbec, uděláme společnou party.
3: Já jsem zkoumala, jestli vůbec chceme.
1: Co má společného tvoje dcera a ano. Jakub Kohák, když se na to podíváš astrálně?
3: Ano.
2: Tak. A kastrálně,
3: já samozřejmě Jakubovi preference zas až tak neznám, ale
2: no.
3: ona třeba jakoby strašně ráda chodí na nočník, tak nevím, to můžeš...
2: Já chodím rád jako na noční zase. A vracím se k ránu.
1: To
2: je podobné.
1: Ty chodíš na takzvané zábavové noční.
2: Ano.
1: Ty říkáš manželce, sorry miláčku, ale mám zase noční. A to myslíš, že jdeš do baru.
2: Ano.
1: A zítra to asi bude velké, ne?
2: Uvidíme.
3: Jak to budeš slavit?
1: No 70,
2: já vám řeknu
1: to se musí
2: přesně,
1: oslavit.
3: Proč jsi nás nepozval?
2: Já vám řeknu přesně, jak se to bude slavit.
1: To se musí oslavit takováhle.
2: To se oslaví. Protože, pozor, zítra, já jsem totiž byl, přátelé, angažován do muzikálu Děti ráje.
1: Do té dvojky?
2: Ne, do jedničky.
1: To se ještě hraje?
2: Ona se právě vrátila teďka do hal.
1: Že dvojka...
2: Dvojka asi jede někde, to dobře. Nevím, ale tohle to je ta jednička.
1: Mm. A jsi v halách.
2: A zítra právě jsem v hale.
1: Na svoje narozeniny?
2: Ano, takže očekávám strašidelně velký dort.
1: V německém hale?
2: Ze kterého vyskočí třeba někdo z něho vyskočí.
1: Eva Perkausová třeba.
2: To by byla, ježišmarja.
1: Napadlo teďka, nevím proč.
2: A nebo Perka Eukausová.
1: A nebo řekni, kolik ti je?
2: 45.
1: Ne.
2: Dobře, ale když to čteš jako
3: to
2: zprava doleva.
3: Jednou v životě říct pravdu, jednou.
1: Ne, teď to řek.
2: Když to čteš zprava doleva.
1: No a já myslím, že ti je trochu víc, ne, kecám.
3: Jo, totiž takhle,
1: zajímavý
3: to,
1: je,
3: když to čteš arabsky.
1: Víš, co je zajímavý?
2: Ano.
1: Že když se podíváte na Wikipedii,
2: yes.
1: Jo, tak je napsáno, že Jakub Kohák se narodil 10.10.1972 nebo 1974.
2: Ano.
1: Tam jsou takhle dva údaje.
2: Je to tak?
1: Nikdo neví prostě.
2: Tenkrát se ještě nedělali jako roky a maminka ví, jako, že byla hrozná zima.
1: Totiž,
2: ale ne, už se neví přesně, která zima to byla.
3: Asi nebyl papír.
2: Nebyl.
1: Jakub Kohák.
2: Byl jenom střelný práh.
1: Jeho věk se určuje podle letokruhu.
2: Je to tak, ano.
1: Takže ti je 54.
2: Je to tak.
1: 54. Všechno nejlepší, Kubu, že se zítra neuvidíme. A jenom
2: děkuju,
1: řekni, prosím
2: ano.
1: Tě, kde má vyskočit Agáta Hanechová z toho dortu?
2: Prosím,
1: to si neřek.
2: Zítra se to koná.
1: Ty jsi řekl jenom v hale, ale my nevíme.
2: Je to zítra, prosím tě, tam, kde se vaří pivo.
1: Takže v Brně? Je to Starobrno?
2: Není to tleto pivo.
1: Není to Starobrno?
2: Není to tvoje nejoblíbenější, je to to druhé tvoje nejoblíbenější.
1: Je to nejoblíbenější. Moje nejoblíbenější. Dřív jsem pil pouze Starobrno. Tak já nevím, kde se vaří
2: tak
1: pivo.
2: Tak ještě, takové je to velmi slavné pivo.
1: Krušovice.
2: Ano, a ještě je to ještě nějaké jiné
3: místo,
2: ti napadá?
1: Braník.
2: Dál.
1: Kde by se ještě mohlo vařit? Pivo.
2: Schválně.
1: No. Tak já řeknu Agátě, že jí do té Plzně hodím.
0: Ranní show Evropy 2.

0: Někdo nám tady telefonuje, že by zajímalo, co má na srdci ranní show. Haló?
1: Dobré ráno.
0: Tak co pak?
2: Dobré Leo. Ráno.
1: Leošku a zdravím Jakuba, Kateřinu.
0: No.
3: Ano.
1: A přejeme mu všecko nejlepší.
0: Všechno nejlepší, Kubo.
1: Kubo.
2: Ano, nejlepší.
1: Nejlepší rodičovskou

0: To se oslaví. Dneska bude speciální show, ona už je teda. Lidi, co nám volali, byli taky rozjetý,
1: viď? Jo, jo.
0: Tam to prostě jede. Představ si, že na tom večírku pořád jsme. Vy jste furt v tom autě, že jo?
2: Ano.
0: A vy takhle se milujete, vy takhle milujete svoji práci, vy máte náladu, jak my, jakože máte takovouhle náladu dobrou.
2: Jo, máme. Vy nám tu náladu vždycky zlepšíte.
0: Vy jste hodní.
3: A jinak se známe z Žulové, z Bahesy.
0: Ježišmarja, Žulová, konec světa, tam se, tam se jede.
3: Jirka Vyraselý tam hrával taky.
0: Tam se jede, a normálně tam je slepá ulice, tam jedeš a víš, že dojedeš do Žulové, tam je dýza a už to nepokračuje.
1: Kde to je?
0: Kde to je?
1: Jeseníka.
0: Tak vás moc zdravíme, přátelé. Co bude v následujících minutách? Poslouchejte dobře, bude to takový zvláštní, jo? Ale hele, v dalších minutách bude Ben Kristoval.
1: Mhm. Super.
0: Tereza Kendlová, která taky to se oslaví.
1: No.
0: 40, přátelé. Tereza Kendlová kulatina. Yeah. Jo? A pozor, Patrik Hezucký. Je to tak.
3: To rádi zazpomínáme s vámi.
0: Přátelé, já jsem s ním strávil včera celý den s přípravou toho vysílání, takže jsem zvědavý, co tomu řeknete, ale bude to...
3: Tak se těšíme.
0: No tak jo, a vy budete ještě po 7. hodině v autě? To už ne.
3: My začínáme, jasně.
2: No já jo, ještě.
0: Tak jo. Tak za chvíli... Já
2: pokračuju z Ostravy do Novýho Jičína.
0: Tak za chvíli jsme zpátky. Ahoj děti. Čau.
4: Kde to stojí?
0: Ježíš, ty byli fajn.
1: No jo.
0: To byli jak nějaký známý, ale mně se líbilo, jak mluvili najednou.
1: No, to jak my.
0: Přesně, oni byli jak nějaká ranní show v autě.
1: Jo, jo. Tak teď se podíváme na silnice. Neprůjezdná je D1 u Šmejkalky směrem z Brna do Prahy. Na mostě Šmejkalka v omezení na 24. kilometru uzavřeli dálnici po dřívější nehodě. Kolona se tvoří už od 28. kilometru.
5: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
6: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
7: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Evropa 2, 88.

0: Neo 256 GB za 14 990, iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990, Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
4: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
5: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: 6 hodin 41 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Než se podíváme na Bena Kristovao, který tady byl minulý týden. Mm-hmm. Ty jsi tady nebyla.
1: Já jsem tady nebyla.
0: Takže jsi to neviděla.
1: Ne, ani neslyšela.
0: Ani neslyšela. A zajímá tě to?
1: Jo.
0: Tak co máš říct, jo?
1: Tak všichni jste říkali, že Ben byl skvělej.
0: Ben byl skvělej, Ben byl skvělej. Než se k tomu dostaneme, včera jsem byl v kině.
1: Už zase.
0: Zase, byl jsem na...
1: To už říkám třetí den,
0: jo.
1: To už zase.
0: Byl jsem na Bradu Pittovi s pejskem.
1: Ty jo, a co teda?
0: To je Heart of the Beast, jmenuje se to Srdce divočiny, nebo něco takového. Hmm. Prostě Brad Pitt je na Aljašce, jako bývalý voják se svým psem, nemá manželku, nemá děti, je jenom s tím psem, veterán z války a jsou tam a užívají si
1: samotu,
0: klid, že nejsou ve válce.
1: Aha.
0: No a ztroskotá letadlo, dostane infarkt, když řídí a teď se snaží přežít, protože se spadne to letadlo do divočiny a uprostřed Aljašky nikde nikdo. No a nebudu popisovat ten příběh, jak to probíhá, ale mám takový jako mám takovou kovsůvku.
1: No, poděl se.
0: AI medvěd.
1: O, nepříjemný.
0: AI souboj AI losa s AI vlky.
1: No, dobře, ale
0: počkej,
1: jak...
0: Počkej, potom,
1: jo,
0: potom AI kláda přes řeku. Jakože úplně zbytečně. Mm-hmm. A pak samozřejmě další vlci, zase AI souboj, AI pejska s AI vlky. A já si říkám, že to je v háji.
1: Je a to... Brad Pitt byl...
0: Brad Pitt byl, nevím.
1: Opravdický.
0: No, občas podle mě. Ne, asi.
1: Nemá AI svaly?
0: No hele, jakože já si myslím, že jak to jde strašně rychle, že ty tvůrci jsou v pasti, protože podle mě, když to dělali před rokem, tak to bylo v pohodě. Ale teďka, jak to jde rychle, tak to vidíš a normálně je ti z toho jako špatně. Že to vlastně jako nechceš prostě. Ty prostě
1: dobře,
0: nechceš to AI.
1: Jak to dělali dřív? To přece taky používali nějaký filmové efekty.
0: Triky.
1: No.
0: A já mám teda teorii, chci ti říct. Mm. Já si myslím, že je tady trošku problém s jednou věcí. Že dřív, takhle, digitální zvířata byly vždycky oprus.
1: Jistě. Ale, Jurský park tady...
0: Jasně, ale dřív, to si řekla skvěle, Jurský park, dřív to mělo totiž takový nádech, že podle mě ty filmové studia utratili bambilion, aby tě jako pobavili.
1: Mm-hmm.
0: To znamená, byly tam triky, ty jsi to třeba jako viděla, jo?
1: Ano.
0: Ale říkala jsi si, ty kráso, tomu zůstat peněz, CGI, Industry Light and Magic, $100 milionů utratili, abych tady prostě viděl přílet talíře, nebo přesně dinosaury.
1: Ano.
0: Jo? A jakože jasně, trik, ale asi byl jsi jim jako vděčný, že vidíš něco, co bys jinak nemohl vidět.
1: Mm-hmm.
0: Jo? A teď mám pocit, to je taková moje myšlenka, že se propisuje teďka do té emoce něco jiného. A to, že jak všichni ví, že to AI je zadarmo v úvozovkách.
1: No, v úvozovkách, hodně v úvozovkách.
0: No, hodně ne, ve srovnání se $100 milionem prostě na triky. Tak já mám pocit, že, nebo já ho mám teda, že lidi začnou to vnímat tak, že nás ojebali. Aha, tak tady nechtěli točit tohle, tak to hodili do AI. A vlastně dostává to takovou pachuť, tyjo.
1: Na nás někdo šetří, veď?
0: Já jsem z toho byl úplně špatnej, tyjo. Hlavně jako, až prostě projde nějaký AI film, tak ta AI může vyrobit milion filmů najednou, jo? A kdo jako na to bude koukat?
1: Mm.
0: A hlavně pozor, budou
1: Perifikovaný.
0: Filmy, každý bude mít ten film jiný. Někdo má rád happy endy, jak to skončí dobře, někdo je tvrdý, tak umře, ten hlavní
1: hrdina. Ty to mi nevadí.
0: Každý bude mít ten svůj, no blázinec.

0: Omlouvám se, ranní show na Evropě 2, opět o AI, 6.49. Mám pocit, že frekvence debat o AI roste také ve společnosti. Nebo to je jenom v mojí bublině?
1: Ne, určitě, určitě.
0: No, protože s tou emocí, že včera jsme byli na filmu s Bradem Pittem a jeho pejskem a že tam bylo strašně moc AI, nebo vlastně ani to nebylo strašně moc, ale jakoby podle mě vzniká emoce, to jsem se chtěl podělit s váma, že lidi na to začíná být alergický.
1: Ano.
0: Že nejde o to, že líbí, nelíbí, ale že vlastně v okamžiku, kdy se jich to dotkne, jakože projde jim vzorným pole něco AI, tak jsou jako naštvaný, začínají být.
1: A já ti řeknu ještě další level téhle naštvanosti. Můj manžel se živí jako grafik.
0: No.
1: Takže si dovedeš představit, s čím on se vlastně potýká, ještě ze svého odborného pohledu.
0: No.
1: Je ta záplava všech těch plagátů, který vypadá jak přes kopírák.
0: No.
1: Prostě jako, že dehonestuje tu grafickou práci, no ale bavili jsme se spolu o tom a on říkal, že si prostě myslí, že lidi z toho budou časem tak otrávený, že to jako totálně ztratí kredit.
0: Já si totiž myslím, že to není časem, to se bude dít třeba v řádu dní skoro. Hmm. To je exponenciální růst, že dřív to byly měsíce, týdny, teď je to podle mě třeba fakt v řádu dní, že třeba lidi budou naštvaný v úterý už. Fakt,
1: další plagát na dětskou oslavu vytvořený v umělé inteligenci.
0: Co se určitě stane, a to je moje predikce, teď se označujou věci, kde je použito AI.
1: Uh-huh.
0: Jako za chvíli, a opravdu za chvíli, se začnou označovat věci, které nejsou AI. A bude to jako, když máš třeba nějaký organický mlíko nebo něco, bez použití konzervantů a bez použití cukru. Takže budeš mít prostě post a normálně budeš psát, tady není použito AI. Jo? V tomhle videu není AI. Na téhle fotce není AI. Lidi to budou brát jako kredit a budou to hlásit. Ne, že se budou přiznávat k AI, ale budou dělat, pozor, tohle není AI.
1: A zachytil jsi tu zprávu, že studentům teďko se trošku zkomplikuje život, protože bude vodoznak na všech textech, který vygenerovala umělá inteligence a takový to, jak teďko měli takový to obdobíčko, kdy si mohli spoustu prací napsat pomocí ChatGPT a nikdo to vlastně asi nepoznal úplně. Tak teď přibude vodoznak, to je dobrý.
0: To je dobrý. Já jenom včera jsem měl třeba tři různý témata, nebo tři různý rozhovory na to téma. Potkal jsem se třeba včera s Markusem Krugem, Markus Krug, který dělá Zrádce.
1: Mm-hmm.
0: Bavili jsme se o tom.
1: Zrádci jsou v AI.
0: No, jsou tam chvíle, možná v nějaký grafice, já jsem to jakoby nechytil, že se to AI asi používá. A říkal mi Markus Krug, že dostávají neuvěřitelný hejty, kdykoliv použijou AI. A že to je nějaká skoro až organizovaná sekta, která bojuje proti tomu AI. A že to dávají všude na všechny platformy do komentářů a že jenom je donutěj to úplně vypnout. Že takhle moc to nenávidějí. A do toho mluvím se svojí manželkou a ta mi říká, víš, co dělá AI? Apple Music a Spotify začalo míchat tvoje random skladby jako DJ. Možná už je to deal, možná to víte. To jenom včera mám tyhle ty informace. Jenom včera jsem zažil Breda Pitta, Markuse Kruga a moji manželku, která mi řekla, že ona se dělá playlist random. To znamená, má jednu písničku, druhou písničku, třetí písničku, náhodný písničky.
1: Ano.
0: A ta aplikace jí začala nabízet, že to promíchává jako DJ. To znamená, že ona neví, co bude další písnička. Ona nevybírá další písničku. To vybírá Monika. Uh-huh. Ale libovolný dvě písničky, ona říká, že jí celá se odpočítává čas do konce skladby. Jo, a najednou, je tam třeba minus 25 vteřin, a najednou to skočí o 10 víc, na minus 35 a ozve se pod tou písničkou, kterou si pustila, už začátek té další písničky, kterou navolila třeba před 5 minutama.
1: DJové nebudou mít co žrát.
0: DJové nebudou mít co žrát a ona mi říká, ze svojí vlastní, jakoby, samozřejmě svým stylem říká, tak já budu dělat taky DJku, jako ta Šiková třeba. A já, Šiková dělá DJku, jo, Šiková, od Patrika.
1: Je Šiková, je šikovná.
0: Je šikovná. Tak já si kam stoupnu a Apple mi to bude pouštět. A já, hustý.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
3: Vybavujete domácnost?
0: Jo.
3: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz.
2: Prodoma. Pomáháme s Europlasmou.
8: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
10: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
11: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
11: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
12: Bez generace E2 by to nešlo.
13: Děkujeme.
12: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
14: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
12: Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
12: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
16: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
12: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
19: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
20: To je Domanský.
19: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
21: Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta. Tečka.
22: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, 6.57, za chvilku zprávy a zajímavosti tady budou. Wow.

0: Katka. Tak Katko, jak se máš?
1: Upřímně.
0: No?
1: Jsem trošku nachcípaná.
0: To je zpráva. Katka Dýhová v 7.00 a zpráva dne je trochu nachcípaná. Prskli to na tebe na konferenci Evropy 2.
1: Myslím si, že ano.
0: No. Takže příběh nekončí. Tedy takzvaný nemocniční příběh nekončí.
1: A tak je to klasický říjen, sichravo, tohleto, zimičky.
0: Zimičky.
1: Tak mám tady čaj s medem.
0: Čaj s medem. A další zprávy?
1: Další zprávy. Voliči v Česku začnou dnes ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstv měst, městysů a vesnic, v nichž žijí. Zhruba třetina z nich bude moci v souběžném úvodním kole ovlivnit budoucí rozložení Senátu. Lidé mohou hlasovat dnes nebo zítra do 14 hodin. Souběžně s komunálními volbami se dnes a v sobotu koná 37 místních referend. 20 hlasování se týká výstavby větrných elektráren v obcích. V dalších se mohou obyvatelé vyjádřit většinou k různým stavbám plánovaným v katastru obcí, například k výstavbě spalovny, prodejny, obchvatu či bytových domů. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníka Včelín. Sportoviště by mělo vzniknout na místě, které je v současnosti hustě zarostlé převážně náletovými dřevinami. Vybavení by mělo zahrnovat takzvaný pump track, tedy uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole. Pump track doplní centrální rampa a takzvané single traily. Počítá se také se vznikem takzvané skill zóny. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Budovaná šestimístná lanovka Přehradní ve Špindlerově Mlýně dostává finální podobu. Má natažené lano a začalo jeho zaplétání. Lanovka je jedním z klíčových prvků projektu propojení areálu Svatý Petr a Medvědín za celkových asi 1,2 miliardy korun. K propojení obou areálů má dojít 12. prosince se zahájením zimní sezóny.
0: Tyjo, to zní úplně magicky, ne? Začíná proplétání...
1: Zaplétání lan.
0: Zaplétání lan. Lanovky. Aha, proto je to vlastně lanovka, že jo?
1: Nějaký lano tam je. No, je to jako velký.
0: Je to velký, se to propojí, tak dobře. Doprava.
1: Na D1 je kolona na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolona je už od Slavkova, je to kvůli nehodě na 204. kilometru. A z D1 lepší zpráva, na trase z Brna do Prahy už se rozjíždí kolona kvůli dřívější nehodě na mostu Šmejkalka.
0: Sponzor dopravy.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Tak dnes bude během dne postupně přibývat oblačnost, nicméně

0: nicméně začíná se nám také při... Tak já jsem to, pardon, já jsem to splatla.
1: Co se tak, řekni, ale znova, normálně nestýce, ale ještě, dívej, hle. Počasí,
0: já jsem si neupravila text, pardon.
1: A co jsi řekla?
0: No, řekla jsem něco, co jsem tam měla z minulého týdne.
1: To počkej, teď jsi mi krásně nahrála, protože my, jen co skončí zprávy, tak si dáme něco z minulého týdne.
0: Jo, tak tohle byla předpověď z minulého týdne.
1: A tam bylo jako, že bude hezky.
0: No, víceméně, že se nám začíná oteplovat.
1: Tak to
0: no.
1: Dej, tak to ne. Dej, víš co, to bude lepší, ne, dej to, jako, že to je dneska 9. října, dej to, že se bude oteplovat, pojď.
0: Dobře.
1: Pojď, ne, dej to.
0: Už se nám začíná oteplovat, nejvyšší dnešní teploty vystoupí na příjemných 18 až 22 stupňů.
1: To je krásný.
0: Tak to neplatí, jo, přátelé. Naopak, opak je pravdou.
1: Jo? Tak říkej.
0: Dneska bude jenom do 15 stupňů a k tomu zataženo až oblačno, místy i přehánky.
1: Máme 4 roční období, no.

0: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
1: Tak, a nás teďka čeká skutečně návrat o týden zpátky do páteční ranní show, kdy se oteplovalo. To si řekla moc hezky. Mluvil jsem tady o tom, že zaspomínáme na Bena. Na Bena Kristová, který tady byl právě minulý pátek a ty si tady nebyla.
2: A mělo to velký ohlas teda.
1: Mělo to velký ohlas.
2: Tak viděla.
1: A ty si to neslyšela, ne. Ani neviděla nic.
2: Ne. Já jsem viděla pak jenom váš trénink.
1: Trénink. No, tak my jsme se bavili o tréninku. On mi skutečně nabídnul ten trénink. Já jsem z toho byl úplně hotový. Říkal jsem mu: "Ne, Bene, já s tebou nechci cvičit." A on: "Ne, pojď." Nakonec se to fakt jako zrealizovalo. Hmm. No a když jsme dopovídali ten trénink, že teda bude, tak jsem najednou řekl: "Tak Bene, příběh nekončí." A on koukal, co bude. Jo, co bude. Mm-hmm. A pak se odehrála taková čtvrt hodina mezi 8:45 a 9:00, která byla teda pro mě jako zážitkem.
2: Ano.
1: Tak jsem si říkal, že to prostě dáme teďka.
2: Jo.
1: Třeba jste to neslyšeli, navíc je jiný čas, 7:06. Takže teď se přepojeme o týden zpátky před 9:00. Tady Katka Říhová není. Teď tady nebude,
2: ano.
1: A objeví se naše druhá kolegyně, Káťa Podrazká, která se mnou tu čtvrt hodinu prožila. Takže, jdeme na to.
2: Já se těším.
1: Hele, pojďme si dát píseň, která se jmenuje Příběh nekončí.
3: Krásně.
1: Protože náš příběh teda evidentně nekončí. Přátelé, Ben Kristoval a jeho příběh nekončí.
3: Stále.
1: Tak dobře poslouchejte, ty taky, Katko, protože já budu Bena challengeovat, aby se do té písně ozval živě. A to je zážitek.
2: Tak to jo.
1: Tak si to dejte.

0: Kdy tam budeš, Bene?
1: Já se nepadu, počkej. Počkej, nebudu.
0: Prosím vás, natočte mi tohleto, jo. Pojďme na to.
2: Nechy trable na pozíčí, i když svět má tě v mířidla.
0: Hej, Monika, pamatuješ na Moniku Bagárovou?
1: Zničil, jo.
0: A chodili jste spolu?
1: Počkej, já se zřejmě to svůj jméno.
0: Monice Bagárový bylo, když jste byli spolu Superstar, 15, víš to? A jejímu tátovi 32. 30 je hustý, já vím. Já jsem, on říká, Leoši, klídek. A on byl mladší než já. A pojď! To seš ty? Dělej!
1: Tak ať mé klopítání.
0: Dělej. To byl Ben, já to slyšel, teď jsem to slyšel. To byl ty, 2009. Svoju dušu dám na misku práv. A dáš mi na konci aspoň to je? To můžeš, ne?

0: Připravte se, Ben Kristoval je živě ve studiu Evropy 2. A dáme si ten konec živě. Bene, pojď na hlas.
1: Já nevím, kde to věkám.
0: Pozor. Teď to bude.
1: Ještě ne. Aha, OK.
0: OK. Tak, dámy a pánové, mám aktuální historku ze Superstar. Teprve bude v televizi, ale my vám to prozradíme. Ben Kristoval se vrací do Superstar. Teď to vlastně prásknu. Já to prásknu, že teď se to hodí, seš tady, to se nedá vrátit. Příběh nekončí, dali jsme si prostě vzpomínku na rok 2009.
1: Ale nevíme, jak se vrátí do Superstar, to můžeme ještě udržet.
0: Dobře, já to řeknu, aby to dávalo smysl.
2: Okay. Já jsem napnutá jak šandy, tak povídejte.
0: V nové Superstar Ben není.
2: No není.
0: No, ale bude. Na jednu epizodu. Nemám to říkat?
1: No, neměl, má, já třeba nemám rád spoilery úplně, jakože úplně.
0: Dobře, ale to není spoiler. A já totiž potřebuji říct příběh, aby, jinak by to nedávalo smysl.
1: Okay, pojď.
0: Až bude odvysíláno všech 7 castingových dílů, tak se něco stane. A budeme mít šanci Bena vidět. Ben byl na place, kdy se točila Superstar, v divadelních kolech, to můžeme říct. V divadelních kolech tam uvidíte nějaký formě Bena Kristovou. Je to tak?
1: Byl
0: na natáčení na Vinici. Tak, a já mám s tím aktuální zážitek, přátelé. Ben přijde, točí nás kamera,
2: jo.
0: A před ním je všech, dobře poslouchej, 50 nejlepších. To znamená to, kam se teďka postupuje do té top 50, tak tam všichni jsou. Jenom si to představte. Mm-hmm. 50 nejlepších je Superstar, ty nejlepší zpěváci. A najednou přijde Ben a my procházíme tím dalem. S náma kamery. A najednou všichni ty soutěžící, nejdřív jeden, pak dva, zase se přidává, naprosto spontánně začali zpívat bomby. Ale nikdo je nevyzýval. Oni nevěděli, že přijde Ben Kristoval. A pro mě to byl strašně silný zážitek, vlastně důkaz, že jsi prostě opravdu superstar. Jako taková ne z televize, ale že seš superstar. My jsme procházeli, ty to přece víš, a najednou jeden, a to jsou zpěváci, že jo, zpěvačky, prostě ty, co to fakt umějí, ne žádný jako fanoušci, ale jsou zároveň fanoušky. A začali prostě jet ten text a začali se přidávat a najednou celá ta padesátka, všichni znali celý text písničky Bomby.
2: To je doslova bombastický zážitek.
0: A ty jsi se smál a byl jsi z toho docela překvapený.
1: Já jsem to nečekal, myslel, že to nikdo...
0: Ne, nikdo to nedomluvil. A jediný frajer tam nespíval ten text a říkám...
2: Hej ty.
0: You didn't sing. I'm on. I don't know the lyrics. Frajer byl vodíku z Kolumbie. To byl jediný frajer, který neznal Bomby. Takže jenom se ti chtěl vyseknout tu poklonu. A já ti chci poprosit o jednu věc.
1: Yes.
0: Jako úplný finále tvé návštěvy tady. Chci tě poprosit, jestli bychom si mohli zahrát na tu situaci v Superstar. Já bych chtěl...
1: Počkej, jakou situaci?
0: Vysvětlím.
1: Okay.
0: Totiž, jak jsem najednou slyšel, jak zpíval ten sbor, nebo to není sbor, ale ty lidi, jak zpívají Bomby, když to prostě slyšíš naživo. Má to úplně jinou energii, než si to zahrajeme. Můžeš mi to dát naživo, tady.
1: OK.
0: Jsi připravený?
1: Počkej, myslíš teďka co?
0: Bomby dáme.
1: Jakože?
0: Tu verzi.
1: Jakou verzi?
0: No sloku, když to zpíváš.
1: Jakou sloku, jakou
0: no,
1: část?
0: No bomby. Prostě tohle instrumentální.
1: Instrumentální.
0: Jako by si jel.
1: Lok z okna, vypnout, a neřešit hovna. A haters, man, uprdele, celá republika ví, že mám se, jedu longboard.

0: Češky, Slovenky a Aziatky. Líbí se mi popatky. Ke mně domů. Če, chci tě celou, jo, chci tě celou. Alien, vezmu tě s sebou. Nerazím tu babi s někým jiným než s tebou. Arrogantní lady s měm. Ah, come on, jedu bomby.
1: Co tomu říkáte? Ještě pojď. Ještě jeden kousek jako pozvánku na tu arenu. Pojď.
0: Bomby.
1: Protože jak je to naživo, je to úplně jiný.
2: Úplně, pane bože.
1: Živě v ranní show na Evropě. Počkej,
0: co? Pojď. Čiže, aj, ok, poslouchej. Ruky hore, to nejde, rozbij. Ruky hore, to kalí jako zombie. Raz, dva, tři. Ruky hore, do kalí jako zombie. Ruky hore, to nejde, rozbij. Ruky hore, do kalí jako zombie. Raz, dva, tři.
3: Miluju druhou sloku.
0: Počkej, to už nedám.
1: Ne, tam bude náboj, náboj bude, pojď, pojď, pojď, pojď. Já to
0: už byl ten náboj.
1: Dálka jedno, pojď.
0: Kámo, to už nedám. Ok, tak dáme tu sloku ještě. Ok, poslouchej. Kolo kolo běžka, Gucci Gucci brejle, hey! Kolo kolo běžka, hey! Styl, tečka, kolo kolo běžka, hey! Chceš mě, baby, slim fit jeans, snapback, tečka.

0: co k ní vypadáš? Jak jste dneska, bro? Jsi nice girl, já wowboy. Pistol, já náboj.
1: Jo.
0: Sexy, ale nemůžeš je rozbít. Oh. Jackson Phillips, starou jako zombie.
1: Hey.
0: Řekni, jedu bomby.
1: 2027.
0: Je to tak.
1: Přidaná O2 Arena a já jsem se úplně teďka dostal do té atmosféry, o který jsem snil dneska celé ráno, že zažiju, protože ta píseň, když ji slyšíte takhle naživo, Káťo, řekněte.
2: To má úplně prostě jiný koule.
1: Já k tomu musím říct jednu jedinou věc na závěr.

0: Nejsem muzikant, nemám ani manažera, nemám spoustu talentu Lucifera. Já snil o tom, že budu jen písničky pouštět. Nejsem zpěvák, jsem dnešní prales pouštět. Nikdy jsem nezažil, jak při turné chutná kalba. Tak nějak v práci jsem napsal ty svý alba. Nikdy jsem nezažil píchu svojí rodiny, když na pódiu s písničkama stojíš 2 hodiny, ale teď mám šanci jednou si to zkusit. Texty natrénovat po večerech budu zase muset. Vemu ze sklepa, košík ležel tam temnotě. V Karlíně mám jediný koncert v životě.
1: Jak to udecháte, kluci, já to nechápu.
0: A Ben tam v roce 2017 byl a zpíval a? mi tam písničku.
2: Byl a?
1: A?
0: No a já, no? Já jsem to nechtěl prozradit.
2: Aha, tak jo.
0: Tak to řekni, tak když to řekneš.
2: Byl a možná bude, ne? Je to tak.
0: No, my jsme si říkali, že příští rok to bude 10 let. Od jediného koncertu v životě.
1: No jasný.
0: 1997. Pardon.
2: A to jsme taky zažili, ale.
0: To jsme zažili. 2017 byl jediný koncert v životě, ty jsi byl mým hostem, byl to zážitek, byl jsi tam ty i Karel Gott.
2: Je to tak.
0: A tenkrát všechno začalo. Tak jsme říkali, že v dubnu na Narosky bychom mohli udělat 10. výročí.
1: No to kluci udělejte.
0: A Ben mi slíbil, že by přišel po 10 letech taky.
2: 27.
0: 27. dubna na moje narozeniny, yes. Ale... Jakože je to malej Karlín, no, Fórum Karlín.
2: Já právě si nemyslím, že to je jako v tomhle tom případě o velikosti.
0: Ale co mám tady říkat pánovi s Edenem?
2: Já si myslím, že to bude hrozně hezký a upřímně mám rád Karlín a myslím, že to bude super a moc rád dorazím. 27. dubna se budu těšit.
0: Děkuju, Bene, děkuju.

0: Děkujeme panu Kristovaovi. Kristovao Ben jako hvězda dnešní ranní show. Děkuju, Bene.
1: Vy jste hvězdy. Děkuju moc, že jsem tady mohl bejt, že jste mě probudili takhle hezky. Bylo to fakt hezký. Jakože normálně nemám rád, ale s váma mi to vlastně bavilo. Takže děkuju.
2: Ale jako vypadáte čerstvoučkej. Takže...
0: Vypadáte čerstvoučkej, Bene.
1: Kdyby mi nevykejte, prosím.
2: No, ať já vám vykám celý ráno.
0: Katko, Káťo, řekni ještě něco lidskýho, normálního, lidskýho, milýho, holčičího.
2: No nevím, tak ať vám toho dopadne.
1: Tak já vám teda děkuju, to jste zlatá.
0: Tak dáme šanci nějakému posluchači třeba. Ještě vůbec jsme nevzali do vysílání celou ranní show. Jen tak jakože random vezmeme někoho, on nám řekne nějakou emoci a my tím skončíme.
1: Tak jo, let's go.
0: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, tady Aleš.
0: Aleši, říkej.
3: Já jsem jenom chtěl říct úplně, teda jsem taky šťastný, že jsem se vůbec dovolal.
0: Ano.
3: A já chci jenom vyseknout fakt takovou poklonu Benovi. Protože jedu si takhle v autě a teďka jak vlastně vzpomínal, jak tam dal naživo bomby a podobně, tak já jsem se přistil při tom, že se prostě tlemím.
1: Ježiš, to je hezký, jsi to zapej.
3: Usmívám se a najednou mi došlo, že od té superstar, jak na mě působil, tak je to o tom, že vždycky umí vyvolat ve mně takové pozitivní hřivé pocity. A to je velký dar.
1: Děkuju
3: a toho
1: vám,
3: si váš, Bene. A myslím si, že nejsem jediný, že spousta tvojich fanoušků tě právě proto má rádo, protože umíš v člověku vyvolat prostě to dobré.
1: To je tak strašně, já jsem upřímně jsem mě za kilo vůbec nikdy nečekal. Mm-hmm. Moc děkuju, to je asi nejkrásnější věc, co jsem když v životě slyšel v rádiu, takhle se nedělám srandu.
0: Bene, já jsem ti to říkal, vítej v ranní show.
1: To se dělá.
0: To je prostě takovýhle, my tady máme lidi, my je teda platíme, aby takhle volali.
1: Aha, já jsem říkal, že
3: ano, děkuju.
0: My je platíme, že to normálně se nestane, že my jim dáváme peníze a oni takhle chválejí vysílání.
1: Wow, hej, děkuju strašně moc,
0: mimochodem. Děkujeme, Aleši. Tak na závěr díky, si vlastně slyšel hlas lidu. Aleši, ještě slovo?
3: Jo, jenom a krásný den vám všem přeju.
0: Jo, Aleši, ahoj.
4: Evropě 2. Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé, 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti, kilogram za 49,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytralí, s Chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Skonto nabité.
14: Už
13: nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
14: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
15: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. -200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
16: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
17: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
18: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2. Je 9. října 2026, to je potřeba říct. Je 7.28, tohle je Luis Capaldi a za chvilku česká volba, což asi víte, co je, ne? Můžeme dokonce říct i co bude. Jaké nejčastější chyby se podle Čechů dopouštěli jejich rodiče při výchově?
2: Tam jenom 5 míst.

0: teď to na mě úplně dýchlo dojemně. Kapaldy zpíval Stay Love. My jsme v polovině dnešní ranní show, jsme toho hodně zažili a v té druhé polovině toho ještě hodně zažijeme. Já znovu řeknu to, co tady říkáme mezi 6 a 7. Dneska nás čeká takové speciální vysílání, bo už se to děje, ale takové vyvrcholení toho speciálu bude v tom, že se, přátelé, a teď poslouchejte dobře, na hodinu se vrátí do vysílání Patrik Hezucký. Takhle to je. Proč? Se dozvíte za chvíli. Teď je před náma česká volba.
1: Česká volba na Evropě 2.
0: No, Katko.
2: Ano, téma, zopakuj, prosím.
0: Jaké nejčastější chyby se podle Čechů dopouštěli jejich rodiče při výchově?
2: Takže, to máte.
0: Krabice pod vypínačem.
2: Ty řemeny byly příliš utažené.
0: Řemeny byly příliš utažené, bolelo to.
2: Bolelo, no. Páté, do dneška tam jsou jizvy.
0: Jsou? Ještě tam máš červený pruhy.
2: Jo.
0: Já přemýšlím, jestli bych řekl, že mě mlátili. Jako dostal jsem samozřejmě, ale si to zasloužil.
2: Přesně tak. Já taky jsem si to zasloužila vždycky.
0: No, ale pamatuju si, to je fakt, že takový dvě události si prostě pamatuju, no.
2: Ale dneska
0: Ale nevyčítám to tátovi.
2: Prostě. Já taky ne, ale dřív to hlavně bylo jako hrozně normální. Dřív to bylo hrozně normální. A dneska už o tom jenom vyprávíme dětem, jakože jo, za tohle by si dostala.
0: Je fakt, že v té kleci, v tom sklepě, byla zima.
2: Mohli aspoň zatopit.
0: Mohli zatopit. A ta tma, víš, jakože jako šestý, sedmý den už jako, víš, už
2: dostáváš... A ta žízeň, viď?
0: Vidiny. Dobrý, jaké nejčastější chyby se podle Čechů dopouštili jejich rodiče při výchově? Páté místo, nedávali mi dost svobody.
2: Nedávali mi dost vody.
0: Čtvrté místo, nebo chceme hodnotit páté místo. Čtvrté místo, pořád mi do všeho mluvili.
2: Mhm.
0: Říkají lidi.
2: Ano.
0: Tak jako pořád mi do všeho mluvili, tak to tak jako nějaké z podstaty, ne?
2: No musíme si totiž říct, že většina, až bych řekla skoro všichni rodiče, se snaží dělat to nejlepší, co můžou a co je napadne v tu danou chvíli, že je pro potomka přínosný.
0: Tak je důležitý říct asi věk těch dětí. Dovedu si představit mít třeba 4letou holčičku, nebo ty 5letou a 2letou a nemluvit jim do všeho. Nechat je bejt prostě, dát jim svobodu.
2: Mami, už mi dej svobodu, prosím tě. Nemluv mi do toho.
0: Třetí nejčastější odpověď. Moc mě srovnávali s ostatními.
2: No jo.
0: Srovnávání je blbý samozřejmě. Obecně to je i pro dospělí. To říkáme.
2: To je cesta do pekel.
0: Že ono se říká, že to srovnávání snižuje štěstí. Tak to je. Tak pokud chcete štěstí mít větší, tak ta rovnice funguje tak, že stačí zmenšit srovnávání. Druhé místo, málo mě chválili. A já si troufnu říct.
2: Že to není špatný.
0: Ne, jo, no, ne, takhle, já si troufnu říct, že až jednou bude česká volba, jaké nejčastější chyby se podle Čechů dopouštěli rodiče při výchově dětí v roce 2026. Takže tam bude v tom žebříčku, moc mě chválili.
2: Ano.
0: Moc mě chválili, myslel jsem si, bude říkat ten dospělý pán, nebo bude to říkat ta paní, myslela jsem si, že život je pohoda. A najednou v reálném životě mě tak nechválili. Byla jsem z toho překvapená.
2: Pak jsem nastoupila do práce a zjistila jsem, že už vůbec nikdo mi neříká, že jsem šikulka.
0: Šikulka. První místo, co je nejčastější odpověď? Ranní show, dobré ráno.
3: Dobrý ráno.
0: Tak říkej.
3: Zdravím.
0: Říkej, zdravím taky.
3: Pro mě nejhorší byly dvě slova. Musíš, nesmíš. Do dneška to nenávidím, je 77 a je to stále ve mně.
0: Musíš, nesmíš.
2: A počítám do tří.
0: Počítám do tří, tam bylo taky.
3: No, to už se nepamatuju takhle.
0: A snažil
3: tam bylo musíš, nesmíš a nešlo, mám tátovi nešlo vodola, nebo jak bych to řekla.
2: Zdorovat.
3: Odepřít, no. No, vzdorov přesně, tak děkuju.
0: Takže vy jste 49. ročník, vy jste pováleční dítě.
3: Ano.
0: A snažila jste se potom jakoby to nedělat svým dětem?
3: Snažila, asi jsem taky někdy ujela, ale snažila se, protože to jsou opravdu pro mě, nebo byly celoživotně dvě nejhorší.
0: Musíš, nesmíš. Přátelé, musíte teďka poslouchat dál ranní show, protože nás čeká první místo a nesmíte přeladit.
3: Určitě taky budu poslouchat.
0: Ahoj, ahoj. Mějte se.

0: Teď jsme se tady s Katkou tak jako podivovali, jak sympatická a častá je situace, že nám volají lidi nad 70.
1: Ano. Je to hrozně milý, že si najdou čas a zavolají.
0: Tak čas oni mají, to je zase jo. Ale že mají chuť.
1: Jo.
0: A za chvilku vám řekne něco Katka o Strossmayerovi z nemocnice na kraji města, nebo to řekni hned.
1: No ne, že prostě se koukáš na ten seriál.
0: Ty na to
1: koukáš. On je na Netflixu totiž.
0: Na Netflixu je nemocnice?
1: No. A že pak zjistíš, že jemu, kterýmu máš pocit, že je prostě na sklonku života, že jemu v tom seriálu 52 let.
0: Strossmayerovi 52, jo.
1: No, spolužák tvůj.
0: Ježiš. Prostě.

0: Tohle byla Dua Lipa, Training Season. Posloucháte ranní show na Evropě 2, je 7.40. Teď jsme se bavili o nemocnici na kraji města, na kterou se dívá na Netflixu. To je vtipný, na Netflixu, tyjo.
1: Dali to tam.
0: Dřív to opakovali na ČT3. To byl takový kanál, kde dávali starý programy a lidi přezdívali tomu kanálu Kmetflix.
1: Aha.
0: A ty se pak díváš na nemocnici na Netflixu,
1: ano.
0: A říkala si, že Strossmayer včera v nějakém díle dal hlášku.
1: Ježišmarja, no tak to už by prostě dneska, to, byla jsem z toho překvapená. Jemu totiž diagnostikovali, on měl problémy se srdcem, tak mu našli, že má angínu pectoris a jak on je takovej ostřejší na ty sestřičky, ale on je spravedlivý většinou. No tak prostě včera přišla nějaká sestra za ním a jakoby ho tam trošku peskovala, že by se měl krotit a on jí řekl, jestli vy nemáte vaginu pectoris.
0: Prostě Kopecký v 70. to tam poslal. Jako.
1: No, on tam posílal strašné věci.
0: No kráva vlastně, která by blbost nadnášela, létala byste...
1: Jako holubička.
0: Jako taky, to je drsný. No, pojďme z nemocnice asi na Českou volbu.
1: My jsme to nedojeli.
0: Nám chybí první místo. Nejčastější chyba. Nejčastější rodičovská chyba. Jaké nejčastější chyby se podle Čechů dopouštili jejich rodiče při výchově? Tak jestli to schválně trefíte. Haló?
2: Tady Jirka, ahoj.
0: Tak říkej, Jirko, co myslíš?
2: Hele, já si myslím nějaký ty zarachy, jakože seberu ti Simpsona na týden nebo šestdět a podobně.
0: To je vtipný. Zarachy jsou super. Děkujeme. Není to, ale je to blízko. Je to taková obecná věc. Haló?
3: Ahoj, tady Tonda.
0: Tak říkej, Tondo.
3: Ale pro mě osobně, když to beru z mýho úhlu, pro mě největší trest, jakoby vůbec od rodičů nebo něco, od babičky, bylo to, když jsem se třeba umazal, ona vzala takový ten hadrový kapesník, dala ho nejdřív na jazyk a začala mi tím utírat pusu prostě. Pro mě byl nejhorší trest.
0: To je nejhorší trest, ale není to asi chyba. Chyba při výchově, ale samozřejmě kapesník je strop. Hraní show, a on to tak jako líp pouští, prostě já to chápu. Hraní show, dobré ráno.
4: No dobré ráno, takže, tady Jirka, koukám, že se dovolal a první místo rozhodně nevím, jo, ale za mě je to, že na mě rodiče byli málo tvrdí, tak. Měli přidat.
0: Tak ty máš přesný opak prvního místa, protože první místo je byli na mě moc přísní.
4: A to je právě špatně, pak to takhle blbě dopadá, že jo?
0: Co je špatně?
4: No, bejt moc měkký právě.
0: Ale první místo je byli na mě moc přísní, ale ty nesouhlasíš, protože za tebe to není chyba, za tebe je to nutnost.
4: Ano, protože pak z toho vyrostou hrozný klaskové, že jo. Ničeho se neváže, jako vidím to v té dnešní době, že jo. Dneska jako se i zákon proti tomu, že to dítě nesmí dostat na prdel, a pak to nemá žádnou úctu.
0: Dobře.
1: To si musíš ale získat tím, jaký seš, ten respekt, víš.
0: Hele, nebuď drzej, jo.
4: Dobře, vy.
0: Čau, ahoj.
1: Čau.
4: Tak ahoj.
0: Přátelé, za chvíli jsme zpátky.
5: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz.
0: A já to znovu řeknu. Dneska nás čeká speciální věc. Na jednu hodinu se vrátí do vysílání Patrik Jezucký. Mezi 8 a 9 s náma bude vysílat. Jak a proč, zjistíte za 15 minut. Ale ještě předtím nás čeká velké týdenní finále o obrovskou cenu. Budeme soutěžit o pořádnou dávku benzínu nebo nafty, tankovací poukázku v hodnotě 10 000 korun. Bude stačit správně zodpovědět jednu otázku. Takže vydržte, vyhrajte balík, jackpot a pak Patrik.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Evropa 2.

0: o 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
3: Já jsem se modlil něco takového a ty to vypálíš.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Proč se culíš?
8: Protože budeme krásný.
7: To už přece jsme.
8: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
7: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta. Tečka.
9: Evropa 2.
10: Finále soutěže už za chvilku, 2 minuty. Why?

0: Volejte sem do studia 257-400-888. Máme velkou cenu. A komu děkujeme za to, že tu cenu máme? Je to Klik.cz. Díky, díky, díky, Klik.cz. Tak, kdybychom měli Klik.cz představit, tak můžeme zahrát takovou scénku. Jasně, můžete obvolávat pojišťovny, zjišťovat podmínky a sepisovat si je na papír. A nebo to nechejte na nás. Srovnáme, doručíme.
1: Doporučíme.
0: To jsem chtěl dodat ještě. Srovnáváme a taky doporučíme. A zařídíme velký, dobrý pojistky z pohodlí domova do pár minut. Klik.cz, díky. Klik.cz. Tak proč to dělat jinak?
1: Mně se líbí to velký, dobrý pojistky.
0: Takže,
1: to zní.
0: Jasně, můžete obvolat pojišťovny, zjišťovat podmínky a sepisovat si je na papír, anebo to nechejte na nás, srovnáme, doporučíme a zařídíme velký, dobrý pojistky z pohodlí domova do pár minut. Klik.cz, jasná věc.
1: A dnes soutěžíme o pořádnou dávku benzínu nebo nafty. Tankovací poukázka v hodnotě 10 000 korun může být tvoje. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a dovolat se k nám do studia.
0: Je to tak.
1: Zasoutěž si a dopřej svému autu palivo.
0: Ahoj, dobré ráno, kdo se nám dovolal schválně?
2: Ahoj, tady Markéta.
0: Markéto, ale soustřed se, že to bude dramatický, protože hrajeme o 10 000 korun, hrajeme o tankovací kartu, to je jako když jsme hráli o diamantový náhrdelník.
1: Ta lepší ještě.
0: Takže, otázka nebude jednoduchá. Jaká je průměrná cena za roční povinné ručení pro osobní automobil? Jaká je průměrná cena za roční povinné ručení pro osobní automobil? Za A 12 546 korun. Nebo za B 4 473 koruny. Nebo za C 249 korun. Kdybys to netrefila, musíme dát šanci někomu jinému. Říkej. Držíme palce.
2: Průměrná cena, jo, povinnýho.
0: Průměrná cena povinnýho. Na osobní automobil.
2: Já bych řekla teda B.
0: B, tedy 4473.
2: No.
0: Bohužel. Je mi to líto, ale vyhrála si, protože...
2: Ježiši, fakt jo.
0: My jsme si tady dělali zálusk na tu kartu, že to by propadlo nám, kdyby to netrefila třeba.
2: Normálně mě úplně buší srdce, no. Já jsem úplně nadšená.
0: Katky babička byla už na telefonu připravená, prostě se dovolá.
1: Chtěla natankovat do kanistru.
0: Tak teďka nám to natankuje.
2: Děkuju.
0: Tak moc si gratulujeme.
1: Markétko,
0: ti máme za sebou soutěž. A teď, když se podíváte na hodiny, 7.54. My jsme to dneska slíbili. Dneska nás čeká taková speciální věc. Mezi 8 a 9 se na jednu hodinu vrátí do vysílání Patrik Hezucký. Já z toho už den nespím. Takže, Markéto, my jdeme na to, my to jdeme připravit. Ty si užij tu soutěž. Ty si užij tu výhru. A mimochodem ta hodina s Patrikem je spojená ještě s jedným člověkem, nebudu říkat s kým, a vlastně to vysílání jeho začalo taky soutěží. My všechno vysvětlíme, dáme si teďka reklamu, za chvilku jsme zpátky, nikam nechoďte, že nás čeká finálová hodina tohoto týdne. Měj se, Markétko, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
4: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
9: Evropa 2. 88.

0: Neo 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Jako mě je 40 let, já už potřebuji být vidět, já už mám být dávno vidět.
2: A od té doby, co se objevil na Instagramu Evropy 2, ho zná o skoro 400 tisíc lidí víc. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
3: A je, to jsou tyhle ty věci.
2: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
0: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
5: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
6: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
7: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.

0: 15 vteřin do 8 hodiny. Je to tady. Ha, je tady něco, co jsme dlouho zvažovali si udělat. Odpovědí nakonec bylo ano, uděláme to. Na hodinu se vrátí do vysílání Patrik Jezucký. Právě teď je 8.00 a my se vracíme do pondělního vysílání před 3/4 rokem, nebo vlastně před 11 měsíci, už vlastně, 24. listopadu. 24. listopadu totiž k nám přišla do studia na rozhovor Tereza Kendlová. 24. listopadu přišla do vysílání Tereza Kendlová. V té době Patrik už tady nebyl, byl v nemocnici a toho 24. listopadu se s námi naposledy spojil videokolem a vysílal celou ranní show od 7 až dokonce do 10. Jsme tak nám protáhli, přetáhli až do 10. A celý 3 hodiny tady s náma byl na displeji a vy to teďka s náma prožijete, pokud budete chtít. A proč to dáváme dneska? Protože Tereza Kendlová má 40. narozeniny, má kulatiny a zítra má vyprodaný koncert ve Fóru Karlín. A vlastně tématem toho rozhovoru tenkrát byl právě ten koncert a ty její narozeniny. A je to strašně zajímavý, jak jsme se o tom bavili toho 24. listopadu loni. Patrik, jak to s náma řešil. A teď je to tady. Takže Terezo, všechno nejlepší k narozeninám. Zítra ten koncert ve Fóru Karlín je vyprodaný, takže se už nedá koupit stupenka. Takže proto my tu hodinu prožijeme teďka právě takhle. Takhle to začalo. Co ti dělá krásnou? What makes you beautiful? Katko.
1: Smile.
0: Dobře. Položíme tu otázku i našemu hostu?
1: Určitě.
0: Který za chvilku přijde?
1: Určitě, se to hodí.
0: Tereza Kendlová, přátelé, v ranní show na Evropě 2. My jsme ještě nevěděli, jak vypadá. Je na chodbě. Já poprosím našeho Martina Cihláře, on nám bude dělat takže toho dveříka.
1: Jo, ne, nakoukni, jak, ale nakoukni, jak,
0: počkej,
1: si to sluší.
0: Počkej, jak jsou to 3 oříšky pro popelku, jak dělá, tak... Jak se jmenuje ten pán, co bouchá tou...
1: Menšík.
0: To není Menšík.
1: Ne.
0: Jak bouchá tím klackem, ceremoniář. Ceremoniář. Zabouchej tím klackem a řekni, Tereza Kendlová z Tenerife přichází. Můžeš, pojď. Teď uvidíme na život Terezu Kendlovou, jak vypadá asi, viď? Počkej. Tereza Kendlová, dobré ráno. Dobré ráno, Terezo. Ahoj, budeme se líbat, potom až.
2: Potom,
0: vem si mikrofon. My jsme si tě jako chtěli přivést do vysílání, takové, aby jsme tě viděli až tady s lidma. Že lidi cítí tu energii, vem si mikrofon.
2: Já si tam tak jako v poklidu.
0: Vem si mikrofon.
2: Já si tam v poklidu sedím.
0: Slyšíš dobře?
2: No, můžeš mi to dát trošku.
0: Tady máš kolečko. Tady máš kolečko.
2: Úžasný.
0: Tak já se tě zeptám, what makes you beautiful?
2: Ježišmarja. My mom and my father.
1: To je taky dobrá odpověď.
0: Ty tě udělali na začátku, ale jestli to nějak jako upravuješ během... Vypadáš, že jsi zrovna takhle vstala, jestli přišla.
2: Že jsem se jako ještě neodlíčila, třeba od pátku.
0: Takhle, ono to v tom rádiu není moc úplně poznat, ale prostě Tereza přišla do rádia, jako kdyby přišla do televize.
2: Hele, já si myslím, že je důležitý takový nějaký vnitřní klid. A
0: jasně.
2: Dobře se vyspat. A já jsem teda na dnešek se k vám dobře vyspala. Takže
0: jakože asi prostě jsi se těšila.
2: Ten make-up. Těšila jsem se.
0: Jsi se těšila. Moc. Já teda musím říct, že třeba já jsem zase taky se krásně vyspal. Jsem se tak těšil, až tě Katko uvidím.
1: Jo, já jsem se taky krásně vyspala. Patrik, to se tady notujem.
0: Patrik Jezucký, doufejme, se taky krásně vyspal. Včera večer vypadal jakože...
1: V dobrém rozmaru.
0: Že v dobrém rozmaru. My jsme si psali. A když někdo píše takhle jakoby moc, jenom Tereza za chvilku rozhovor, jo, jenom tě vítám, Terezo, ahoj.
2: Ahoj.
0: Já najdu komunikaci, vlastně, jak jsem si tady přepsal, on mi napsal, což byl jako velmi jako aktivní, říká, tak se vidíme, Loušku, a tak dále, a pak mi napsal, já se dnes uložím dřív ke spánku, jsem hrozně unavený, tak se na tebe zítra po ranní show těším na shledanou. Takhle mi napsal, srdíčko.
1: On tě začal říkat Leošku.
0: Leošku mi začal říkat, no.
2: Já, Páťu, samozřejmě moc zdravím. Myslím na tebe jako všichni.
0: Je to tak.
2: Těším se, až tu budeš zpátky.
0: Musím se vyspat. Tak si hezky ještě odpočiň, spinkej. My to tady zvládneme s Tereskou bez tebe. Sedí na tvém křesle. Tak, to byla první vzpomínka na 24. listopad.

0: Teď jsme zpátky v současnosti, 9. říjen 2026.
1: Ano.
0: Tohle byla takzvaná expozice, taková ta scéna před titulkama. My jsme ve chvíli, kdy tenhle ten vstup proběh a byla to soutěžná What Makes You Beautiful, jo, to byla nějaká sponsoringová věc, tak jsme se všech ptali What Makes You Beautiful. My jsme v tu chvíli nevěděli, že Patrik už to poslouchá a okamžitě po tomhle vstupu nám zavolal.
1: Aha.
0: A co říkal, se jakoby dozvíte. My jsme si mysleli, že budeme vysílat s Terezou a možná třeba na jeden vstup se Patrik přidá, anebo vůbec ne. A pak se z toho stalo 3hodinové vysílání. My si ho hned teďka dáme, jak se odstartovalo, abyste to cítili. My jsme se Terezy ptali v tom vstupu, jenom to připomenu, What Makes You Beautiful, to byl nějaký slogan kosmetické firmy, a ona odpovídala, že je to všechno o vnitřním klidu. Jo, že se hezky vyspala a že to je o vnitřním klidu. No, my jsme zahráli píseň, dali jsme zprávy a ozvalo se tohle.
1: Tak to byly zprávy. Je pondělí 24. listopadu a vy vstáváte s ranní show s Leošem Marešem
0: a
1: Patrikem Hezuckým.
0: Přátelé, my jsme tady mluvili o Patrikovi Hezuckém s Terezou Kendlovou, která přišla a ty s námi přivála do vysílání.
2: To je nádherný, to mě těší. Už
1: se tě nechce nechat ujít.
0: Moment, přátelé, jsem Patrika ještě neslyšel dneska ráno, ale teď ho mám na displeji, takže ho vezmeme do vysílání za 27 vteřin.
3: Patrik Hezucký, ranní show Evropy 2.
0: Je to tady, neplánovaně, živě z nemocnice, Patrik Hezucký.
4: Čau.
0: Nazdar.
4: Čau.
2: Ahoj Paťo, tady Tereza Kernlová, ahoj.
0: Co jsi říkal Patriku?
4: Čau Teresko, děkuji, že jsi mě pozdravila, že jste mi zabrali místo.
0: Že jste mi zabrali místo.
2: Já ti sedím na tvým křesle, ale to jenom dneska.
4: Klidně seď, zahřívej.
0: Tak povídej, jak se máš?
4: Teresko, jak jsi mluvila o tom, že člověk musí být nějaký vyklidněný, jo? Já přesně vím, o čem jsi mluvila, je to o tom, že prostě, když máš člověk prachy, tak je úplně vyklidněný a může dělat, co chce.
2: Tak jsem to asi úplně nemyslela.
0: Takže tam jde o to, že vlastně my jsme se ptali...
4: No, podvědomě.
0: My jsme se ptali, co tě udělá krásným, takže si myslíš, že ten vnitřní klid, co říkala Tereza, že to bys podepsal teda?
4: Jo, vnitřní klid je strašně důležitý pro všechno úplně. To je jako seriózně.
0: Tak prosím tě, platí teda to, že poradní show přijedu za tebou?
4: No, počkej, s tím se počítá, tady v nemocnici čekají na spoustu návštěv, takže ty 100% jsi jako očekávaný.
0: No.
4: Ale 3 hodiny odpoledne očekávám pan Zdeněk Polorajch i s cukrovým.
0: Nekecej.
4: Pro děvčata tady, no jo.
0: Takže to máš, zase tam máš, ty vlastně přijímáš jak audience tam, veď normálně.
4: No jasně.
1: Hele, a viděl jsi, jak je počasí venku?
4: Mě už tady... Jo, viděl.
1: Viděl jsi to, jo?
4: Mě už tady říkají všichni, vaše výsosti, přijde dneska nějaká návštěva. Já říkám, jo, uklidte to tady pořádně. Nebo třeba, já nevím, tady máš takový speciální zvonek, jako jo. Tak když ti třeba upadne kapesníček, tak zavoláš, přijedou 3 sestry, a co se stalo, pane výsosti? A já říkám, tady mi spadl kapesníček, projďte mi ho.
1: Takže nechvátáš prostě domů.
0: Ty ho vlastně schválně i upouštíš ten kapesníček, takže schválně.
4: Já
0: jako.
4: Musím říct, máš pravdu, že nějakým podvědomím jako mám chuť to využívat úplně, řekl bych, až zneužívat. Jako,
0: jako tu péči.
4: No jasně. A tady mají teda fantastickou. Udělám trošku reklamu Benešovský nemocnici, oni jsou fakt skvělí, kámo. Jako neuvěřitelně, ale vážně.
0: No tak jo. Tak čau.
4: Tak co?
0: Chceš s náma vysílat? Chceš s náma vysílat?
4: Ne. No tak jestli chcete.
0: Chceš?
4: No jasně.
0: Tak jdeme na to.
3: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Show Evropy 2.
0: Lépe bych to neřekl. Teď už je 9. října a slyšeli jste tu otázku. Chceš s námi vysílat? No jestli chceš, tak chceme.
1: Chceme.
0: Tak jdeme na to, přátelé. Tereza Kendlová má 40. narozeniny, proto vzpomínáme na 24. listopad, kdy tady byla na návštěvě a mluvila o koncertě, plánovaném koncertě, který má být 10. října. To je zítra. Koncert je vyprodaný, gratulujeme.

0: OK, OK. Teď v 8.13 se tedy znovu vracíme k vysílání 24. listopadu loni, kdy hostem byla Tereza Kendlová. A Patrik se tehdy naposledy propojil přes FaceTime. Moderátorská dvojice, Patrik Jezuský a Leoš Mareš, zahraje teď našeho dnešního hosta. Takže Terezo, ještě jednou dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: A tohle jsou Schody z nebe.

0: 8.05 zpívala vlastně Tereza Kedlová tady ve studiu Evropy 2 živě do své vlastní písně slova.
1: No.
0: Sama ze sebou zpívala, Katka to tady komentovala.
1: No já se říká, že to je strašně roztomilý, když si jakoby někdo pobrukuje vlastní písničku.
2: No, tak. A zase se ti to tak často nestane.
0: To ne.
2: Vždycky zpíváš na koncertě někde live. Já nevím, tak v autě možná někdy, když to slyšíš z rádia, ale moc to jako...
1: No,
0: to se nestane. Tady ta písnička Schody z nebe je strašně velký hit. Nebo takhle, kolik to má na YouTube zhlídnutí, Terezo?
2: Já nevím.
0: Podíváme se.
2: 42, 43 milionů.
0: Takže takhle...
2: Já tomu říkám takový Pulp Fiction. Jako už, víš?
0: Proč?
2: Takový legendární už.
0: Tak Martin Siláš tady doplní, jako vy.
3: Je to 50 milionů.
0: 50 milionů zhlídnutí Schody z nebe. Tak. Přátelé, Tereza Kedlová má samozřejmě i další hity než Schody z nebe. Jo. Mluvila tady o tom, že si maximálně může poslechnout samu sebe, jak si pobrukuje na koncertě. Tak pojďme si v tuhle tu chvíli tu informaci o koncertě Terezy Kedlové říct. Já než vlastně Terezu poprosím, aby jsme si představili její projekt, tak řeknu, že kromě toho, že živě tady Tereza Kedlová zpívala do své písně slova, písničky, Schody z nebe, tak to celé poslouchal Patrik Jezuský, který je připojen, už zase vidím, živě z nemocnice. Patriku, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Jak by si okomentoval název skladby Schody z nebe?
4: Schody z nebe bych nedokázal komentovat, ale napadlo mě u té písničky, kde teda Tereska zpívá, že touží umřít vedle tebe, že je inspirována z Indie, protože tam, když umře nějaký potentát, tak jeho manželka, jeho služebnictvo a všichni musí zemřít s ním.
0: Hele, a nebylo to dřív?
4: Tam se jim plní ten sen.
0: Nebylo to dřív spíš tohle?
4: Možná to bylo dřív.
1: Ne, to je do dnes.
0: Teď už, prostě jako ty si myslíš, že když umře ten nějaký maharadža, tak prostě, že zabijou všechny ty lidi, jako.
4: Ne, myslím, že zabijou jenom manželku.
0: Jenom manželku. Chci umřít vedle tebe.
4: Což není takový problém.
0: Ale ten obrat se mi jako líbil. Strašně mě přišel jako dojemný a romantický, že jo? Jak je to úplně přesně?
4: Je to romantický.
2: Bůh ví, že chci umřít vedle tebe.
0: Bůh ví, že chci umřít vedle tebe. To je hezký.
2: Tak je to takový asi z toho nejzapamatovatelnější, bych řekla, no?
0: To zpívají všichni.
2: Jo, všichni.
4: A ještě mi napadlo, člověče, že by to mohlo být taky z toho důvodu, že jakoby, než jako umře vedle něj, takže se vedle něj lehne a dělá třeba, pardon, různý fotky na Instagram a tak.
0: Cože?
4: Jako s úsměvem, že jako kouká, takhle má, takhle se dá vedle manžela hlavu a fotí.
0: Ty máš takový takový zvláštní představy, teda musím říct. Jako.
4: Že jo?
1: Tě tohle napadne.
0: Ty se nám úplně transformuješ. Tak přátelé, zmínili jsme koncert Terezy Kedlové. Já si myslím, že je teďka ta chvíle, aby jsme si to prostě všichni řekli. Takže Tereza bude mít největší koncert v životě.
2: Mm-hmm.
0: Je to velká věc. Tak říkej, Terezo.
2: Ale koncert bude ve Fóru Karlín 10.10. A chystáme něco opravdu nevídaného, velkou show, velkou stage, tanečníky, hosty. Chystáme taky s Terezou Černochovou poctu, Heleně Zeťový, takže chystáme takový medli čtyřech největších hitů Black Milk, který tam zazněj. Ty tam budeš taky, Leoši, mimochodem.
0: Já tam budu taky,
2: bude tam nejlepší nápad, bude tam Kali, bude tam Ve frontě na sny. Ještě mám jednoho hosta, kterýho jsem doteď neprozradila, ale toho se ještě pořád nechávám, asi až těsně předtím. A chceme udělat něco, co tam ještě nebylo. Už mám nějaký vizuály právě stage a bude to úplně unikátní, takže bude to velký. Já budu mít navíc 40 ještě.
0: Ty budeš mít ještě 40, to všechno ještě probereme dneska. Ta show celá má nějaký název?
2: Název koncertu tam úplně není. Tereza Kedlová ve Fóru Karlín, hosté a Black Milk naposled.
0: Hosté a Black Milk naposled, takže tam je ten podtitul.
2: No tak je tam podtitul. My jsme vlastně 20 let nevystoupili a chceme s Terkou vrátit Helenu na pódium, takže jestli...
1: Kdy jindy?
0: Kdy jindy?
2: Ano.
0: To bude silná chvíle určitě.

0: je Tereza Kendlová, Fórum Karlín, 10.10.
1: Svůj svět mám a na dluh nedýchám, někdy víc než smích, co z ekránu počítám.
0: Pozor tady.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, dneska je 9. října 2026, bylo to živě, teď živě, pátek, ten koncert do svý vlastní písničky.
1: Aha, a my jsme pořád jako venue.
0: Ano.
2: Pořád.
0: Ten koncert, o kterém se tady Tereza Kendlová s námi baví a vlastně s Patrikem, bude už zítra, je vyprodán, nedají se koupit vstupenky, takže to jenom, aby to nebylo jako,
2: že... Jste si nemysleli.
0: Je to vyprodaný, neříkáme to proto, aby jsme ještě prodali lísky. Ale prostě Tereza Kendlová mluví o tom, že jí bude 40 a to je teď. Tereza Kendlová slaví teď 40 a ten koncert, o kterém jsme mluvili, je zítra. A to je důvod, proč jsme vytáhli vysílání ze 24. listopadu. No a na hodinu jsme vrátili do show Patrika. Teď se o tom koncertě...
3: Pardon, doplňuje Terezu normálně a zpívá jak o život.
2: My jsme prostě v mládí měli Kelly Family, Backstreet Boys, Spice Girls a Black Milk.
0: Yeah. Tak pojďte poslední refrén, holky, Tereza, Katka, živě na Evropě 2.

0: 8.13 v ranní show na Evropě 2. Ještě jednou to připomínám, Tereza Kerlová bude mít velký koncert příští rok 10. října. Tedy, abyste to věděli, jo, je to až za 11 měsíců, jste si to jako představili v tom kalendáři, za 11 měsíců 10. října ve Fóru Karlín, vstupenky jsou v prodeji. Myslím, že to bude hodně emotivní. Tereza mi taky řekla, jestli bych tam vystoupil, tak ježišmarja, to by bylo i mi ctí. Že většinou je to jako obráceně, nebo zatím to doteďka bylo obráceně, že jsi zvojá tebe a ty jsi vždycky přišla, tak jsem ti chtěl moc poděkovat.
1: Ježiš, já jsem ráda, že tam budeš, protože je to přesně poprvé, kdy vlastně zaspíváš ty na nějakým mým koncertu.
0: I když můžeme vlastně použít takové rčení, s Patrikem můžeme otevřít, že když chceš Boha rozesmát, sděl mu své plány.
2: Ano.
0: Takže samozřejmě viděno mysticky, ježišmarja, kdo ví, co bude příští rok 10. října, že jo?
2: Takhle jsi zván.
0: Když,
2: teda i tohle je vlastně zatím.
0: Ano.
2: Zatím jsi zván.
0: Když všechno dobře dopadne,
1: tak... Máš plánu tam nepřijít, jo?
0: No tak s Patrikem bychom se o tom mohli bavit. Kdo ví, co se může stát do 10. října příštího roku, že jo, Patriku?
3: Je to tak, my teďka hodně žijeme s Leošem takovým tím eterickým způsobem života, takže stát se může cokoliv. Naopak nemusí to být vždycky jenom jako ke špatnému, jo? Většinou se lidi bojí, že se nesplní jejich sny. Takže možná se stane, že ty prodáš prostě strašně rychle teďka
0: ten Karlín.
3: Ten sál, ten Karlín. A možná prostě se to přesune ještě někam jinam a bude to úplně velkou.
0: Aha.
1: To by byl ještě nějaký větší plán.
2: Vidíš?
3: No jasně.
1: Ale já se jako opravdu zaměřuju na fórum a chci udělat něco, co bude naprosto jako jedinečný a vlastně chci těm mým fanouškům dát něco special a asi to bude jako neopakovatelný. Myslím si, že v roce 25 minimálně bude jenom tohle, protože chci, aby to bylo unikátní. Hmm. Aby ten večer byl fakt jeden okamžik.
0: Zeptám se i Patrika, který teda vysílá živě z nemocnice. Pamatuješ si Black Milk?
3: Kámo, to byla krásná vzpomínka, protože Black Milk byli u nás kdysi dávno právě
0: na rozhovoru.
3: Na rozhovoru a bylo to super, a mají krásný písničky, jako Tereza vlastně v tom pokračuje, že jo? Takže jako já si myslím, že to fakt bude pěkný zážitek.
0: Vlastně Black Milk byli jako tenkrát nová skupina, tady na rozhovoru v ranní show v červnu 2002. Tedy před 23 lety.
1: To je neuvěřitelný. Já teda měla asi nějakých
0: 15. Tereze bylo 15 a byla tady prostě jako na rozhovor.
2: To není možné.
1: Je to strašně historický, jako to ti ani nepřipadá, že to je tak dávno.
2: Takže ty slavíš jakoby 25 let na scéně?
1: Já slavím 25 let
2: na
1: scéně.
2: Já jsem to totiž někdy viděla a říkám, to musí být nějaká chyba.
0: Počkej,
2: ne?
0: My to můžeme najít.
1: Taky mi to přijde jako chyba.
0: Chcete to najít?
2: No.
0: Chcete to najít, když tady byli jako na rozhovoru před 25 lety? Tak vydržte, já to najdu. Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Show Evropy 2. Posloucháte ranní show na Evropě 2, opět se nám tady, jak si protly časové osy. Teď je 9. října 2026, tedy uplynulo těch 11 měsíců, jsme den před tím koncertem. Já jsem to tehdy dohledal, tu první návštěvu tady ve studiu.
2: Black Milk.
0: Black Milk, byli tady fakt v červnu 2002, prostě nesmysl. A dneska si to samozřejmě pustíme, takže když s náma vydržíte, tak strávíte ještě půl hodiny s Terezou Kendlovou a Patrikem Hezuckým. Tereza má 40, což je neuvěřitelný. A tehdy se Patrik naposledy připojil do vysílání přes FaceTime. 3 hodiny jsme ho tady viděli, tak ještě chviličku, ne celé vysílání, ještě chviličku, do té 9. hodiny si to budete moc užívat, pokud chcete, samozřejmě. Evropa 2, kde to stojí? Teď aktuální páteční doprava 9. října v 8.28.
4: Nehoda komplikuje provoz u Brna na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Nehodu šetří na 204,5 km. Kolona kvůli tomu je na 15 minut. Silnice 35 na průjezdu Libercem hlásí kolonu směrem do Prahy od sjezdu na Friedland, a to kvůli omezení před tunelem. A ještě D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně od 5. kilometru. Kolona až na okruh k Ořechu.
5: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
0: Jak je venku?
4: Dnes k nám bude proudit chladný vzduch od severozápadu až západu. Maxima dnes většinou nepřesáhnou 15 stupňů. Pouze na jižní Moravě bude tepleji až 17 stupňů. K tomu oblačno až zataženo. Večer se v Čechách přidají přehaňky.
5: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
8: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
7: A co je Chytrárt?
8: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
7: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
9: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
12: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
13: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
12: Dnes musíte vybrat.
13: Mám tady pro vás předvýběr a
12: rozšíříme
13: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
12: Ale je to na vás.
14: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
15: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
17: Už se mi nesekne při penaltě.
18: Už nespadne, když páříme s klukama.
15: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
19: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
20: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
21: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
22: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek G.cz.
1: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
3: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2.
0: Jsme zpátky ve speciální vysílání ranní show. 8.34, pátek 9. října. Ale teď po 8. hodině máme opět stroj času. Dnes jsme zamířili do 24. listopadu. Loni.

0: Tak, proč jsme se vrátili do 24. listopadu, Katko?
1: Ze dvou důvodů minimálně.
0: Ze dvou důvodů. Totiž 24. listopadu přišla do studia Tereza Kendlová, která má teď 40. Všechno nejlepší, Tereza. Tak se zazpomínali vlastně teď, takový, když má 40. Na tu její návštěvu, a ona tehdy mluvila o koncertě v Karlíně, tehdy plánovaném za 11 měsíců. A ten koncert je zítra. Je vyprodaný. A to byly dvě věci, které spojily ten nápad vrátit se do 24. listopadu, což byla doba, kdy se Patrik naposledy připojil přes FaceTime. My jsme zvažovali, jestli vrátit to vysílání. Nakonec jsme se rozhodli, že ano. Ale byla to doba už těžká. 24. listopadu zbývalo 11 dní. Posloucháte ranní show na Evropě 2, 8.24. Máme tady dneska spoustu věcí, které by nikdo nečekal. Například to, že se opět z nemocnice připojil Patrik Hezucký. Nazdar, kamarád.
2: Dobré ráno, čau.
0: Lidi, co si to právě teďka pustili, nevěří vlastním ušem, my taky ne. Ty jsi nás zaskočil, přátelé, tady došlo k takovému záskoku. Jsi najednou včera před hodinou, vidíte, že jsem z toho rozhozený. Najednou před hodinou prostě zazvonil telefon do vysílání a neplánovaně Patrik prostě vstoupil živě z nemocnice, takže my se to jako užíváme. Ahoj, Patriku.
2: To je dobře, ahoj.
0: Ahoj, jak se máš?
2: Mám se skvěle a jsem mile překvapen, že jsi zaskočen, to je hezké.
0: Já jsem strašně zaskočen, protože...
2: Byli chuť jašky tam, omlouvám se. Jo.
0: Když jsme o víkendu o tom mluvili, jsem byl za tebou v nemocnici, tak vlastně jako si nebyl úplně jakože ve stavu, nebo takhle. No neříkal si, budeme vysílat v pondělí.
2: No protože já vím, jak to je, to lítá nahoru a dolů, takže musím být opatrnej v tom, co jako slíbím, víš?
0: Jo. A
2: já na tebe prozradím, jestli dovolíš to, že když sem jedeš, ty sem jedeš samozřejmě kvůli mě a mě to strašně těší a beru to jako velmi krásný kamarádský jako gesto, ale taky si trošku myslím, že sem jezdíš proto, že tady je strašný klid,
0: jo.
2: Který získáváš prostě spoustu energie a nasáváš, občas tady spíš, což je taky super.
0: To, že třeba usnu na židli, víš?
1: Ty jako přijdeš na návštěvu a tam no, ne, si pospíš,
0: a on mi říká, jestli odpočiň.
2: Ne, on se slíkne a nese ke mně prostě.
0: Ne, já třeba jsem na židli a teď jako, jak je tam ten klid, tak prostě najednou třeba mě jako padne hlava, nebo zavřou se mi oči a on na mě, Patrik, jako z dálky říká, no tak v klidu, odpočiň si a já promiň. A on, ne, hej.
3: Aspoň víte, jak jste na sebe napojený, že vlastně vám jako krásně spolu užíváte si ten čas, když nemluvíte třeba, že?
2: Je to pravda.
1: Je to opravdu roztomilý.
0: Já teda musím říct, že vlastně tam se zažívají strašné věci jako krásný. No mimochodem ještě pro lidi, co si to pustili právě teďka, ten další ženský hlas je Tereza Kendlová, která je tady naším dnešním hostem. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tam se stala taková věc, my jsme tam byli, nevím, kdy to bylo, jsme v pátek, že...
2: Se
0: já vím, v pátek tam si měl vlastně svoji rodinu, byl tam vlastně Olíček a byla tam Nikola a tak jako jsme se jako bavili a já jsem tam prostě jsou takový okamžiky, já jsem třeba v jednu chvíli, že já se s Oliverem zase tak moc dobře neznám, jestli to takhle můžu říct, my jsme se neviděli jako tolikrát a já mu říkám, Olíku, co cítíš vevnitř? Jo, protože často u dětí se ptáme na, hele, jakože vidíš tamhle to auto, vidíš jeřáb, vidíš letadlo, neptáme se, co mají vevnitř, takže mě to zajímalo, jestli dokáže ve svém věku 5 let odpovědět. Pamatuješ si ten rozhovor, Patriku?
2: Člověče, moc se nespomínám, zajímá mě strašně poenta.
0: No, já mu říkám, Olíku, co cítíš vevnitř? A teď jsem mu chtěl jako napovědět, tak mu říkám, jsi veselý nebo nejsi veselý? A on říká, veselý. A já mu říkám, a co ti způsobuje to, že jsi veselý? A on říká, že jsem tady s tatínkem.
2: To je hezký.
0: Pamatuješ si to?
2: Jo, teď jak jsi to řekl, jsem si vzpomněl.
0: No. To bylo hezký.
1: To tě muselo zahřát.
2: To bylo hezký.
0: No tak...
2: To mě zahřálo.
0: Tak Patrik je teďka s náma, Tereza Kendlová je s náma a myslím si, že Tereza má ze svého života taky, řekněme, spoustu příběhů, které jsou hladěné tímhletím směrem. Hmm. Tak mě jenom zajímá, jak třeba ty se vyrovnáváš. Máš nějakou radu, třeba jak se vyrovnávat?
3: Já tak, jak jsi mluvil o tady právě synkovi, Páti, já si vzpomínám, že když jsem byla já úplně malinká, tak můj táta vlastně cestoval, on zpíval na lodích. A vždycky si vzpomínám, že se vrátila, já už jsem třeba jako mluvila, jo, chodila, pak mluvila. Víš, že ty intervaly byly tak hrozně dlouhý, že vlastně jsme se jako neviděli několik měsíců. A on pak viděl úplně najednou, já jsem přišla, už jsem něco přinesla ke vchodu, pak zase přijel a už jsem si s ním dokázala povídat. Takže je to hrozně hezký mít krásný vztahy se svýma dětma, nebo zase já, že, se svýma rodičma. Takže je to důležité. Tak mi to taky jako dojelo, jak to tady vyprávíš, to je hezký, že v 5 letech se dokáže dítě takhle vyjádřit.
0: No. My jsme na sebe úplně koukali a říkali jsme, že to byl taky ten okamžik úplně, že si říkáš. No tak dáme si píseň, aby jsme to trochu jako nakopli. Je 8.29. Tereza Kendlová má, přátelé, 10. října příští rok koncert. Je to největší koncert její kariéry, bude jí 40. Nezlobíš se, že jsem to prozradil, že ty to jako říkáš?
3: Víš co, já jsem si říkala, že v době internetu jako nemůžeme si nějak jako odmazat vlastně, jo? Takže každý si to může najít, že jo?
0: No moment, moment, pojďme si říct, že Patrik Jezucký, tady můj kolega, má teďka dost článků bulváru a já mám pocit, že drtivá většina jakoby článků píše Patrik Jezucký 56, což není pravda, přátelé. Patrikovi je 55. Všimte si toho?
2: Všiml jsem si toho, že některé zdroje uvádí prostě mé narození v roce 69, Bůh ví kdy. A je to samozřejmě špatně, protože já jsem 12.2.1970.
0: Tak to se hezky počítá.
1: A tím ty nepravdy jenom začínají.
0: Tím ty nepravdy jenom začínají.

0: Posloucháte speciální vysílání ranní show na Evropě 2. Absolutní speciál je pátek 9. října 2026, 8.44. A před námi je poslední čtvrthodinka speciálního archivního vysílání, kde se naposledy s námi tenkrát spojil Patrik Jezuský. My to musíme ještě jednou říct, protože... My to musíme říct, protože třeba se někdo pustí teďka rádio a říká, co se to děje. Takže vysvětlím. Toho 24. listopadu, to je to vysílání, který teďka pouštíme a pustíme ho naposledy, poslední blok teďka do 9. To vysílání bylo speciální, protože přišla Tereza Kendlová jako host.
1: Ano.
0: A Tereza Kendlová má 40. A v tom vstupu, nebo v té návštěvě toho 24. listopadu, mluvila o koncertě, který plánuje jako vrchol svojí kariéry, a tehdy o tom mluvila jako, že za 11 měsíců budu mít koncert v Karlíně a plánovala koncert 10.10.
1: Což je?
0: Zítra.
1: Zítra.
0: Takže Tereza má 40 a ten koncert, o kterém mluvíme, je zítra. Takže jindy to prostě nešlo pustit, jindy to nešlo zreprízovat. Takže... A protože se tenkrát navíc ještě opravdu naposledy Patrik Jezuský propojil s náma FaceTimem a vysílal 3 hodiny, o to je to větší. Takže poslední vzpomínka, dámy a pánové. Jdeme na to. F1, to je film, ze kterého je tato písnička. F1, neboli Formule 1. Formule 1 mimochodem byla o víkendu v Las Vegas. Tada! Ve studiu tady Tereza Kendlová, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: A živě z nemocnice Patrik Jezuský, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: My jsme tady mluvili o filmu F1, pouštíš si v nemocnici filmy nějaký? Nějaký doporučení nemáš? Na co jsi koukal třeba teďka o víkendu?
3: Pouštím si porno v noci,
0: Já si představu, že si fakt pouštíš porno.
3: No.
1: Tam na té televizce, ale... Ne, jako někde tajně na mobilu.
2: Na tom pokoji.
1: Ne, se třeba týpkama.
0: Ty bys si třeba zazvonil na sestřičku a poprosil jí.
3: Jo, to my teď děláme.
0: Ale když tam máš ty sestřičky, proč si pouštíš ty filmy? Jestli mi rozumíš.
3: Tak zase nemůžeš úplně to tady zneužívat, jo?
0: No, dobře. A zeptám se tě, protože Tereza Kendlová bude mít koncert příští rok, 10. října. Jak jsi na tom s koncertama? Ty vlastně moc nechodíš teďka, jako, kdy jsi byl naposledy na koncertě nějakým?
3: Většinou jsou to nějaký koncerty, který prostě pořádá nějaký kámoš, nebo...
0: Ano, dobře, a šel bys na koncert Terezy?
3: Klidně. Já si myslím, že to bude víc odpovídat takovýmu vkusu hudebnímu.
2: Já budu nejšťastnější, když tam budeš. Když tam budete všichni vlastně.
0: Tady. Ale to by byla hezká jakoby taková...
3: Ale jo, protože potom může být mejden hlavně, že jo, ty tam budeš taky, takže můžeme si dát drink.
2: Určitě, platí.
3: Bude to fajn.
0: To je hezký příběh, jakože Patrik jde na koncert příští rok Terezy Kendlové a tam si dá drink.
3: Jasně, super, úplně.
0: Tak ještě, Terezo, řekni, zkus ještě jednou pozvat naše posluchače, to znamená 10. října, Forum Karlín.
2: Já vás moc zvu, bude to velká show, 10.10.26. Já, abych na to Leoši taky nezapomněla, bude to audiovizuální show se spousty hostů. Já tady mám 2 VIP lístky, vzpomínáš?
0: Vzpomínám si.
2: No.
0: Tak my si jednoho hosta zahrajeme, ty si jednoho prozradila, mimo jiné, že tam bude Kali.
2: Ano, zazní tam Ve frontě na sny.
0: Ve frontě na sny. To je super song tohle. A pak 2 VIP lístky pro vás.

Je 9. října, 8.49, Šlameďka zpráva, ahoj Leoši, tak si jedeme s partnerem do práce a posloucháme ranní show s flashbackama s Patrikem. Říká mu, dej to míň, je to moc nahlas. Odvětí, já jsem chtěl Paťáčka dobře slyšet, on to má z nebe daleko.

Tak jdeme do finále, zbývá 9 minut do 9. hodiny 9. října. A teďka přijde absurdní situace, že budeme soutěžit o dva VIP lístky, ale to byla soutěž z listopadu. Nové lístky nemáme, je

0: 8.40, posloucháte ranní show na Evropě 2. Musím říct, že dnešní vysílání je unikátní. Je takové neučesané, zároveň ale přináší vlastně energii toho typu, že jako nikdo nic takového nemohl očekávat. Že tady bude Tereza Kendlová a že se propojí najednou s námi živě z nemocnice opět Patrik. Co bychom za něco takového třeba minulý týden ve čtvrtek, pátek před víkendem dali, je to tak?
1: Tak i dneska.
0: No ne, že to je taková ta myšlenka, že vlastně třeba něco doufáš a ono se to najednou stane, takže já si užívám každou vteřinu, Patriku, že jsi s náma tady.
2: Je to skvělý a hlavně, aby to bylo trošku dramatičtější, tak bych klidně říkal, že vysílám ze záhrobí.
0: Počkej.
1: Patrik to má rád, tyhle fóry.
0: Počkej, tyhle
1: prostě.
0: Fóry, řekni, než budeme soutěžit o lístky na Terezu Kendlovou, řekni, jak za tebou přišel Oliver, tvůj pětiletý syn. Už jsme to tady, no. už jsme ho zmiňovali, takže je ve hře. A ptal se tě.
2: Jednou se ptal, že jestli jako umřu. A já jsem říkal, že ne. A on, a kdybys umřel, tak stejně půjdeš za dědou na měsíček, takže víme, kde budeš a pohoda, jo. To byla první věc a jednou řekl, táto, když je špatně, tak vždycky potom bude dobře.
0: Ježíš, jsou věci takovýhle. No.
2: Když se mu to v té hlavě bere, asi je poměrně chytrej.
0: No. Tak
1: nebo
0: jo.
1: To má od nějakého youtubera, nevíš.
0: A nebo od tebe, jako.
2: Nebo
0: od,
2: to má od nějakého youtubera.
0: Od toho, jak od tebe, tak. jako guru.
2: No.
0: Tak dobře, tak to byl takový úvod k něčemu, co je svým způsobem trochu fatální. A já si myslím, že znovu nás to vrací jakoby do takového toho rozpoložení, že bychom si měli užívat každýho dne. A teď je tady den, kdy je tady Tereza Kendlová, takže pojďme nasměrovat pozornost zase k ní. Hráli jsme tady písničku Ve frontě na sny, která vlastně mluví o tom, jak jsi popsala ten text? To napsal René, tvůj manžel.
3: Ano, můj manžel. A on mi píše texty, celý melodie, vlastně všechny ty největší hity jsou jeho. Tato skladba je taková právě o tom, aby jsme šli za tím svým cílem, dělali pro to maximum a možná, že když nějakého cíle dosáhneme, tak se někdy můžeme třeba trošku ztratit, jestli chceme jít dál, nebo jako bude nám to chybět, skončíme, je to všechno, je to to maximum, co jsme mohli udělat. A o tom celá ta píseň je a myslím si, že je velmi pohodlná. Je krásná. A taky má na YouTube asi, zase to tady může to někdo zčekovat, ale taky asi 34 milionů.
0: 34 takže milionů zazní příští rok.
3: A není tak stará.
0: Příští rok zazní v Peforu Karlín a prodávají se vstupenky na Terezu Kendlovou v Karlíně 10. října, 10. 10. mnoho hostů. Říkali jsme, že to je na Ticketportal.cz a Ticketmaster.cz. Je to
3: ano,
0: tak? Říkám to
3: ano,
0: dobře?
3: Říkáš to dobře.
0: Ticketportal a Ticketmaster.
3: Budu rád, když přijdete, užijeme si tam.
0: Ale my tady máme dva lístky zdarma pro vás, když se teďka dovoláte na 257 400 888. Co je to za lístky?
3: Já jsem vybrala ty nejlepší, co tam jsou. Ty nejlepší, nejdražší VIP druhá galerie. Je tam i občerstvení, je tam setkání se mnou, nějaký drinky, málo lidí, takže prostor krásně sám pro sebe. A mám tady dva vlastně volňásky, řekněme, na 10.10.26. pro někoho z vás.
0: Tak, 257 400 888. Haló?
4: Ahoj, tady Niky.
0: Niky. Tak, Tereza ti dá otázku.
3: Ahoj, Niky.
0: Dáme ti otázku. Počkej, na co bychom se mohli zeptat?
4: Ano.
0: Terezo, máš nějakou otázku na Niky?
3: Počkej, a teďkom teda záleží, jako správná odpověď, špatná odpověď. Niky by ty lístky měla dostat, ne, když se dovolila první.
0: No tak musíš dát takový možnosti, aby to trefila, takže se schválně zeptej, třeba.
3: Počkej, ty jsi nás poslouchala dneska celý ráno?
4: Ano, protože jedeme do nemocnice, takže vás máme puštěné v autě.
3: No. Dobře, tak to je možná otázka, kterou by si mohla vědět.
0: To je zajímavé, že vyjedete do nemocnice, Patrik z nemocnice už vysílá a čeká tam na vás.
4: No, tak to nevíme, jestli jedeme přímo za Patrikem, ale klidně ho navštívíme, není problém.
2: No jasně.
0: Tak otázka.
3: Dneska zazněla totiž jedna píseň Black Milk.
0: Ano.
3: Tady ráno.
0: Modrý dým.
3: To právě měla být ta odpověď.
0: Tak ber to jako nápovědu.
1: Nebo nějakou jinou.
0: Ne, takže
4: hele. Hele, muž mi tady radí, že modrej dým.
0: Že modrej dým. Tak je, dobře, tak asi jsi vyhrála teda.
3: Určitě, my tě tam chceme mít.
4: Tak to mám radost.
1: Máš je tady. Trápit.
0: My tě tam chceme, když měli totiž Black Milk Modrej dým písničku, tak jí přišli představit, představte si, že jí přišli představit do ranní show v červnu 2002. Já bych chtěl vlastně teďka vyzvat naše posluchače, aby si představili, kolik jim je let. Zeptáme se tady naší slečny, promiň, zapomněl jsem jméno, jak jsi říkala?
4: Nikol,
0: představ si svůj věk, jo, a no. Odečti od něj 22.
4: No, tak to by bylo hodně málo.
0: Ne, pardon, 23. 2002, takže 23. Odečtěte si od věku 23. Jo, Patriku, kolik ti bylo, Patriku?
2: Bylo mi 12.
0: Ne, Patriku, bylo ti 32. To by bylo 32.
2: 32.
0: Mně bylo 26. Tereze bylo 15. A teď dobře poslouchejte, takhle ten vstup vypadal. Tohle to je červen 2002. Tereze Kendlové je 15, mně 26 a Patrikovi 32. A je to čtvrtá sezóna naší ranní show. Poslouchejte.
5: Já jsem Patrik, čau.
6: Jsem Helena, čau.
5: A tady jdu. Čau. A jsou do Terezy. Terezy.
6: Ahoj, čau.
5: Ahoj, čau. Ahoj, čau. Patrik, těší mě.
6: Ahoj.
5: Čau. Ahoj. Tak zdáme. Jdem. Stejně ten skinhead, I just close my eyes and I see your face and fight for wonders. Ale my tady máme dneska exkluzivní množství ženských. Chtěli bychom přivítat skupinu Black Milk.
7: Dobrý den. My jsme nový trio a počkejte se na nás ve čtvrt na 9 přijdou Black Milk.
5: Heleno, řekni něco.
8: Já mám strašně hluboký hlas.
5: Pojď blíž na mikrofon.
8: Blíž na mikrofon a řekni něco. Heleno, řekni hlubokým hlasem. Miluju tě.
5: Zaspívat a zamluvit a zatancovat a slíknout se nám přijdou ve čtvrt na 9. Dámy a pánové, teďka zpívá česká skupina Black Milk, živě v ranní show na Evropě 2.

0: V 15 letech zpívá ten text.
1: Ale já si vůbec neuvědomuju, že jsem tak znala ty tvý texty.
0: Já to taky
1: do detailu.
0: Já to taky úplně.
1: Ale nechám. Že jste vlastně vysílali jenom čtvrtý rok.
0: To byli
1: úplně nováčci.
0: No počkej.
1: My jsme byli nováčci, vy jste byli nováčci.
0: Jak teprve čtvrtý rok? To by bylo 15 a my jsme vysílali už čtvrtý rok.
1: Ne, teprve, když jste tady takovou dobu, tak jako čtvrtý rok je nic.
0: Patriku, řekni to, co jsi mi říkal. Příběh, kdy jsi viděl poprvé Terezu Kendlovou.
2: Pár,
0: víš, jak jsme to říkali? Jsme to o víkendu vyprávěl. Jak jsme někde seděli
2: no,
0: a tam přišla... No, ty jsi mi říkal.
2: Jo, počkej, tohle, no jasně, tak pozor. My jsme se rozhodli s Leošem, respektive Leoš se rozhodl, že navštíví Terku prostě někde na Moravě, jo. A řekl, pojď se mnou, prostě půjdu tam s Terkou a budeme si povídat a bude to hezký. No a Terka přišla samozřejmě a s ní společně přišla si sednout na tu lavečku, kde jsme měli sraz, její maminka. A byla tam celou dobu, takže si museli opravdu jenom povídat.
0: Tak tuhle tu historku jsem nemyslel.
1: A tohle já si vůbec ani nepamatuju.
0: Tuhle historku jsem nemyslel, myslel jsem, jak jsi mi vyprávěl, že jsme někde seděli a Tereze bylo asi 12, jestli si pamatuješ.
1: No já mám...
2: No.
0: Pardon. Že jsme byli nějakým natáčením televizního pořadu a jí bylo asi 12, říkal.
1: Jo, já mám s tebou fotku. Mám s tebou fotku a je na ní ještě Lucka Borhyová. A tam je mi opravdu asi nějakých 13.
0: No.
2: Člověče, já si myslím, Leoši, ty si to pleteš s jinou historkou.
0: Ano.
2: A to byla historka, kdy Evě Farný bylo 12.
0: Jo, aha.
1: Máte pomotaný.
0: Takže, přátelé...
2: Já myslím, to bylo natáčení nějakého esa nebo nějakého...
0: Ano.
2: Nějaký prostě hudební pořád.
0: Ano.
2: A tam byla Tereza, Eva Farna. A bylo to prostě strašně zvláštní setkání, protože ona se tvářila hrozně dospěle.
0: Ano.
2: Chtěla prostě vypadat jako, že už je jako prostě ženská.
0: Je to pravda, mám to trošku pomotaný. Je to vlastně ale i důkaz toho, že vlastně stejně jako Tereza Kendlová, tak Eva Farna, vy dvě holky vlastně, jste zpěvačky, který se prosadili ve strašně útlým věku.
1: Je to pravda, no. Tak jako já jsem začala zpívat ještě dřív jako s tátou, ale pravda je, že ve 14 se jako prosadí v takový kapele, to beru jako, jo, že tam se to odstartovalo. A je to 25 let, což je neuvěřitelný. Teď jsme se tady s Kačkou bavili před chvilkou o tom, jak je to.
0: Mimochodem, to vlastně můžeme klidně i propojit, to znamená na Slavících v pátek byla jak Eva, tak Tereza. A o tom se budeme bavit za chvíli.
3: Ranní show Evropy 2.
0: O tom se už za chvíli bavit nebudeme. Tohle už je současnost, rok 26, 9. října. Patrik už odešel.
4: To bylo nádherný za vzpomínání. Moc se mi to líbilo.
0: Jestli jste byli s námi, tak se toho moc vážíme, máme spoustu reakcí. My jsme nevěděli, jestli se to hodí, nehodí. Už se to stalo, už se to nedá odestát. Tereza Kendlová má 40. a zítra má ten koncert, vyprodaný koncert, o který jsme mluvili, jindy to rád nešlo. Tak jsme si říkali, že vám to třeba udělá hezky. Patriku, nikdy na tebe nezapomeneme.

0: show Evropy 2.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
0: Evropa 2. 88.2 a

0: Neo 256 GB za 14 990. iPhone 17 Pro 256 GB za 24 990. Apple Watch Ultra 3 za 14 990. A to není vše. Prvních 40 zákazníků navíc získá cestovní nabíječku Epico jako dárek. Už 9. října. iStores Galerie Harfa Praha. Více na iStores.cz.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
1: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
1: Na Evropě 2.
5: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
6: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
5: Všechna auta na jednom místě.
6: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
1: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
1: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebudeš chtít jinak.
1: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
1: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda?
1: Tě, to jsem teď říkal.
8: A je to tak!
1: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
0: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Evropa 2.
8: Jsme zpátky, tohle ranní show na Evropě 2, sice už je 9 hodin a 8 minut, ale my tady máme ještě jednoho člověka, který je tady s námi skutečně dnes.
10: Už tady stepuje.
8: Jakub Kohák.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 i před víkendem, ale hlavně dobré ráno Jakube Koháku, počkej, dobré ráno, posloucháte, říkal jsem před víkendem, je tady ano. Svět podle Koháka, to jsem ještě neřekl, dobré ráno
2: přeju.
3: Dobré.
1: Ale my posloucháme, teda vy posloucháte, ale...
2: Vy posloucháte.
1: Oni poslouchají.
2: My mluvíme.
1: Dámy a pánové, ano. Jsme jednak před víkendem, no ale jednak před narozeninami našeho kamaráda.
2: Řekl to dobře.
1: Jakuba Koháka. To jsi taky ty ten kamarád.
2: Nekecej.
1: Mohli jsme říct, jsme před narozeninami našeho kamaráda Vojty Dyka třeba.
2: Třeba, ale ne, jsem to já.
1: Zítra máš narozeniny.
2: Je to tak, 10.10.
1: To se dobře pamatuje.
2: To je nádherné. To jsou vlastně dva drezy dvou útočníků. Jo?
1: No, dvakrát Messi.
2: No, řekněme Messi a Pelé, proč ne?
1: Je to tak?
2: No proč ne, nebo Maradona?
1: U vás to je ten byv, takový ten, co odešel, ne?
2: Ano.
1: Ten vysoký, jak se jmenuje?
2: U nás?
1: No.
2: Kam odešel? Kdo?
1: Myslím, do Španělska někam šel.
2: Kdo to je?
1: Krejčí, ne?
2: Ládík?
1: Měl desítku, ne?
2: Myslím, že ne.
1: Aha, dobrý.
3: Fotbale, já nevím.
1: Sorry, no.
3: Pojďte probrat radši horoskop. Když horoskop. Má Jakub narozeniny 10.10., tak je váha.
2: Ano, a co se tam
3: je pravda,
2: píše?
3: No, že vážíš každý slovo.
2: No, jo. Dobře, a co tam máš dál ještě?
1: Nikdo neváží méně slova.
2: Ano, co tam ještě je?
3: No, počkej, váhy, no samozřejmě jsou rozvážní a taky mají problémy s váhou.
2: A vyvaruj se masa. To tam není?
3: Co?
1: Ne, to není vyvaruj, není jako váha. To není derivát toho slova.
2: Aha, promiň. No ne, já tady čteš ten horoskop, tak jsem
3: já
2: si
3: říkal. Já ho nečtu, to já vím, protože...
2: Jako vědma?
3: Prostě, ne, protože moje dcera je taky váha, takže...
1: Tak.
3: Já jsem zkoumala, jestli...
2: Tak
3: vůbec,
2: uděláme společnou party.
3: Já jsem zkoumala, jestli vůbec chceme.
1: Co má společného tvoje dcera a ano. Jakub Kohák, když se na to podíváš astrálně?
3: Ano.
2: Tak. A kastrál,
3: takhle, já samozřejmě Jakubovy preference zas až tak neznám, ale no. ona třeba jakoby strašně ráda chodí na nočník, tak nevím, to můžeš...
2: Já chodím rád jako na noční zase. A vracím se k ránu. To je podobné. Ty chodíš na
1: takzvané zábavové noční.
2: Ano.
1: Ty říkáš manželce, sorry miláčku, ale mám zase noční. A to myslíš, že jdeš do baru.
2: Ano.
1: A no. Zítra to asi bude velké, ne?
2: Uvidíme.
3: Jak to budeš slavit?
1: No 70,
2: já vám
1: to
2: řeknu
1: se musí přesně, oslavit.
3: Proč jsi nás nepozval?
2: Já vám řeknu přesně, jak se to bude slavit.
1: To se musí oslavit takováhle.
2: To se oslaví. Protože, pozor, zítra, já jsem totiž byl, přátelé, angažován do muzikálu Děti ráje.
1: Do té dvojky?
2: Ne, do jedničky.
1: To se ještě hraje?
2: Ona se právě vrátila teďka do hal.
1: Že dvojka...
2: Dvojka asi jede někde, to dobře. Nevím, ale to je ta jednička.
1: Mm. A jsi v halách.
2: A zítra právě jsem v hale.
1: Na svoje narozeniny?
2: Ano, takže očekávám strašidelně velký dor.
1: V německém hale?
2: Ze kterého vyskočí třeba někdo z něho vyskočí.
1: Eva Perkausová třeba.
2: To by byla, ježišmarja.
1: Napadlo teďka, nevím proč.
2: A nebo Perka Eukausová.
1: A nebo řekni, kolik tě?
2: 45.
1: Ne.
2: Počkej, ale když to čteš jako zprava doleva.
3: To jsi jednou v životě říct pravdu, jednou.
1: Ne, on to řekl, teď to řekl.
2: Když to čteš zprava doleva.
1: No a já myslím, že ti je trochu víc, ne, kecám.
3: Jo, totiž takhle, zajímavý je, to čteš arabsky.
1: Víš, co je zajímavý?
2: Ano.
1: Že když se podíváte na Wikipedii,
2: yes.
1: Jo, tak je napsáno, že Jakub Kohák se narodil 10.10.1972, nebo 1974.
2: Ano.
1: Tam jsou takhle dva údaje.
2: Je to tak?
1: Nikdo neví prostě.
2: Tenkrát se ještě nedělali jako roky a maminka ví, jako, že byla hrozná zima,
1: totiž,
2: už se neví přesně, která zima to byla.
3: Ještě nebyl papír.
2: Nebyl.
1: Jakub Kohák.
2: Byl jenom střelný práh.
1: Jeho věk se určuje podle letokruhu.
2: Je to tak, ano.
1: Takže ti je 54.
2: Je to tak.
1: 54. Všechno nejlepší, Kubu, že se zítra neuvidíme. A jenom řekni, prosím tě, kde má vyskočit Agáta Hanichová z toho dortu?
2: Prosím
1: to si nezek. V hale, ale my nevíme.
2: Je to zítra, prosím tě, tam, kde se vaří pivo.
1: Takže v Brně? Je to Starobrno.
2: Není to tleto pivo.
1: Není to Starobrno.
2: Není to tvoje nejoblíbenější, je to druhé tvoje nejoblíbenější.
1: Je to moje nejoblíbenější. Dřív jsem pil pouze Starobrno. Tak já nevím, kde se vaří
2: tak
1: pivo.
2: Tak ještě, takové je to velmi slavné pivo.
1: Krušovice.
2: Ano, a ještě je to ještě nějaké jiné místo, ti napadá?
1: Braník.
2: Dál? Ano, dál.
1: Kde by se ještě mohlo vařit pivo.
2: Schválně. No.
1: Tak já řeknu Agátě, ano. Že jí do té Plzně hodím.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: Klasická páteční prodloužená ranní show. Tohle Evropa 2 už je 9.19, 9. října. Musím říct, že jsme měli takový narozeninovej týden. Trochu, ne malinko.
1: Kdo měl ještě narozeniny?
0: No mluvili jsme o tom, že Tereza Kendlová 40.
1: Ano.
0: A teďka nám říkal Kuba Kohák, že mu je zítra 54.
1: Ano.
0: No.
1: Mě na to konto napsal tady nějaký posluchač aktuálně, že 54 let bylo Sovákovi v Chalupářích.
0: Přátelé, bez legrace. Podívejte se na Chalupáře. Sovákovi bylo stejně...
2: Když máš v chalupě orchestrion, nevadíš, jako do ní prší.
0: Sovák 54 let.
2: Naraz přestanou zloby i zvon, i ten kůl v plotě zasklí.
0: Kubo, všechno nejlepší.
1: Kubíčku.
2: Štěstí nekoupíš za milion.
0: Já se zblázím.
1: A to nevadí.

0: Miloš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
2: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
4: Pomáháme s Europlazmou.
5: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
6: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás zjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
7: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
8: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
11: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
8: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
11: Muhammad Komar naspat.
8: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
12: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
8: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Evropa 2.
15: Dámy a pánové, jsme zpátky konečně u muziky. Ranní show to má za sebou po skoro 3,5 hodinách. My děkujeme za přízeň.
16: Bylo toho dost.
15: Ale díky vám nás to baví. A díky sobě taky, samozřejmě. Nás to prostě baví. Tak nějak, ne, jako díky tomu,
16: řekni, že...
15: Jako,
16: díky mně to baví.
15: No díky tomu, jak to mám nastavený, ano. Jako myslím. Takže děkuju za přízeň, děkujeme za přízeň. Užijte si víkend.
16: A my se budeme těšit zase v pondělí.
15: V pondělí 6 ráno a teď předáváme slovo tady naší Ivance. Užijte si dopoledne s Evropou 2.
16: Pa, pa.

0: 9. října je pátek, svátek má Štefan a Sára. Dneska bohužel jsem tady bez mého kamaráda a kolegy Koťáka. My se budeme bavit ale o tom, jestli třeba kdyby spolu chodili Štefan a Sára, kteří mají dnes svátek, jestli by jim bodlo ve vztahu, že mají stejný hudební vkus. Tak k tomu se dostaneme už za chvíli na Evropě 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
12: Tak abyste ho nepromeškali.
11: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
12: Garanci kvality i výhodného financování.
11: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
18: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
19: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
20: Vybavujete domácnost?
21: Jo.
20: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
22: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
23: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění Severanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
24: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to. Zpátky k muzice.
0: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Já už jsem nastínila, že se budeme bavit o tom, jestli ovlivňuje hudební vkus páry a nějaké jako soužití partnerské, milostné. No a údajně velmi. Takže ano, ovlivňuje. Studie 309 párů zjistila, že partneři mají v hudbě často podobnější vkus, než by se dalo čekat úplnou náhodou. Sdílený hudební vkus byl dokonce výraznějším společným rysem než některé osobnostní vlastnosti nebo životní hodnoty. No, já jsem si to vždycky myslela, protože jestli neposlouchá třeba váš partner country a vy jo, anebo on poslouchá rock a vy ne, tak to musí něco znamenat. Většinou, že si nerozumíte. Tak ono by se to dalo vlastně zjistit i bez té studie. Posloucháte Evropu 2, za chvíli maximum muziky. Doufám, že aspoň my budeme takovej váš milostnej partner. Musíme být. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timirsky. Nová muzika.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
7: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
0: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
7: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
10: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
10: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
8: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, maximum muziky páteční. Zdravíme všechny Štefany, všechny Sáry a taky všechny, kteří milují Lego. My teda taky doma máme rádi Lego, ale teď jsem zjistila z jedné stránky, která se věnuje tomu, co všechno v České republice umíme a v čem jsme nejlepší. A tam píšou, že jeden pán, který mi je teď strašně sympatický, jmenuje se Miloš Křeček, je teda z České republiky, to už jsem řekla, ten prosím vás vlastní 6005 rozdílných Lego setů a je v Guinnessovce. Tak si jenom říkám, já když se koukám u nás doma na náš pokojíček, kde je moje 6letá dcera, 8letý syn, tak už tak mi to přijde hodně a to mají každý, nevím, okolo 10 nějakých setů. Jestli má pan Miloš Křeček 6005 setů, tak asi to zaslouží Guinnessovku a pak taky samozřejmě nějakou skvělou hudbu. Mrkněte taky na evropa2.cz a taky na Instagram, kde se dozvíte vždycky zajímavosti a pak samozřejmě nějaké informace o soutěžích, o našich podcastech, zkrátka o všem. No a ještě Milošovi jednou gratuluju. Skvělý, ježiš, skvělá práce.
1: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
2: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
3: Klid, máš na to 3 dny.
2: A těch lidí, co čekají na autogramy?
3: No, jsou tu všichni.
1: Kniha Brno. Největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Parťanský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta. Tečka. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Katka Řížová. Krásné páteční dopoledne, dnes je první den voleb. Voliči začnou ve 14 hodin rozhodovat o novém složení zastupitelstev měst a obcí. Třetina voličů zároveň bude moci vybírat nové senátory. Volební místnosti se zavřou zítra ve 14 hodin. Moravu drtí extrémní sucho a tamní přehrady vysychají. Ta Vranovská je aktuálně o 10 metrů níž, než je normál. Klesání vodní hladiny nyní odhalilo dávno zaniklou vesnici pod hradem Bítov, kterou přehrada spláchla ze světa ve 30. letech minulého století. Nízká hladina odhalila základy domů a některé dochované sklepy i s původními klembami. Teď už má slovo Zuzka.
1: Břeclav plánuje stavbu cykloparku nedaleko rybníka Včelín. Sportoviště by mělo vzniknout na místě, které je v současnosti hustě zarostlé převážně náletovými dřevinami. Vybavení by mělo zahrnovat takzvaný pump track, tedy uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole. Pump track doplní centrální rampa a takzvané single traily. Počítá se také se vznikem takzvané skill zóny. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
0: Tropická bouře Rachel má v Pacifiku předvést neobvyklou otočku a o víkendu zamířit k pobřeží Severní Ameriky. Jižní Kalifornii tak po intenzivní vlně veder hrozí další nebezpečné projevy počasí, tentokrát v podobě přívalových srážek a povodní.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: S kolonami počítejte na příjezd do Prahy po D5C, kolony se táhnou až na okruh k Ořechu. A kolona narůstá taky na dálnici D1 na příjezdu do Brna, kamiony stojí už od 176. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes k nám proudí chladnější vzduch, maxima dnes většinou nepřesáhnou 15 stupňů, pouze na jižní Moravě bude tepleji až 17 stupňů Celsia. Tomu oblačno až zataženo, večer se v Čechách přidají přehánky. Zítra bude nejdřív zataženo, během odpoledne už oblačnosti ubude. Zítřejší teploty opět většinou do 15 stupňů. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje Ivana Kulhánková.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
4: Za chvíli si řekneme, z jaké kapely mohla pocházet velká zpěvačka světová Adéla Jirgová ze Slovenska, už za chvíli na Evropě 2.
2: Evropa 2.

0: Teď jsem se dozvěděla takovou skvělou zprávu a vlastně i trošku matoucí. Nevím, jestli si pamatujete mistra Bína. No, když jsme byli malí, mladí, tak tady ten pán nás bavil v televizi a já měla vždycky pocit, že natočil strašně dílů. Já měla pocit, že Mr. Bean má třeba 10 sérií a každá série má 25 dílů. Tak prosím vás, úplně je to teda opakem teď najednou, protože jsem se dozvěděla, že Mr. Bean má jenom jednu sérii a 15 epizod. Mně vždycky přišlo, že ten člověk dělá strašně věcí a že všechno vidím jako nově, ale možná to bylo tak skvělý, že zkrátka stačilo 15 dílů na to, aby se to stalo legendárním. Tak mistře Bíne a samozřejmě, no já vždycky, Rowan Atkinson, takhle, vždycky zapomenu to jméno, gratuluju, protože udělal takovou legendární věc, relativně v malém čase je úplně skvělý. Posloucháte Evropu 2 a za chvíli místo seriálu skvělá hudba.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky moc a užijte si to.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: To bylo chytrý, koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
16: Vytvořeno s použitím AI.
17: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTek najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
20: Náš výkup je teď totální hardcore.
21: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise ona dnes.
3: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.

maturanti bacha. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležité je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte Evropu 2. Je 9. října, je pátek. Dneska mi trošku chyběl můj kolega, příští týden bude se mnou každý den mezi 9. a 11. hodinou. Mezitím můžete samozřejmě poslouchat třeba víkendové vysílání, kde jsou skvělí moderátoři Evropy 2, a taky mrknout někdy na Instagram Evropy 2 a na europa2.cz. Těšíme se na vás příští týden, mějte se nádherně. Maximum muziky už za chvíli na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
7: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
8: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta.

0: dohrála kapela nebo skupina dívčí, která se jmenuje Kaceje. Kaceje z písní Animal. A taková zajímavost právě Adéla Jergová, o který se hodně teď mluví, Slovenka, která dobývá svět, je na předních hudebních příčkách se svými singly, tak ta právě začínala v takový talentový show, kde se právě dala dohromady kapela Kaceje. Takže ona mohla být tady v té kapele, ale ona vlastně vypadla a rozhodla se, že bude solo. A podle mě jí to docela vychází. Posloucháte Evropu 2 a jsem strašně ráda, že tady ty mladý a skvělý talenty hrajeme.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Now let these little bitches do some fishing! Yeah. Let's go!
3: Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem.
4: Where are we?
5: Rolling Loud!
4: Where are we?
5: Fishing at the lake house, that's right.
3: A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott.
5: It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there.
3: Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání.
6: I'm looking for my son. You wish that pervert was your daddy.
3: Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochrany i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem.
7: Pervert just call himself daddy.
3: Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hiphopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
8: Hi honey.
7: Hi, how's everything going?
8: Oh, everything's going, it's going pretty good.
3: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
9: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise ona dnes.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa 2.cz a bav se na maximum.

0: Měli kamion, který ve středu večer uvázl pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči. Po celodenním úsilí se jim to podařilo s využitím dvou vyprošťovacích tanků a další těžké techniky. Teď už se vydáme za Zuzkou.
1: Konstantinovy lázně na Tachovsku, jediné lázně v plzeňském kraji, obnoví více než 12-hektarový lázeňský park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu, obnoví zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Úpravy za 72 milionů korun mají být hotové v roce 2032. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola Extraligy České Budějovice 4-1, navázali na úterní výhru v Lize mistrů a ukončili sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Hokejisté Sparty pak podlehli v předehrávaném utkání 9. kola Extraligy Brnu 3-4 v prodloužení.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: S kolonami počítejte na příjezdu do Prahy po D5. Kolony se táhnou až na okruh k Ořechu. A kolona narůstá taky na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony stojí už od 176. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Začal k nám proudit chladný vzduch. Maximální teploty dnes většinou nepřesáhnou 15 stupňů. Pouze na jižní Moravě bude tepleji, a to až 17 stupňů. K tomu čekáme oblačno až zataženo. Večer se v Čechách přidají i přehánky. Zítra bude nejdřív zataženo, během odpoledne už ale oblačnosti ubyde. Zítřejší teploty opět většinou do 15 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
4: Lepší písničkou dnes při pátku začínat snad ani nemůžu. Jmenuje se Neříkej, co má se stát. Evička na začátek. Hezký pátek.
2: Evropa

Pátečí dopolední Evropa 2. Štefan a Sára mají svátek, velká gratulace. A nejen jim, i vám ostatním posíláme další hudební kousky. Tak, za prvý, Luis Capaldi, bude Avril Lavigne anebo Lady Gaga na Evropě.

0: 20 minut po 11. hodině vás ladí páteční dopolední Evropa 2. Tak velmi zajímavá zpráva je, že dnes, 9. října, je Světový den tažných ptáků. Jenom abyste věděli. Jinak od roku 1874, 9. října, je taky Světový den pošty. Tak schválně, kdy jste naposledy někomu poslali pohled? Pohled jako pohled. Ne žádnou SMSku, nějakou fotografii, ale pohled klasicky. Koupili známku, napsali adresu, pohled nebo korespondenční lístek, to se dřív taky posílalo. No, možná inspirace pro někoho na Vánoce, anebo k svátku, k narozeninám. Nevím, jak to máte vy, ale k nám domů, když přijde pohled, tak mladí se divějí, vždycky co to je, pomalu. Ani možná neznají, my z toho máme velkou radost. Tak, jinak za pár minut, pokud vydržíte s Evropou 2, si řekneme, co konkrétně ovlivňuje vaše bydlení. Budete se divit a podle mě to platí. Budu mít taky jeden příklad, který hovoří sám za sebe. Maela, Alok anebo Benson Boone. Tak hezký pátek s úsměvem a vaší Evropou 2.
1: Odpoledne jako odpoledne.
2: No, ale... Teďka jsme se doflákali a teďka jsme se to začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
3: Já to chtěla říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
7: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
6: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
8: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Fíha, šok sede, to je to nový kargo.
12: Jo, jo.
11: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
12: Co mě zrovna napadne?
13: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 tisíc korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci se někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
16: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS dětské vesničky.
12: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportál.
16: V ABíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek ABíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
17: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
18: Klid, máš na to 3 dny.
17: A těch lidí, co čekají na autogramy?
18: No, jsou tu všichni.
19: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
20: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte dnešní páteční dopolední Evropu 2. Já jsem nakousnul takovéto téma, jestli nebo co konkrétně ovlivňuje vaše hnízdečko lásky, vaše obydlí, váš byt anebo dům. Myslíte si, že to je vaše zaměstnání nebo práce? Možná, že si to ani neuvědomujete. Zkuste si říct, jestli tam máte nějaký artefakt, který vám připomíná vaši práci, nebo třeba nějaký třeba kousek nábytku, nebo ladíte atmosféru do toho, nebo třeba nějaký obrázek a tak podobně. Já tady mám jeden příklad, který hovoří sám za sebe. Kristen Stewart, tu herečku asi nemusím připomínat, tak si vybudovala svoje sídlo ještě s ex-partnerem Robertem Pattinsonem, jo. A jak to tak u nich vypadá? Oni kombinují mexický koloniální styl s upírskou atmosférou. Tmavý dřevo, červený detaily vytváří jedinečný interiér a teď tady píšou ze 4 ložnicemi, 6 koupelnami a 3 jídelnami. Mě by zajímalo, proč musí mít jedna rodina u sebe 3 jídelny a 4 ložnice. Chápal bych 2 ložnice, 2 jídelny, když se pohádají, že jo, aby měli kde spát, měli kde jíst, když na sebe nechtějí koukat, ale tolik toho. Každopádně, když to vezmu sečteno, potrženo, tak Kristen Stewart bydlí ve zvláštním domě. Sídlo stálo 125 milionů a má upírskou atmosféru. Proč asi? Tak co máte ze svého, ze své práce, nebo ze svého, jak bych to řekl, no, prostě to, co máte rádi, objevuje se to u vás doma, možná, že si to ani neuvědomujete. No, zkuste se podívat a zamyslete se nad tím. No, hlavně, ať se vám dobře bydlí. To vám přeje Evropa 2. Evropa 2.
1: Novinky Evropy.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
2: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
0: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
3: nebudeš chtít jinak.
0: Předobědová i poobědová pohoda.
3: Jak jsi to říkal?
0: Že předobědová i poobědová pohoda.
3: A je to pohoda. Pohoda.
0: Já to jsem teď říkal.
3: A je to tak.
0: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
3: Na maximum.
4: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
7: To je Domanský.
6: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
8: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
9: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
10: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Pro doma.
11: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz.

0: Posloucháte dnešní páteční stále ještě dopolední Evropu 2, za chviličku poledne a je čas oběda. Nevím, jestli už plánujete věci na víkend, my už s kamarádama ano, protože je potřeba si to trošku jako pochystat. No a co zítra budete dělat? Můžete jít na nějaký dobrý oběd nebo třeba na nějakou večeři. Procházka ta bude těžká, i když na některých místech třeba úplně lejt jako nebude, ale má být 13 stupňů. Tak co takhle kino jako jo? Kino není vůbec špatná věc. A kdy jste naposled viděli Pata a Mata? Znáte tuhle tu dvojku a bavila vás? Tak pozor, tady ta dvojka je opět v kinech a není vůbec špatná, ba naopak. Tady jsou detaily, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Mat baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Mat. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Mat zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Mat při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Mat zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i

0: Na Svatém Kopečku staví nové vzdělávací centrum a mořské hlubinné akvárium ve tvaru loděnky. Stavba je zhruba v polovině, hotová by měla být příští rok na jaře. Nádrž akvária bude vysoká přes 9 metrů s objemem 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rejnoci a další druhy mořských ryb. Součástí stavby je zázemí pro vzdělávací programy ZOO. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Moravu drtí extrémní sucho a tamní přehrady vysychají. Ta Vranovská je aktuálně o 10 metrů níž, než je normál. Klesání vodní hladiny teď odhalilo dávno zaniklou vesnici pod hradem Bítov, kterou přehrada spláchla ze světa už ve 30. letech minulého století. Nízká hladina odhalila základy domů a některé dochované sklepy i s původními klembami.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: S kolonami počítejte na příjezdu do Prahy po D5. Kolony se táhnou až na okruh k Ořechu. A kolona narůstá taky na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony stojí už od 176. kilometru.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
2: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Začal k nám proudit chladný vzduch, maximální teploty dnes většinou nepřesáhnou 15 stupňů, pouze na jižní Moravě bude tepleji, a to až 17 stupňů. K tomu čekáme oblačno až zataženo, večer se v Čechách přidají i přehánky. Zítra bude nejdřív zataženo, během odpoledne už ale oblačnosti ubyde. Zítřejší teploty opět většinou do 15 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
4: Vymyslíme flashback, dáme si něco tanečního, když je pátek. Teď ale Miles Smith anebo Bere. Hezký pátek vám všem, co ladíte Evropu 2.

0: Hladí vás dnešní páteční Teď už odpolední Evropa 2. Za chviličku si dáme flashback, který budeme hudebně vzpomínat, ale teď bych byl rád, abychom zapomínali na jednu britskou chlapeckou kapelu. Máme k tomu takovej důvod. Ta kapela se jmenuje Blue. Pamatujete si na ně? Kapela Blue hrála třeba single All Rise. Takhle skvěle zněl. Hrála single třeba You Make Me Wanna, takhle zněl. Nebo kapela Blue hrála Guilty. No a proč o tom mluvím? Zpěvák britské chlapecké kapely Blue, který se jmenuje Lee Ryan, mimochodem jemu 43 let, má důvod k radosti, s manželkou Paris oznámili, že očekávají další přírůstek do rodiny. Mimochodem, pro tuhletu dvojici půjde už o pátý společný dítě. Ryan má navíc ještě dvě děti z předchozích vztahů, takže celkem se tak brzy stane sedminásobným tatínkem. Tak velká gratulace. Chtělo by si to koupit už televizi. Alex Warren a Kenya Grace. Je hezký, když se dva mají rádi. Za chviličku flashback. Evropa 2. Evropa 2. Maximum muziky.
1: Evropa 2. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. Je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
11: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
2: Vybavujete domácnost?
19: Jo.
2: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
20: Je tu nové číslo časopisu Žena a život s beauty speciálem plným tipů, jak se cítit a vypadat lépe. Odhalíme vám, které produkty skutečně fungují. Umíte zachovat chladnou hlavu? Osvojíte si umění Severanů a budete připraveni na vše. Nová Žena a život s beauty speciálem a slevovými kupony právě v prodeji.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
23: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Flashback. Dnes se společně hudebně vydáme do roku 2012. Mám tady muže, který se jmenuje, schválně si dokážete, nebo znáte jeho umělecké jméno. Jeho klasické jméno celé je Armando Cristian Perez. Tak co? Nechám vám chviličku. Ano, tím uměleckým jménem se říká Pitbull a Pitbull je prostě skvělej. Navíc jsem vybral single, který se hodí úplně do flashbacku. Back in Time, k tomu podle mě nemusím nic dodávat. Tak tedy Pitbull, Back in Time a dnešní páteční flashback z roku 2012. Tady na Evropě 2. Let's go.

0: flashback na dnešní den. Atma Music a Sebastian, Don Toliver a nebo Adele. Už za pár minut na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Usnula?
3: Asi jo.
2: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
3: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No povídej.
10: To je nejlepší rádio na světě.
11: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji vám.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
12: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
0: Držíme ti flek i v písku. Evropa 2, 103,6 FM.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: 12.50, 9. říjen a je vidět, že podzim je doslova za dveřmi, nebo respektive už zaklepal a otevřel a pootevřel ty dveře, protože Jindra Ekl, nazdar Jindro,
1: ahoj,
0: dorazil po dlouhé době ne na motocyklu.
1: Jo, já už jsem jak ten, to byl nějaký ten bobr v Anglii přece, ne? Vždycky
0: bobr?
1: Podle toho, jestli vylez nebo nevylez,
0: jo, je to
1: se
0: ono.
1: Řešilo, jaký bude dál počasí, víš, na 2 měsíce. Tak to je přesně, to je se mnou, jestli vyjede Jindra nebo nevyjede.
0: Ano. Mimochodem, ty jsi nepřijel na motocyklu, to znamená, že ten víkend bude stát za nic.
1: No, vypadá to tak samozřejmě asi, no.
0: No.
1: Zuzka nám možná řekne víc.
2: Ne, já jsem chtěla jen dodat, že ty jsi náš takový český bobr.
1: český bobr. Přesně. Na motorce ale. A kolik takových bobrů, ahoj. Je vlastně, že já to zvládám
2: jako
1: za nejzdravé
2: lidi
1: na chodbě.
2: Kdo je tak přesnej, to se jedině ty.
0: No,
1: takže to jsem já, za druhý, říkám, teď jsem zdravé lidi, co šli vlastně na chodbě, oni kolem nás chodí, jak kdyby jsme byli v zoo, v nějakém výběhu, to se taky vlastně jakoby
0: ano.
1: Pojí hezky s tím, takže já vlastně jsem takhle jako takový barometr.
0: Je to pravda,
1: počasí.
0: Je to pravda.
1: To je krásný.
0: Takže tvoje písnička je jasná.
3: Když ten malý bobr spát, bobr spát.
1: Ano, přesně.
2: Výborně.
1: To je o mě.
0: Tak.
1: Si představte.
0: To stačilo, Jindra pokračuje, užijte si víkend, těším se v pondělí, tak ahoj. A prosím vás, oblečte se.
1: Oblečte se,
0: ať není rýmička.
1: Pač nahatý byste asi tak dobře nevypadali, že?
4: Maximum muziky. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
9: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Parťanský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta. Tečka. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
10: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
9: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu, na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.

0: Jedna mezi tím připravuje online formulář, přes který budou moci rodiče žádat o odškodnění. Hygienici zároveň upozorňují, že nárůst počtu případů neznamená další šíření nákazy, ale zpětné dohledávání nemocných. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města, co však popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit. Lucka nás vezme do Pardubic.
1: Pardubice dnes ožívají podzimními městskými slavnostmi. Víkendový program nabízí koncerty, historická vozidla, koňskou a kaskadérskou show nebo akce pro děti. Po opravě Vonkova mostu se na původní místo vrátí také tradiční ohňostroj nad Labem. Tentokrát v tiší podobě doplněné o světelnou show. Vrcholem víkendu bude nedělní Velká Pardubická. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikují. O mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los. Svěřenci trenéra Michala Bílka se do play-off dostali díky druhému místu ve své kvalifikační skupině. Závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na dálnici D1, na 268. kilometru ve směru na Prahu bouralo osobní vozidlo. Na dálnici D11 na 25. kilometru na trase Praha Jaroměř Sever je hlášená odstavená dodávka. V Hradci Králové na Gočárově třídě se srazily dva vozy a v Brně v Tržní ulici máme nehodu dvou vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou počítejte s oblačností, objeví se déšť či přehánky, zejména na severozápadě Čech. Teploty se pohybují mezi 11 až 15 stupni, na jižní Moravě naměříme až 17 stupňů a později odpoledne, zejména v Čechách, počítejte s tím, že bude vát velmi čerstvý vítr. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 5 minut po 13. si slovo bere Jindra Ekl.
3: Ano, je to tak. Co je taková otázka, jenom ty se věnuješ fitnessu. Jak dlouho vydržíš třeba v plenku? Máš to nějak spočítaný, kolik dáš?
0: Je to tak 14 dní zpět, moc ne, 50 vteřin.
3: 50 vteřin?
0: Moc ne, tohle chvíli... mi nikdy moc nešlo, to se přiznám.
3: No tak je to taková, jako, jak to říct, taková pozice nevděčná, že úplně.
0: No, jakoby, jakoby se dalo říct. Moc tam toho nevymyslíš.
3: Moc, přesně, to ani zábavný to nějak není. No za chvíli se na tohleto téma trošičku podíváme blíže.
2: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
3: My se skutečně podíváme na různé druhy fitness aktivit. Tady u nás v baráku je hromada lidí, kteří dělají různé fitness aktivity. A ten plank, to je taky jako zajímavý téma. Je tady jeden rekord mimo jiné za chvíli. Fitness téma. Tady na R2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2 a já jsem slíbil jedno jakési fitness téma. Ono totiž vlastně i u nás na Evropě 2 celkově tady v mediálním domu je hromada lidí, kteří mají rádi sport. Dokonce třeba naše šéfka celého toho domu je schopná, co jsem jako nikdy v životě u nikoho neslyšel, jenom je schopná ne, že jet autem do práce nebo třeba jet na kole do práce. Ne, ona rovnou běží a teď jako nebydlí třeba 3 kilometry, ale dejme tomu nějakých, já nevím, 15, jestli si dobře vzpomínám, jo. Tak takovýhle věci se tady u nás v baráku skutečně dějí. Možná vás to třeba inspiruje, jo. Místo toho, aniž byste se mačkali třeba v MHDčku a tak, tak jestli máte sprchy ve vaší práci, zkuste normálně běžet do té práce. Možná vám to bude trvat maličko déle, ale kdo ví, jak to dopadne. Určitě znáte tu krásnou knihu, je to bestseller, světový bestseller, jmenuje se to Doběhni svůj mozek. Je to od jednoho švédského psychiatra, který vlastně udělal jako velikou studii se svými pacienty v rámci běhání a ty bláho, jako neuvěřitelné výsledky měli ty lidi. Neuvěřitelný. Jako nejen fyzický, ale samozřejmě i psychický výsledky. Proto říkám, uvidíte, jak to dopadne. A pak je tady ještě jedna další věc, kterou jsme nakousli se Zuzkou před chvílí, a to je ten plank, jo. Kolik vydržíte třeba v tom planku vy například? Zkoušeli jste to někdy, máte ten údaj. Totiž teď je světový rekord, je to z Kanady a je neuvěřitelný, že držitelka toho světového rekordu je 61letá paní, což je úlet, a ona překonala ten původní rekord, který byl taky její, a má rekord na 4 hodinách a 30 minutách. To je jako úlet. Ty jsi říkala, Zuze, že máš kolik?
1: Už je hibernace, ne?
0: To už je, no, přesně, jenom to je skopinatění.
1: To je tomu nerozumím. Já jsem si myslela před 14 dní, jak jsem dobrá, ne? Že no, jsem to posunula asi o 10 vteřin.
0: Ale 50 vteřin. Ne, tak
1: to
0: paní,
1: je fakt smíchu, no.
0: Paní evidentně jako umí v tomhletom směru.
1: Ne,
0: teda.
1: Podle mě paní už se v tom narodila, to mi neříkej. Jako.
2: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
3: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
4: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
5: Ahoj, tady Tate McRae. Páslo cash Evropu 2.
2: Evropa 2.
6: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
7: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
13: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
15: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
16: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
15: Dnes musíte vybrat.
16: Mám tady pro vás předvýběr a
15: rozšíříme
16: výběr. Dvojnásobíme investice.
15: Přijmete to riziko? Ale je to na
17: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
18: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
19: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
20: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
21: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost. Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Koukám, že thajská královna normálně jako první prakticky žena, která je jako mimo armádní služby jako takový, tak teďkon se proletěla v rámci prvního solo letu Vias 39C Gripen, což je samozřejmě nádherný aero. A ona teda je skutečně jako první ženou, která se takhle lítá v Gripenu. Pochopitelně, že ona v Thajsku má co si společného s armádou, ale není to taková ta řadová prostě pilotka jako army, jo. Oni navíc, jestli se nepletu, a možná se pletu teda, ale je tam ještě thajský král a já mám dojem, že oni normálně si lítají i na ty různé cesty v rámci jako státních návštěv vlastně sami co by kopiloti. Jo, že vlastně on je kapitán, ona je první pilotka a s tím vládním speciálem nebo s tím speciálem prostě si lítají po světě, což je úžasný. Když člověk jako na to má pochopitelně postavení, no, nebo prachy. Jako třeba John Travolta. To je taky jako takový zajímavý koníček, že prostě si rovnou lítáte v Boeingu, prostě, jo. No, klidně se podívejte, teď to proběhlo světovými médii, je to úžasný, no. Kdybyste chtěli být pilotem dopravního letadla, tak je to asi 2,5 milionu dneska, všechny ty kurzy, než vás vůbec někam tedy posadí a vyděláváte peníze, no. Ale i tak samozřejmě se to dá jakoby na půjčku a víceméně posléze vyděláváte jako takový peníze, že třeba se to i nějakým způsobem vrátí. Takže jestli byste chtěli skončit tady jako thajská královna, žádný sen samozřejmě není dostatečně jakoby veliký na to, aby se o to člověk nepokusil, že?
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
6: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: Muhammad Komar nazad.
0: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
7: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
0: Na Evropě 2.
13: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2. Mám tu jedno jméno. Hitler, Mussolini, Simeon, Flores. Slyšeli jste opravdu správně. Tohle je totiž jméno peruánského politika, který aktuálně vyhrál komunální volby v okrese Cuerapalca jako kandidát levicové strany Ahora Nación v Peru. To je co? Hitler, Mussolini, Simeon, Flores. Kdo mu tohle jméno dal? Jako politická heritage tam zcela jistě je. Odkaz na mnoho a mnoho lidí. Ale skutečně tedy bude politikem v Peru. Takže o něm dneska možná slyšíte poprvé, ale zcela jistě ne naposledy.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem. A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott. Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání. Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochránků i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hiphopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
3: Hi, honey.
4: Hi, how's everything going?
3: Oh, everything's going. It's going pretty good.
2: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penaltě.
8: Už nespa nedeš, páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
10: Klid, máš na to 3 dny.
9: A těch lidí, co čekají na autogramy?
10: No, jsou tu všichni.
11: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Parťanský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta. Tečka. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa 2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbyla. Zuzka Kozáková má připravené aktuální zprávy pro vás. Pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Na dovolené Petra Pavla v marocké poušti došlo k vážné nehodě. Blízký přítel prezidenta, spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor měl utrpět vážná zranění. Hlava státu je podle vyjádření Pražského hradu v pořádku. S informací přišel server aktuálně.cz. Podle dalších zdrojů by se již o víkendu mohla uskutečnit letecká přeprava zraněného zpátky do České republiky. Stav podnikatele je stabilizovaný a je mimo ohrožení života. Dnes a v sobotu se zároveň s komunálními volbami budou v bezmála 40 obcí konat místní referenda. Jak píší novinky.cz, lidé budou nejčastěji řešit větrné a solární elektrárny, výstavbu v obcích nebo nakládání s odpady. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Stavba nového mostu přes železniční trať, který spojí obce Česká a Lelekovice na Brněnsku, by měla začít i skončit příští rok. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vypíše v nejbližších dnech veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota stavby je 134 milionů korun. Od letošního jara je přes trať nainstalovaný provizorní most. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: 13. nasazený Jakub Menšík postoupil na tenisovém turnaji v Šangaji do třetího kola. I díky 14 esům dnes porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude turnajová 21. Francisco Cerundolo z Argentiny. Evropa 2, kde to stojí? Na dálnici D1 pozor na nehodu ve směru na Prahu. Na 198. kilometru bouralo osobní vozidlo. V České Lípě v Hradecké se srazily dva vozy, nehodu hlásí tábor v Soběslavské a v Plzni v ulici Sady 35. došlo ke střetu osobního vozu a cyklisty.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je většinou skoro jasno až polojasno. Během odpoledne přijde oblačnost od severozápadu a na severozápadě Čech ke večeru očekáváme déšť či přehánky. Teploty se drží většinou mezi 11 až 15 stupni. Později v Čechách očekáváme, že bude vát velmi čerstvý vítr. Tolik ode mě. Vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 14. Pokračuje Jindra Ekl.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.

0: Kultovka Evropy 2.
1: Posloucháte Evropu 2 v rámci dnešní kultovky. Pojedeme do roku 2009. Black Eyed Peas a Meet Me Halfway. Velmi zásadní, známá, ikonická a kultovní skladba. Proto v dnešní kultovce na Evropě 2.

0: of two listeners is Alec here.
1: Hey, I'm Dan from Bastille, and I'm here with Europe 2.
2: Ahoy, Tim Conley, with Fastboy,
3: and you can head over to Europa, yeah.
4: Nastav uši hviezda.
5: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Strabim, Europa, Tibet.
4: Europa 2.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhony 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
13: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
14: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
15: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
16: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před spaním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
17: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
18: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise ona dnes.
19: Zpátky k muzice.
20: Evropa 2.

0: Maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
1: Oh,

0: informace o GTA 6, jak jsem vám sliboval. Prakticky za měsíc a 10 dní vyjde tahle ta velmi, velmi očekávaná hra. Je to stejně slabý slovo říct, velmi, velmi očekávaná. Je to vlastně hra, která, já nevím, různí zaměstnavatelé v uvozovkách donutila k tomu dávat plošně svým zaměstnancům třeba volno, jo, v listopadu. Dokonce americká armáda podmínila nějaký benefit toho, když vstoupíte do armády, do nějakého data teďko během podzimu, takže pak si můžete vzít 2 týdny volna na hraní GTA 6. Pochopitelně je to fenomén i ohledně automobilů, kdy hromada značek samozřejmě zaplatí strašlivý prachy za to, že jejich logo se tam objeví a tak dále a tak dále. To, že příjmy nebo obrat digitálních her, jakože prostě konzolových a počítačových už několikanásobně už od covidu přerostlo tržby různých filmů, to ani jako už není nějak zásadní informace, která by vás teda překvapila. Teď je mimo jiné přišla tady překvapující věc ohledně GTA 6. Nejenom, že uteklo zase dalších 25 minut jako gameplaye, to už asi nikoho zásadně nezajímá, protože za chvíli už bude ta hra k mání a můžeme si ji zahrát všichni. Ale velký fenomén v téhle hře jsou tedy ty auta a v nich rádia. Bude tam několik stanic rádiových. Bohužel tam nebude vysílat nikdo tedy v jiném jazyce než v angličtině samozřejmě, ale teď jako kdo bude v rámci těch jednotlivých stanic tam vysílat, to je strašně zajímavý. Tak například tam bude jakýsi backcountry rádio, který bude moderovat Lana Del Rey s jejím manželem. Museli prej nahrát jako skutečně stovky hodin vysílání, aby v té hře se nikdy nic jakoby nemělo tendenci opakovat, jo. Posléze tam třeba bude Cocoteo FM. To je latinskoamerická hudba, reggaeton, bachata, kterou bude moderovat, to je fakt jako hustý, Bad Bunny, anebo Reynao. Takže to jsou velký jména, zejména třeba Bad Bunny. Posléze, nekončíme, jo, s těma velkýma jménama. Afrobank FM, rádiová stanice, která se bude tedy týkat Afrobeats, Amapiano, moderní klasická africká hudba, bude jí moderovat Burna Boy a Palms Tracks. Taky docela slušný obsazení. Flash FM, popová hudba, hitparádový trháky, bude moderovat švédská popová zpěvačka Robin a modelka Alex Konzány. No, takže takovýhle velký jména, včetně tedy pozor, ještě poslední věc, heavy metal, classic metal, kdybyste chtěli poslouchat v GTA 6, není problém, bude tam Kerry King a Tom Araya, což je legendární dvojice z kapely Slayer. Tak tolik hvězdný tým rádiových v uvozovkách moderátorů, nebo ne v uvozovkách skutečných moderátorů, který budete moct slyšet v GTA 6. Už se těšíte zase o něco víc, ne? Předpokládám.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Teda Koguras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
7: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
7: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. Z Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
9: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
10: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
12: Já bych si přál asi třeba...
0: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
13: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.

0: Posloucháte Evropu 2, už je tu střídání stráží samozřejmě. Ano. Káťa je připravená.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, Káťo. Viděla jsi teďkon takový ten záběr zajímavý z Bílého domu, jak se řešila ta Susan Dell?
1: Neviděla.
0: Susan Dell, neviděla jsi to?
1: Mm-mm.
0: No, čeče, taková paní, já ti teďkon takhle ukážu na mobilu.
1: Moc hezká paní.
0: Nic si to neto, jo? Nic vám to holky neříká, neviděli jste to video. No prostě manželé Dellovi, což je ta firma...
1: Znamená jako Delonovi.
0: Delonovi. Hmm. Tady to jsou Dell, to je ta firma, ty počítače a tak dále, že? A oni teda samozřejmě se věnují jako filantropii a tak dále. A tahle paní byla teda přizvána s tím manželem do oválního ofisu Trumpovi. Řešili tam nějaký jakoby takový věci typu, že oni udělají účty pro děti, kde je $1000 a jako ty děti to dostanou a ona prosím tě tam třeba je záznam, že ona 2 minuty kouká, teď samozřejmě ten rozdíl, jak vypadala dřív a teď asi nějaký plastický operace, a třeba 2 minuty kouká, jako velmi zvláštní grimasy a třeba ani jednou nemrkne. Víš, jako jsem si říkal, wow, ty bláho, to je zvláštní. Dokázali byste 2 minuty třeba jako nemrknout? Víš, jako že...
1: To ti pak strašně vyschne oko.
0: No tak samozřejmě, že? Proto jsou teď takový jakoby, že lidi řešili, jako, hele, je ta paní jako real, nebo je to robot, nebo co to jako bylo.
1: No tak jelikož pan má firmu na Dell, tak si mohl
0: že
1: vyrobit
0: jo,
1: paní, no.
0: Přesně.
1: Úplně v pohodě.
0: Že, no jasně. Takže no. To bude ono. Ona skutečně bude normálně robot.
1: A takhle se to dělá.
0: Dělá.
2: Milý Deníčku, noci jsou pro mě čím dál těžší. Před paním se mi hlavou honí ošklivé věci. Nemám žádné kamarádky a připadám si úplně opuštěná. Chci si někam schovat a brečet, aby mě nikdo neviděl. Ale ps, nové mámě to neříkej. Mám strach, že mě přestane mít ráda a opustí mě jako ta minulá.
3: Pomozte traumatizovaným dětem. Podpořte SOS Dětské vesničky.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
5: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
5: No, jsou tu všichni. Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Festival Česká vlna.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
9: To je Domanský.
8: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
10: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v ProDoma. Více na prodoma.cz. ProDoma.
11: Už skoro 400 tisíc followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow e2.cz a bav se na maximum.
12: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
13: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
14: A můžu ještě něco říct?
15: No povídej.
14: To nejlepší rádio na světě.
15: Adame.
13: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuji vám.
13: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
16: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
13: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci.
9: A jak říká Pája,
15: nebudeš štít jinak.
9: Předobědová i poobědová pohoda.
15: Jak jsi to říkal?
9: Že předobědová i poobědová pohoda.
15: A je to pohoda. Pohoda.
9: Tě, to jsem teď říkal.
15: A je to tak.
9: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
15: Na maximum.
17: Pomáháme s Europlazmou.
18: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.

0: Pohodová muzika v podání Saraxi a Martina Harycha na Evropě 2. Bylo 15 hodin, Zuzka Kozáková má zprávy, doufám, že budou taky v pohodě.
1: Snad ano, dobré odpoledne. V Česku se otevřely volební místnosti do zastupitelstev obcí a třetiny senátu. Dnes je možné hlasovat do 10. hodiny večerní. V komunálních volbách můžete zakřížkovat buď celou politickou stranu nebo jednotlivé kandidáty napříč stranami. Obě možnosti lze také kombinovat. Nesmíte ale označit více kandidátů, než kolik se volí v obci zastupitelů. V sobotu se volební místnosti otevřou od 8 do 14 hodin. Druhé kolo senátních voleb pak proběhne 16. a 17. října. Škodu po nehodě kamionu převažující vrtnou soupravu v pražské Krči vyčíslila policie na několik desítek milionů korun. Frekventovaná Vídeňská ulice je opět průjezdná bez omezení. Dnes o tom krátce po 13. hodině informovala policie na síti X. Kamion s vrtnou soupravou na Podvalníku uvázl pod mostem ve středu večer. Společně se podíváme za Luckou.
2: Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat. Obávají se toho hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin. V září ale případů začalo opět přibývat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí vstoupí v platnost 20. dnem po zveřejnění.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D46 se pozor na trase Vyškov-Olomouc. Odstavené vozidlo je na 30,5 kilometru. V Praze v Hartigově ulici tramvaj srazila chodce. V Ostravě v Hlučínské máme na komunikaci vysypaný náklad. Je to zde dočasně uzavřeno. Na Mostecku na silnici 256. Na vjezdu do obce Želenice pak bouralo osobní vozidlo.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, teploty se drží do 17 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území očekáváme, že bude pršet až později odpoledne a

No a já mám dobrou zprávu pro všechny líné holky. Přichází trend, který nám usnadní život, takže budeme trendy a nemusíme proto nic dělat. Evropa 2.

0: Krásné dobré páteční odpoledne, ladíte vysílání Evropy 2 a já jsem slíbila dobrou zprávu pro všechny tak trochu líné holky, protože určitě jste zaregistrovali takový ten trend clean girl. To jsou takové ty holky, co mají vždycky dokonale uhlazené vlasy, čistou pleť, nenápadnou manikuru, ale perfektní a celkově vypadají, že vstávají v 5 ráno, aby stihli jogu, skincare, zelený čaj a ono to vypadá, že zatím nic není, ale je zatím spousta práce. No a tohle bylo hodně populární, hodně trendy, ale teď prý přichází přesný opak. Modní značka Miu Miu totiž na přehlídce ukázala trend, kterému se říká messy beauty, což v překladu znamená něco jako nedokonalá nebo neupravená krása. Takže trochu rozcuchané vlasy, trochu nedbalý účes, nechty můžete být nalakované, nemusíte. A celkově takový ten look, u kterého toho vypadá, že jste prostě vstali a šli. A to se mi na tom líbí. Že teďka budou trendy i holky, jako jsem třeba já, nebo jako jste třeba vy, kdy se vám občas jako namalovat chce, ale občas taky ne. Takže teď možná ty holky, které dřív byly clean girl, budou hodiny trávit před zrcadlem tak jako tak, aby vypadaly, že tam vůbec žádný čas nestrávili. Akorát já hlavně doufám, že ten trend vydrží, protože já mám pocit, že tady v té nedokonalé kráse mám už pár let docela náskok.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Zlato, co máš dneska v plánu?
6: No přece všechno.
7: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to ve mlžičku.
10: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
11: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protect Duopek 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Pat a Mat zpátky na venkově. 50 let nápadů, 50 let originálních řešení. Oslavte jejich výročí novými příhodami. Pat a Mat zpátky na venkově. V kinech od 8. října 2026. A je to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
16: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
17: Nova Festival chutí je zpět. Užijte si 16. a 17. ledna v O2 Univerzu víkend plný skvělého jídla, zábavy a hvězd. Těšte se na špičkové restaurace, mezinárodně oceňované kuchaře, známé tváře TV Nova a program pro celou rodinu. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

Posloucháte vysílání Evropy 2 i po půl čtvrté. Tohle byly Imagine Dragons, ale teď si imagine něco úplně jiného. Protože na Evropě 2 teď běží soutěž Maturák Evropy 2. To všichni víme. A já teda bohužel musím konstatovat, že já už mám pár let po maturitě, ale svůj Gimpl sleduju pořád. Takže zdravím na Gymnázium Uherské Hradiště, protože tam se teď dějou věci. Představte si, že nám do školy běhl srnec. Normálně přeběhl frekventovanou čtyřproudovku, přeskočil zábradlí a dveřmi, které byly zrovna na chvíli otevřené, vběhl do té školy. Nakonec ho tam nějak prý naháněli, podařilo se ho zamknout na záchodě, což je mimochodem místo, kde jsem taky trávila na Gimplu, během studia docela dost času. No a nejlepší byl ten závěr. Myslivci z okresního spolku Uherské Hradiště i spolku v Jarošově pak srnce přenesli k řece Moravě, kterou přeplaval a zmizel v přírodě. To je strašně krásně napsaná zpráva, děkuji Českému rozhlasu, protože to zní jak závěr nějaké pohádky. No a samozřejmě jsme to řešili i v naší gymplácké WhatsAppové skupině a dokonce tam padla informace, že prý školník už si na toho nebohého srnce brousil nože a vařil vodu na guláš. No, což je ale za mě naprosto logická reakce. Takže já zdravím do Uherského Hradiště a musím říct, že za nás se tam taky dělá pěkná divočina, ale na záchodě jsme zamykali maximálně třídní knihu. Když samozřejmě třídní knihy ještě existovaly. Na druhou stranu jsme ty třídní knihy aspoň nemuseli vypouštět do volné přírody. Takže, jak vidíte, tak i v Hradišti se dějou věci a já jsem ráda, že vy stále ladíte Evropu 2.

0: maximum nový muziky.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Kevin zůstal sám doma, ale vy rozhodně nemusíte. Zažijte oblíbenou vánoční komedii Na obřím plátně s českým dabingem a ikonickou hudbou Johna Williamse v živém podání orchestru a sboru Prague Pop Symphonics. Sám doma in koncert 15. prosince v O2 Univerzu. Vstupenky v síti Ticketmaster a Ticketportal.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
8: Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
0: YouTube kanál Evropy 2 jeden na maximum.
9: Proč se culíš?
10: Protože budeme krásný.
9: To už přece jsme.
10: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
11: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
12: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
13: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za mini cenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
14: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
14: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
15: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní.
0: Na Evropě 2.
16: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Naposledy si nechtěl, aby večer skončil. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Miley Cyrus patří do pátečního maxima muziky Evropy 2. No a dneska je 9. říjen, což je mimo jiné Světový den pošty. A já si říkám, jak strašně se za posledních těch pár desítek let změnilo naše dopisování. Mimochodem tady ten svátek připomíná rok 1874, kdy vznikla Světová poštovní unie. A tehdy se nějak zvládlo sjednotit právě posílání dopisů mezi jednotlivými zeměmi, jakože v tom byly nějaké zmatky. No ale dopisy si samozřejmě lidi posílají tisíce let, že jo, nejdřív to vozili poslové, pak vznikaly právě organizované poštovní služby, no a nakonec přišel telefon, e-mail, SMSky, možná ještě fax tam byl. Faxovali jste? No a když jsem u těch SMSek, tak já si hlavně pamatuju, jak jsme šetřili každý znak, jak jedna SMSka měla 160 znaků, takže jsme psali bez háčků a čárek a používali jsme zkratky, ale ještě navíc jsme střídali malá a velká písmena, abychom ušetřili za mezery, aby se to náhodou nepřekročilo nebo aby ta zpráva náhodou nepřeskočila do druhé placené SMSky. No, no a dneska už je to všechno. No jinak máme WhatsApp, Messenger, emoji, gify, hlasovky. Ježíš Maria, takže znáte, taky máte za kamarády takové ty lidi, kteří vám jsou schopni poslat 4minutovou hlasovku, která mohla být jedna věta. Jenomže víte, co je na tom všem nejlepší, že jsme za těch, já nevím kolik, stovky let vymysleli tolik způsobů, jak se s někým spojit, ale pořád jsme nevymysleli žádný spolehlivý způsob, jak někoho přimět, aby nám odepsal. To umí jenom finančák.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise ona dnes.
4: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
5: Klid, máš na to 3 dny.
4: A těch lidí, co čekají na autogramy?
5: No, jsou tu všichni.
6: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
8: Tak teď je ten správný čas.
7: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
8: Nejvyšší výkupní ceny.
7: Peníze i hned na ruku.
8: Vše vyřídíme za vás.
7: Přebereme záruky.
8: Nabízíme i možnost protiúčtu.
7: Přijeďte do Olbramovic.
8: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
7: Tým Autocentra Davokár.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
9: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
10: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Muhammad Komar nazpat.
10: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
10: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
10: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
15: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
10: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
16: Podívej, co to dělá s náma dvěma.

0: 16 hodin, vy stále ladíte Evropu 2, maximum muziky, ale teď už jsou tady zprávy. Zuzka Kozáková je ready.
1: Dobré odpoledne u zpráv. Počet nemocných při epidemii salmonelózy v pražském újezdu nad Lesy vzrostl na 486. Více než stovka lidí skončila v nemocnici. Nákaza se rozšířila ze školní jídelny, kde podle hygieniků podávali jídlo z prošlých a nedostatečně tepelně upravených vajec. Případ vyšetřuje policie. Radnice Prahy 21 mezitím připravuje online formulář, přes který budou moci rodiče žádat o odškodnění. Hygienici zároveň upozorňují, že nárůst počtu případů neznamená další šíření nákazy, ale zpětné dohledávání nemocných. Pražský magistrát od 1. října zrušil cenové stropy pro klasické taxislužby využívající taxametr. Vyplývá to z rozhodnutí uveřejněného na webu hlavního města. Podle zveřejněného dokumentu o kroku rozhodlo vedení města, což však popřel náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek. Odbor podle něj rozhodl sám a náměstek bude chtít ukončení regulace zvrátit. Lucka nás vezme do Pardubic.
2: Pardubice dnes ožívají podzimními městskými slavnostmi. Víkendový program nabízí koncerty, historická vozidla, koňskou a kaskadérskou show nebo akce pro děti. Po opravě venkova mostu se na původní místo vrátí také tradiční ohňostroj nad Labem. Tentokrát v tiší podobě doplněné o světelnou show. Vrcholem víkendu bude nedělní Velká Pardubická. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let se v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy utkají s Tureckem. Dvojzápas baráže začnou venku, odvetu odehrají na domácí půdě. Rozhodl o tom dnešní los. Svěřenci trenéra Michala Bílka se do play-off dostali díky druhému místu ve svém kvalifikační skupině. Závěrečný turnaj budou od 16. června do 3. července příštího roku společně hostit Albánie a Srbsko.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 pozor na trase Jaroměř-Praha. Odstavené vozidlo je na 87. kilometru. Nehodu máme v Českých Budějovicích v Okružní ulici a záchranné složky zasahují na Vsetínsku na silnici 437 v obci Ratiboř. Bourala tu dvě osobní vozidla.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost a teploty nepřekračují 17 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm či přeháňkami, a to na většině území Česka. Až později odpoledne, hlavně na večer, srážky ustanou zejména v Čechách. V průběhu dne pak naměříme maximální teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 16. hodině pokračuje Katka Hašková.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
5: Maximum.

0: Krásné dobré páteční odpoledne, ladíte Evropu 2, doufám, že už jste minimálně na cestě domů, protože víkend pomalu začíná, ale mám pro vás ještě jednu zásadní zprávu, všichni jsme tak trochu lháři. Já chápu, že to je trošičku odvážné tvrzení. Nicméně, přemýšleli jste někdy nad tím, kolikrát zalžete během 10minutového rozhovoru? Možná byste řekli, že ani jednou, jenomže podle jednoho amerického výzkumu to tak úplně není. Psycholog Robert Feldman z Massachusettské univerzity nechal studenty 10 minut povídat si s někým, koho vůbec neznali, a jejich rozhovory se natáčely. A potom si účastníci záznam pustili a měli přiznat, kdy si něco trošku vymysleli nebo přikrášli. A výsledek? 60% lidí během těch 10 minut alespoň jednou zalhalo. A ti, kteří lhali, to zvládli v průměru 2x až 3x. Ale pozor, samozřejmě většinou nešlo o nějaké zásadní lži, spíš to byly takové ty každodenní drobnosti. Je, ten účastí hrozně sluší, nebo ten film, jo, jasně, viděla jsem ho, je úplně skvělý. Jo, chápete, takové prostě společenské lžíčky. A víte, co je zajímavé? Že muži a ženy lhali přibližně stejně často, ale z jiného důvodu. Muži častěji proto, aby sami vypadali líp, a ženy naopak proto, aby se ten druhý cítil dobře. Prostě my ženy jsme fakt skvělí. A ještě jedna věc, když měli lidé za úkol udělat dobrý dojem, lhali častěji než ti, kteří si měli jen tak normálně povídat. Což vlastně docela vysvětluje první rande. Tam se snažíte být sympatičtí, zajímaví, vtipní a najednou zjistíte, že milujete turistiku, běháte a vůbec vám nevadí vstávat v 6 ráno. No a nejlepší na tom je, že spousta těch účastníků si vůbec neuvědomovala, že lžou. Došlo jim to až při sledování vlastního záznamu. Takže až vám někdo bude tvrdit, že nikdy nelže, tak mu můžete říct, že statisticky to pro něj nevypadá úplně nadějně. No a jestli se ptáte, jestli lžu já, no samozřejmě, že ne.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KIK teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Vybavujete domácnost?
10: Jo.
9: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky.cz. Lékárny Dr. Max.
10: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek a víčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

Maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Ladíte maximum muziky Evropy 2 s pátečním datem 9. října. Předpokládám, že nás posloucháte buď v práci, nebo třeba v autě. Možná někam jedete a možná taky stojíte v koloně, že jo? Pátek odpoledne. Ideálně ti z vás, kteří jedou z Prahy do Brna, tak to dneska nebudou mít dobrý, tak jako každý týden. Na druhou stranu, zácpa na D1, nemusí být to nejhorší. Co vás v životě může potkat? Já jsem totiž našla přehled nejšílenějších dopravních kolon v historii. Třeba ve Francii v roce 1980 se po prázdninách lidé vraceli domů a vytvořili kolonu dlouhou 176 kilometrů. To je de facto Praha Jihlava. Nebo v roce 1990 v Německu o Velikonocích, krátce po pádu berlínské zdi, vyrazili miliony lidí přes bývalou hranici a ty silnice to taky nezvládaly. Nebo v Číně v roce 2010 vznikla kolona dlouhá 100 kilometrů a ta kolona trvala 12 dní. Chápete to? Kamiony popojížděly zhruba kilometr za den a místní obyvatelé toho využili a prodávali řidičům vodu za desetinásobek běžné ceny. Jsou neuvěřitelně podnikaví ty Číňani. A v roce 2005 při evakuaci před hurikánem Rita v americkém Houstonu trvala některým lidem cesta, kterou normálně zvládnou za necelé 4 hodiny, neuvěřitelných 25 hodin. No, takže až bude příště stát v koloně, nebo pokud teď stojíte v koloně a nadáváte na zácpy, tak si zkuste říct, že je to dobrý. Pořád jste mohli stát v koloně v Číně v roce 2010. Tak.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
8: Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta.

0: Krásné dobré odpoledne, ladíte Maximum muziky Evropy 2. Máme tady páteček, blíží se pátá hodina a to je ideální čas na to se podívat na muže, kteří možná nejsou úplně hezcí. Říkám to složitě, ale vysvětlím. Znáte prostě ten pocit, kdy se vám někdo strašně líbí, ale vy vlastně vůbec nechápete proč, protože objektivně to není žádný krasavec, má třeba větší nos, odstáté uši nebo nějak zvláštní obličej, ale vám to přijde neuvěřitelně sexy. Samozřejmě to může platit i pro ženy tady, ale já mluvím za sebe. No, každopádně pro tady ten pocit nebo pro tady ten stav existuje termín, ostatně jako pro všechno, a internet tady ty lidi označuje jako ugly hot, tedy v překladu něco jako ošklivě sexy. A jde o lidi, kteří nesplňují úplně klasické ideály krásy, ale mají takové to charisma, že vás na nich stejně něco přitahuje. Jako příklady se často uvádí herci jako třeba Benedict Cumberbatch nebo Jeremy Allen White ze seriálu Medvěd nebo třeba Adam Driver. Občas se někteří tady z těch mužů označují jako krysí muži, to jsem taky uslyšela. No a jsou to přesně ti chlapi, u kterých si jedna půlka internetu říká pro boha, co na něm vidíte, a ta druhá, oh, úplně všechno. A pozor, existuje i opačná kategorie a to je hot ugly. To je zase člověk, který má podle všech měřítek všechno dokonalý, je dokonale krásný. A obličej, postava, všechno to sedí, ale vás vůbec nepřitahuje. A mně se na tom líbí jedna věc, že přitažlivost prostě není matematika. Můžete mít dokonale souměrný obličej, ale ještě to neznamená, že z vás někdo půjde do kolen. A naopak, můžete vypadat jako člověk, kterého by nějaký algoritmus krásy úplně semlel a možná by vás, nevím, vyřadil ze seznamky, ale přesto z vás budou někteří lidi úplně hotoví. Takže až vám příště kamarádka ukáže chlapa a vy řeknete, ten se mi fakt líbí, nebo ne, a vy jí řeknete, ten se ti fakt líbí, tak si vzpomeňte na ugly hot teorii. Třeba prostě má jenom něco, co na fotce není vidět, nebo to prostě nevidíte vy. Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Pomáháme s Europlazmou. Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz. Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2, držíme ti flag i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na europa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
6: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
9: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: dnešní odpoledne bylo 17 hodin a to znamená jediné, že Zuzka Kozáková má připraveny zprávy Evropy 2.
1: Dobré odpoledne. Na dovolené Petra Pavla v Marocké poušti došlo k vážné nehodě. Blízký přítel prezidenta, spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor měl utrpět vážná zranění. Hlava státu je podle vyjádření Pražského hradu v pořádku. S informací přišel server Aktuálně.cz. Podle dalších zdrojů by se již o víkendu mohla uskutečnit letecká přeprava zraněného zpátky do České republiky. Stav podnikatele je stabilizovaný a je mimo ohrožení života. Dnes a v sobotu se zároveň s komunálními volbami budou v bezmála 40 obcí konat místní referenda. Jak píší Novinky.cz, lidé budou nejčastěji řešit větrné a solární elektrárny, výstavbu v obcích nebo nakládání s odpady. Teď už se podíváme za Luckou.
2: Stavba nového mostu přes železniční trať, který spojí obce Česká a Lelekovice na Brněnsku, by měla začít i skončit příští rok. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vypíše v nejbližších dnech veřejnou zakázku. Předpokládaná hodnota stavby je 134 milionů korun. Od letošního jara je přes trať nainstalovaný provizorní most. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: 13. nasazený Jakub Menšík postoupil na tenisovém turnaji v Šanghaji do třetího kola. I díky 14 esům dnes porazil Srba Miomira Kecmanoviče 2x6-3. Jeho dalším soupeřem bude turnajová 21 Francisco Cerundolo z Argentiny.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na 14. kilometru máme odstavené vozidlo. V Ústí nad Labem v Londýnské ulici se srazily dva vozy. Se nehodou počítejte v Pardubicích. V Chrudimské bourala dodávka s osobním vozem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno s teplotami do 17 stupňů Celsia. Zítra pak bude oblačno až zataženo. Počítejte s tím, že na většině území bude pršet, až později odpoledne a na večer srážky ustanou a místy se vyjasní. Teploty očekáváme v rozmezí od 11 do 16 stupňů. Tolik další zprávy, vyladíte páteční Evropu 2 a slovo si opět bere Katka Hašková.
4: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Pokud milujete slovenské Tatry, ale neradi tam jezdíte autem, tak mám pro vás dobrou zprávu. Za chvíli se tam dostanete mnohem rychleji.
3: Evropa 2.

0: Anet Fab, No Way Out, a já jsem ráda, že i takhle v páteční podvečer ladíte Maximum muziky Evropy 2. Slíbila jsem vám dobrou zprávu pro všechny cestovatele, tak tady je. Vy z vás, kdo milujete Tatry, ale nemilujete tu cestu autem, tak můžete jásat, protože od 25. října se z Prahy dostaneme přímo do Tater letadlem. A ta cesta potrvá hodinu, jako za hodinu nepřijedete ani Prahu. Letecká společnost Wizz Air spouští novou linku Praha Poprad, letat se bude dokonce třikrát týdně. A zajímavé je, že Poprad tak získá přímé spojení s Prahou dřív než slovenské hlavní město Bratislava. I já být Bratislavou, tak jsem normálně uražená. Takže jestli máte rádi slovenské hory a halušky a brinzu, tak si můžete prostě ráno dát kafe v Praze a za chvíli už sedět někde u bači na večeři. A to načasování je taky ideální, protože začíná zimní sezóna. Jo, na Liptově máte lyžařská střediska, jasná kousek, termály, akvaparky. Navíc v Jasné se prý letos dokonce otvírá nová sjezdovka. No a mě na tom baví ještě jedna věc, že my Češi jsme zvyklí jezdit na Slovensko autem, že jo, s kufrem plným řízků, protože co kdybychom tam neměli co jíst, ale teď nás čeká úplně nová disciplína, úplně na úrovni. Prostě nacpete řízky do příručního zavazadla a letíte. Hlavně musíte tedy pak vysvětlit na letišti, že ten řízek není nebezpečný předmět, ale že to je základ českého cestování. Jinak, co se týče cenovky, tak to prý bude stát překvapivě málo. Co jsem našla, tak z Prahy do Popradu se dá sehnat jednosměrná letenka už od 509 korun a zpáteční přibližně za tisícovku. No tak to je naprosto skvělý. Já nevím, jak vy, já jdu bukovat letenky.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
6: Vy chytrálí, s chytrártem jsme ušetřili.
5: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
7: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
8: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
12: Chceš válku? Tak tady máš válku.
11: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
13: Všude kolem jsou žraloci.
11: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října, lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
19: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji.
20: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
21: Klid, máš na to 3 dny.
20: A těch lidí, co čekají na autogramy?
21: No, jsou tu všichni.
22: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
23: Zpátky k muzice.
24: Evropa 2.

0: Krásný dobrý páteční podvečer, já vás zdravím ze studia Evropy 2, Maximum muziky stále pokračuje, ale teď se podíváme do světa sportu, protože Austrálie představila nové logo olympijských her, které sice budou až v roce 2032, ale to nevadí. Budou se konat v Brisbane a já myslím, že se to logo vážně povedlo. Hlavní hvězdou totiž není ani klokan, ani koala, ani krokodýl, ale papoušek kakadu. A mají samozřejmě loga rovnou dvě. Jedno logo pro olympijské hry, to reprezentuje kakadu růžový, zatímco paralympiádu kakadu žlutočečelatý. To je ten bílý se žlutou chocholkou. No a právě ta chocholka je na tomto nejzajímavější a taky trošku nejrostomilejší. Má totiž připomínat olympijský a paralympijský oheň a zároveň v ní najdete i obrys australského státu Queensland, kde se hry konají. A dokonce je tam schovaný i rok 2032, prostě naprosto fantasticky promyšlené třípírka na jedné straně, dvě na druhé, prostě takový skoro bych řekla grafický rébus. No a ještě vtipnější je, jak se svět o těch logách dozvěděl. Organizátoři totiž připravovali velice velkolepé odhalení. Několik dní postupně ukazovali jednotlivé části, naznačovali, lidé hádali, co to bude. No a pak se na jejich oficiálním YouTube kanálu předčasně objevila náhledová fotka videa, na které byla obě ta loga kompletní. No, 3 dny před plánovaným odhalením, ups. Takže to je asi jako když půl roku plánujete tajnou narozeninovou oslavu pro svého boyfrienda a pak mu omylem pošlete fotku dortu se vzkazem, hlavně mu to neříkejte, že jo. No, organizátoři to nakonec vzali sportovně, jak jinak, když jsme u olympijských her a loga oficiálně představili. A mi se líbí, že vybrali toho kakadu, a protože to je papoušek, který je známý tím, že je takový zvědavý, hravý, umí udělat jako velký humbuk, což se k té olympiádě hodí. No a hlavně se to hodí k těm organizátorům, kteří měli 6 let do začátku her, ale stejně nedokázali udržet jedno překvapení ani o 3 dny díl. No, tak stane se, ale já věřím, že ty olympijské hry budou naprosto fantastické.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Plná nádrž, dálniční známka a první výměna oleje. To jsou extra benefity, které získáte k vybraným prověřeným ojetým a zánovním vozům v Autojarov. K tomu navíc další sleva při financování a výkupu vašeho stávajícího vozu. Udělejte si radost na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
0: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
6: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
0: No tak to radši převezmu já, vysílá.
6: To je to zívání někde mezi songy, jo?
0: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
0: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To je nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo. My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
11: Byl konec. Já byl roztancovaný.
0: Ještě teď se. Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
11: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
12: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Pomalu se blíží 18. hodina, no a to znamená jediné, že maximum muziky bude končit a já tady předám toto pomyslené žezlo, chtěl jsem říct žebro. Já jsem si tě nezapla.
1: Žebro.
0: Žebro. Pomyslené Adamovo žebro předám Petrovi Říbalovi, protože bude večer na maximu.
1: Ahoj. Já jsem ti chtěl vyseknout poklonu, protože se o mě pokouší nějaká nemoc. A tak dobrý čaj z lásky, s takovým uvědoměním si, já se ti fakt snažím pomoct. Dlouho jsem ho nedostal.
0: Je to tak, já totiž jakožto správná žena, která mám doma správného muže, který taky umí stonat,
1: no,
0: tak vím, že o pacienty je potřeba pečovat právě s láskou, milé, medíček jsem ti tam dala, protože jedna věc je, jakože když člověk má tu reálnou nemoc, ale taky spousta těch symptomů může být trošku jako psychosomatický.
1: Jo. Ne, já mám fakt teď pocit, že v tom nejsem sám, nejseš. Že vlastně trpíme společně, jenomže ty za 3 minuty odejdeš a budu v tom sám.
0: Budeš v tom sám, ale zůstane ti tady ten dobrý pocit prostě z toho, jak se tady máme spolu skvěle.
1: I když vlastně my máme písničky na přání, song za trest, to se nabízí, tak třeba nějaký babský rady, co dělat, když se o člověka pokousí rýma, pokousí, jsem říkal,
0: pokouší. Ano, já jsem ti přidala žebro, takže já si myslím, že jsme na podobném levelu.
1: Pokouší rýma. Vím, že mi někdo říkal rýmovník. Já jsem třeba nevěděl ještě rok zpátky, že existuje rýmovník.
0: Jo, to je nějaká rostlinka, z toho si máš udělat čaj podle mě.
1: Jo. No, takže tak. No.
0: A taky na rýmu pomáhá taková ta proplachovací konvička. Jestli si to někdy zkoušel.
1: Vím, dokonce to máme doma, a tak to zatím ne. To nevím, jak by mi muselo být, abych dával konvičku. To ne.
0: No takhle, ono to je potom tak jakoby podivně zvrhle uspokojující. Jak když vidíš, že to všechno odchází.
1: No.
0: Ale to, já ti tady nebudu dál trápit v svém stavu, já věřím, že to bude naprosto skvělý. Posluchači nic nepoznají a hlavně já si myslím, že funguje předávání energií, takže vlastně Evropa 2 nabije tebe, ty nabiješ Evropu.
1: Já v to doufám, když tak jsem si udělal alibi, takže zvládneme to.
0: To je pravda, tak jo. Petě Říbal už za chvilku, večer na maximum, no a já se na vás těším zase zítra v 7. Já tak, vlastně nemusím odcházet.
1: To je pravda, tak dobrou noc tady a zítra ahoj.
0: Ahoj. Maximum muziky.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz CZ. Parádam. Pam pam.
8: Spartianský národe. Zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta. Tečka.
9: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebude štít jinak.
9: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
9: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
9: Tyjo, to jsem teď říkal.
10: A je to tak.
9: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Na maximum.
11: Kvalita, která drží cenu. Hledáte neodolatelnou dlažbu pro vaši zahradu? Zámková dlažba Holland Kombi od značky Presbeton nyní za akční cenu 519 korun za metr čtvereční jedině v Prodoma. Více na prodoma.cz. Prodoma.
12: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa 2.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
14: To je Domanský.
13: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
15: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
16: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.

0: 2 minuty po 18. Tady je Evropa 2, večer na maximum. Za chvilku předtím aktuální zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobrý podvečer. V Česku se otevřely volební místnosti do zastupitelstev obcí a třetiny senátu. Dnes je možné hlasovat do 10. hodiny večerní. V komunálních volbách můžete zakřížkovat buď celou politickou stranu, nebo jednotlivé kandidáty napříč stranami. Obě možnosti lze také kombinovat. Nesmíte ale označit více kandidátů, než kolik se volí v obci zastupitelů. V sobotu se volební místnosti otevřou od 8 do 14 hodin. Druhé kolo senátních voleb pak proběhne 16. a 17. října. Škodu po nehodě kamionu převážející vrtnou soupravu v pražské Krči vyčíslila policie na několik desítek milionů korun. Frekventovaná Vídeňská ulice je opět průjezdná bez omezení. Dnes o tom krátce po 13. hodině informovala policie na síti X. Kamion s vrtnou soupravou na Podvalníku uvázl pod mostem ve středu večer. Společně se podíváme za Luckou.
2: Počet případů žloutenky v Jihomoravském kraji by mohl na podzim ještě narůstat. Obávají se toho hygienici. Situace v regionu se zlepšila na konci prázdnin. V září ale případů začalo opět přibývat. Hygienici stále apelují na prevenci, především na očkování. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Členské státy Evropské unie dnes finálně schválily úpravu emisního systému ETS 2 s cílem kontrolovat ceny chystaných povolenek pro silniční dopravu a budovy. Nová pravidla zavádějí cenový strop 45 eur za tunu CO2, po jehož dosažení se do oběhu začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. To má růst cen omezit. Rozhodnutí vstoupí v platnost 20. dnem po zveřejnění.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 pozor na odstavené vozidlo. Jedná se o trasu Jaroměř Praha a 87. kilometr. V Ústí nad Labem v Tovární ulici se došetřuje nehoda dvou vozů, nehodu pak hlásí Přerov v Komenského ulici a na Šumpersku na silnici 446 na vjezdu do Libiny bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, teploty nepřekračují 17 stupňů Celsia. Víkend bude oblačný až zatažený, konkrétně zítra bude pršet na většině území Česka, až v pozdějších odpoledních hodinách a na večer očekáváme, že v Čechách srážky ustanou a místy se vyjasní. Na teploměrech naměříme maximální teploty od 11 do 16 stupňů. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu 2 a teď už taky večer na maximum s Petrem Říbalem.
4: Podzimní počasí vám přináší

To byla divočina. James Marriott otevřel páteční večer na Maximum na Evropě 2 9. října. Máme před sebou volební víkend, nebo teda volební pátek, volební sobotu. Potom se to všechno sečte a v neděli budeme buď rádi, jak to dopadlo, a nebo budeme nadávat, jak to dopadlo. Každopádně, abyste mohli nadávat nebo se mohli radovat, tak důležitý je k těm volbám vůbec jít. Takový mini apel od nás z Evropy 2. Alex Voren za okamžik, potom taky dorazí Petr Švancara, tak jak jste zvyklí, žádný švanci. No a probíhá speciální týden. Týden zbytečností. Na to se Petra Švancary zeptám. Jinak samozřejmě muzika na přání, ve 3/4 song za trest. Věřím, že nás třeba teď posloucháte na cestě z práce. Najde se třeba někdo, komu byste song za trest dali, anebo naopak pozdravit domů, aby vám ta cesta ještě navíc utekla a už jste si užívali víkend. Tak to všechno budeme mezi 18. a 20. společně dávat dohromady. Tak díky, že ladíte a jdeme na to.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Je tady pátek, víkend se blíží, ale než to nastane, tak s Petrem Švancarou v rámci rubriky Žádní švanci. Čau.
2: Ahoj, všechny zdravím.
1: Probereme Mezinárodní týden zbytečností.
2: Já už to viděl na Instači.
1: Jo, jo.
2: Ano.
1: Dával jsem tam takovýho toho mýho santu.
2: Ty jsi tam dával taky takovýho jako něco už vánočního. Já jsem se doma lekl, že to prodáváš a že už se blíží o Vánoce, jakože jsem zaspal, že jsem se zrovna probudil, když jsem, já chodím po obědě spinkat.
1: Jasně.
2: Někdy, jo. Teď jsem se koukl na tvůj Instagram a ty tam dáváš Vánoce. Já říkám, ty vole, tak už jsem byl takový rozhozený.
1: To já neprodávám, naopak, ale já to kupuju.
2: Plné barák toho mám, chlapče. Plné barák zbytečnosti.
1: A právě v rámci toho Mezinárodního týdne zbytečností máme nějakou tu zbytečnost, kterou všichni za zbytečnost považujou,
2: ano.
1: Ale ty to miluješ.
2: Ano.
1: Máme používat.
2: Proto jsem rád, že tady není Ondra.
0: Večer na maximum.

0: Rasmus, Nico Wilhelm, Evropa 2 večer na maximum, ten páteční kousek po 6:15 a teď poprvé budete diktovat vy. Tak si nechte záležet, vytočte Evropu 2, 257-400-888 a já se ptám, halo, kdo tam?
1: Halo, tady Adéla.
0: Ahoj Adélko, vítám tě, ty seš první, to je hezký, ahoj, že seš od A, Adéla, a ještě to otvíráš. Tak povídej, co to bude?
1: Přesně tak. Bylo by to od Mandraže, ona se smála, jestli
0: dobře,
1: to tam máte.
0: Dobře, to tady hledám. Pro koho?
1: Bylo by to pro mého muže, Milouška, který teď jede v autě přede mnou.
0: Milouška je krásný teda.
1: No, protože jsme byli pro nový auto a mám radost a teď jdeme domů za dětma a tak, no. Chtěla bych všem popřát hezký víkend.
0: Strašně si ten pocit užívejte. Vždycky, schválně, jo, jak dlouho nový auto, ten pocit z toho nového auta, když vám tam někdo sedne se zablácenýma nohama, botama, jak dlouho vám vydrží, schválně?
1: No to nevím, jako mám dvě malé děti, takže asi moc dlouho ne.
0: Jo, totiž oficiálně byla nějaká statistika, že vlastně člověk si to nový auto užívá vlastně 14 dní, víš, že tam sedneš, líbí se ti ta vůně, ty to čucháš a mazíš se s tím volantem a otvíráš dveře a zavíráš a různě tam něco mačkáš. No, s malýma dětma si myslím, že to bude tak víkend, no.
1: Tak nějak.
0: Znám to.
1: A ještě bych chtěla dodat jednu věc, že pro mojeho tátu, který obhajuje mandát ve volbách, nebudu říkat kde, že mu držím palce a že doufám, že to dobře dopadne.
0: Jsi moc rozumná, řekla jsi to moc krásně, takhle to má probíhat, tak i my držíme palce a důležitý je k těm volbám jít. To je to zásadní.
1: Přesně tak, jít, protože každý pak nadává, že nejde. Ale když nejdeš, tak pak buď potichu.
0: Přesně.
1: To řekla těm, co si pak stěžujou na to, jak to dopadlo.
0: Přesně. Amen. Adélko, díky, parádní otvírák, hrajeme
1: já
0: Mandraže.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: Hezký víkend, ahoj. Večer na Max.

0: 18.23, to je páteční muzika. Ona se smála, věřím, že nálada všude dobrá, stejně jako tady u nás na palubě Evropy 2. Za chvilku, to je vlastně skvělý song do rádia, Kecej a Animal, to protočíme za okamžik. Teď se podíváme na něco, co teoreticky, pokud to bude fungovat tak, jak to tady popisují, je vynález za Nobelovku. Ty se teď udělovaly, potom se ještě udělovat budou. A jenom si představte, že vám někdy spadne telefon a rozbije se displej. Je to nepříjemný, stojí to hromadu peněz. A je možný, že díky vynálezu, který teď aktuálně testují, už se to nestane. Je to teda popis toho, jak to celý funguje. Prostě ten nový displej by měl být o něco tmavší, ale oni to prý doženou svítivostí, ale bude mít speciální ochranou vrstvu, kde budou nějaké uhlíkové atomy spojené s vrstvou nanovláken stříbra. To vím, že se řešilo v covidu v souvislosti s rouškama, teď najednou je to v displeji telefonu. No, prostě to tam tak jako nějak spitlíkujou, patláma, a budete mít displej, který bude tak tvrdý, že když spadne, tak se nerozbije a nepoškrábe. Já si většinou říkám, že jak je něco tvrdý, tak jako může lupnout. Tady píšou, že to zkoušeli pouštět i ze třetího patra a tomu telefonu, respektive displeji, tomu sklíčku, se nic nestalo. No, k tomu můžu říct jediné. Citujeme klasika.
1: A skláři nebudou mít co žrát.
2: Evropa 2. Evropa 2. Petra Říba. Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos. Dovolíte, pane řediteli. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
5: V Abíčku najdeš exkluzivní dárek. Vyber si svého igráčka z limitované edice. Vezmeme tě i za válčícími šimpanzi nebo do světa barvení figurek Warhammer. Víš, že žraloci bělaví rádi tráví čas s rodinou? A že pro tebe máme i 17 stránek plných vystřihovánek? Abíčko s originálním igráčkem právě v prodeji. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.cz.
2: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
9: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
10: Jo, jo.
9: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
10: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise Ona dnes.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, ten páteční kousek po půl sedmé. A teď zase diktujete vy, tak jak to máme hezky nastavený, 257 400 888, dejte vědět. Halo, kdo tam je tentokrát?
1: Čau, Peťo, tady Monča.
0: Ahoj Mončo, vítám tě. Ty bys možná jako žena mohla vědět, co na takovou začínající rýmičku lomeno chřipku.
1: Ty jo, teďka jsem viděla jakýsi recept, že do lavoru nalila paní mlíko.
0: No.
1: A normálně nohy do toho. Ale ještě to nemám vyzkoušený.
0: Je pravda, že teď bylo mlíko v akci. Dost jsem toho nakoupil, tak já to teda naliju.
1: Vidíš, tak to zkus.
0: Do vany, do umyvadla. Počkej, tak to já dám vědět v pondělí. Nebo takhle.
1: Ne, do lavoru jenom, do malýho.
0: Ne, tak to já si dám trošku do té vany, my nemáme velkou vanu. Žijeme skromně. Jsou samozřejmě tací, co mají obrovský vany. My máme malinkou.
1: Zatím to nemám vyzkoušený. Jediný co, tak na chřipku nebo na takhle jakože cibulu a zapíchat do toho hřebíček a dát to k posteli.
0: Fakt?
1: No občas to pomohlo, ale mně to vždycky přijde jenom na chvíli, že to pomůže a pak to přestává pomáhat, no. Já nevím.
0: Nechci být negativní, já teda dost vůni syrový cibule nenávidím, takže to nechci posílat nikam do kopru, ale
1: a
0: uvidíme.
1: Tak to asi ne.
0: Či, mě baví mlíko, já zkusím mlíko.
1: No, zkus mlíko.
0: Když v pondělí přijdu, zabralo to, když ne, tak to nezabralo.
1: Tak nahoď na jiný okay. Recepty na Instagramu.
0: Pojďme k muzice, co to bude?
1: Peťo, já bych chtěla něco, já vůbec nevím, něco od Mandraže třeba.
0: Ty bláho.
1: To ještě nebylo.
0: Hele, Mandraže jsme hráli třeba 10 minut zpátky a nevím, co je mezi nebem a zemí, ale vem si, že třeba Mandraže si tady nikdo nepřál 2 měsíce. Teď dvě
1: tak Lucí,
0: ženy po
1: tě.
0: Sobě.
1: No.
0: Lucie, dobře.
1: Tak Lucí třeba. A chtěla bych to nechat zahrát pro všechny úžasné lidi, kteří mi přispěli na sbírku pro onkologické děti a kteří se na tuhle sbírku ještě chystají, protože je to čerstvá novinka a už teď mám spoustu ohlasů a myslím si, že ty děti trošku obdarujeme.
0: To je moc krásný, to je moc krásný. Klidně, jestli můžeš a je nějaký jednoduchý způsob, jak bychom třeba mohli pomoct i my jako Evropa 2 teď, tak to vystřel.
1: Peťo, víš, já jsem jim slíbila, že jim seženu PlayStation.
0: Počkej, ale to podle mě jako Evropa 2 dokážeme. Když řekneš, že pro onkologické děti chceš PlayStation, věř mi, že dohromady, já to vždycky říkám, vy, my, dohromady, jenom tak to funguje, jsme
1: no,
0: Evropa 2.
1: No takhle to mám napsaný taky a já, no.
0: No.
1: Na mém profilu, že ty, já a my všichni prostě, že to dáme dohromady. A protože víš co, tam je teďka momentálně v olomoucké nemocnici je 18 dětí, 18, a oni tam mají jeden jediný Xbox a mají tam málo her, takže ještě jim sbírám jakože nějaký hry na Xbox a jasně. Napadlo mě je překvapit, já doufám, že nikdo z nich tam neposlouchá, že bych jim sehnala PlayStationa, víš?
0: No a řekni mi, jak tě najdeme na Instagramu, kdybychom ten profil...
1: Já se ti ozvu, já už jsem ti párkrát psala, Nuli Millerová, nebo na Instagramu jsem Nulina.
0: Počkej, Nulina, jo?
1: No.
0: Tvrdý I?
1: Ne, měkký a 3A.
0: No počkej, A. Nulina. A já to totiž... Jo, počkej. Ne, já to nevidím. To je totiž ten problém, že já to taky nevidím.
1: Já už jsem ti několikrát psala. A to nevadí, já ti pošlu odkaz a můžeš to sdílet, prosím?
0: Můžu to sdílet, ale jde o to, že Evropa 2 je silnější. To je nejsilnější na světě. Teď to potřebuji říct. Takže nulina. N-U-L měkké I. N a 3Ačka.
1: A 3Ačka, no, na Instagramu.
0: Super.
1: Onkologicky... A nebo na Facebooku nuli... Millerová, měkký
0: okay. Ok, onkologicky nemocné děti chtějí PlayStation, tak pojďme udělat Ježíška. Věřím, že to zmákneme, kdyby náhodou...
1: Ježí, já mám úplně husínu, já doufám, že se to...
0: Já věřím, že se někdo fakt ozve, jakože teď, tak dej vědět,
1: já
0: jestli
1: doufám.
0: To dopadlo. Byl by to vlastně strašně hezký příběh. Moc
1: to
0: díky za tvoji
1: krásný.
0: Práci, opatruj se, hezký víkend.
1: Díky, ahoj, čau.
0: Ježíš, my máme tak strašně super posluchače. To je prostě vesmír. Večer na Maximum.

0: Večer na Maximum na Evropě 2. Za 5 minut bude 6:45 a to naše dnešní vysílání se teď odebralo úplně jiným směrem, než jsem si dokázal představit, protože když jsem sem přišel v 6, nebylo mi moc dobře, teď jsem úplně na všechno zapomněl, protože před chvilkou volala slečna a ona pracuje ve společnosti, nebo ona sama schání pro onkologicky nemocné děti třeba hry na Xbox, nebo teď aktuálně PlayStationa pro onkologicky nemocné děti. A mám úplně zahlcený direkt, že ten její profil nemůžete najít, že byste chtěli pomoct. A přiznám se, že já jsem ho podle toho popisu, který ona před chvilkou, před Lucí, říkala do vysílání, taky nemohl najít. Ale už to mám. Ona totiž udělala chybu. Ona říkala, že má na konci 3A, ale ona tam má 3L. Čili je to Nulina psáno s 3L a s 2I. Možná, že úplně nejjednodušší bude najít Petr Rybal. Petr Rybal, to jsem já. Já jsem teďka v rychlosti během Lucie nacvakal takový rychlý post. Napsal jsem, dokážeme sehnat PlayStation pro onkologicky nemocné děti. Ozvěte se a právě jsem tam Nulinu označil. Tak třeba se nám to povede. Jak jsem říkal, není nic, co bychom společně jako Evropa 2 nedokázali.
1: Evropa 2. Maximum Petra Říba. Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.

0: Někdy si říkám, že náhody v životě snad ani nejsou. Tohle byla Adéla, která je důkazem toho, že i zo Slovenska se dá dobít úplně celý svět. A teď se stane něco, co jsem vlastně neplánoval, ale je to strašně hezký. Před chvilkou se dovolala posluchačka Monika, která v podstatě chtěla písničku, ale zároveň taky řekla, že pracuje v partě lidí, kteří schání pro onkologicky nemocné děti třeba hry anebo PlayStationa. A já říkám, my tady dohromady na Evropě 2 dokážeme velký věci. Ona se s tím fakt trápila strašně dlouho a pořád nemohla vybrat dostatek peněz nebo pořád neměla toho PlayStationa, hry na Xbox. A já jen tak říkám, pojď, neboj se, vystřel to do éteru Evropy 2. No a stalo se tohle, jo. Já tady zkusím něco pustit, i když teda Monika mi potom říkala, ať to nepouštím, ale pozor.
1: Jo, já nemůžu mluvit, pane bože, mě píše tolik lidí a oni chcou po mně číslo účtu. Děkuju strašně moc, díky. Ale ne do éteru, já tady řvu jak blbá, prosím tě.
0: No to právě jo, do éteru. Já jsem si tady ještě dohledal číslo na Moniku a říkal jsem, že bych jí vlastně strašně rád zavolal. Snad to teda zvedne. Jak to vlastně aktuálně vypadá?
2: No jasně, že to zvednu.
0: Moniko, čau. Petr, Evropa 2, ahoj.
2: Co mě to děláš, pane bože?
0: Co říkáš na posledních 10 minut, možná čtvrt hodiny tvýho života?
2: To je masakr, co se děje. Já mám několik zpráv prostě, že chcou číslo účtu, že pomůžou, že přispějou. Pán mi dokonce další nabízí Xbox. A já nestíhám odepisovat, pane, promiňte, já vám všem odepíšu, ale to je strašně rychlý, děkuju, fakt všem strašně děkuju.
0: Já mám úplně zahlcený direkt, to jsem snad ještě nikdy neměl a můžu ti říct, že aktuálně mám podle mě víc PlayStationů a Xboxů, než má Alza a Datard dohromady. To je neuvěřitelné.
2: To je super, protože ti se mi ani neozvali.
0: No, tak nejsou potřeba, protože se máme my. Jenom mi řekni mi, prosím tě, co to je za děti, kde se ty děti nachází, protože jestli těch Xboxů, jestli těch PlayStationů budeme mít víc, myslím si, že takhle vážně nemocných dětí bude hodně a určitě bych to distribuoval různě třeba v rámci republiky, že by se to hodilo.
2: Jasně, to už se domluvíme, je to. Já sbírám, já teda chci uvíc na pravou míru. Já nejsem tady z téhle šance, já jsem prostě chtěla jenom, původně jsem chtěla vybrat lízátka pro onkologické děti. Ale lízátek v Olomoucké šanci mají strašně moc, tak jsem udělala výzvu, že vyberu prostě nějaký hračky, jo, přesní dávky a takový. A pak jsem se s paní bavila, s čím bych ještě mohla pomoct. No a že mají prostě jeden ten Xbox a takový, mají málo her. No a tak mě napadlo tohle. Takže já k ním vůbec nepatřím, to je prostě jenom pro ty prdělky malinkaty, když oni mají mít krásný život, oni nemají být v nemocnici, oni nepouštějí tam tu hudbu.
0: No.
2: Oni mají být doma, oni si mají hrát na hřišti, mají chodit do školy, do školky prostě a nemají bojovat prostě. A tohle je nejmenší. Peťo, já ti strašně moc děkuju, že jsi mi s tímhle pomohl. A jak říkáš, jestli se, což asi podle toho, jak mi ty lidi píšou, jestli se prostě nande víc těch PlayStationů nebo těch peněz víc, tak já slibuju to, že přijde to prostě do správných rukou. Rozhodím si tě, tak jak to umím teda.
0: Evidentně. Moniko, běda ti, jak na bazoši budeš prodávat 8 Xboxů a 9 PlayStationů. Já si tě najdu.
2: Teď jo, když se mě koukneš na profil, já už jsem těch sbírek dělala miminka, který jdou prostě do náhradní péče s kufříkem, obyčejným kufříkem, tak jsme jim je vytunili v Olomouci, v Karlových Varech, v Šumperku, jsme vytunili prostě kufříky a víš co, to je pár korun, jo, když někdo nechá 200-300, mě tady paní dovezla věci za 1000, jo, úplně prostě jen tak, jako jo, a pro nás to jsou malé věci, ale vlastně. Pro ty miminka a tady pro tyhle děti, víš co, já opět vidím tu radost, až tam přijedu s tím PlayStationem.
0: No to rozhodně, aspoň na tu chviličku, no, na tu chviličku, když už vlastně nemůžeme pomoct jinak, tak pomůžeme. Moniko, chtěl jsem moc poděkovat.
2: Aby přišli na jiný.
0: Píšeme hromada lidí, že nechytli ten tvůj profil. Ty to máš trošku složitý, myslím si, že ten můj je relativně jednodušší. Teď jsem to nasdílel do storíčka a ten odklik funguje přímo na tebe. Tak jestli chcete, Petr Rybal, tam najdete odklik přímo na Moniku, anebo můžeme teda říct, že Monika, počkej, já si tady musím najít, mě se úplně zmizela. Monika je tady. NULLLIINA. Jak říkám, Petr Rybal jednodušší.
2: Já si to změním. Strašně moc všem děkuju, všem vám se ozvu. A opravdu nejsem žádná podvodnice, nejsem prostě, nebude to do poslední koruny, to prostě předám. Jo, abyste věděli a strašně vám děkuju, Peťo, dík.
0: Myslím, že už se to všechno zvládne, že osud to takhle chtěl. Takže pro pátek 9. října zrušíme song za trest, tohle je mnohem víc. A je to důkaz toho, že nejsme normální rádio, že jsme Evropa 2. Tak...
2: To je úplně nejlepší a všichni posluchači, úplně nejlepší prostě, všichni, co posloucháte a díky moc, Ježíš, ale dneska nic asi nezahrajem tady s tímhle.
0: V pohodě, to se zvládne, hrajeme celý den. Tak ahoj, si láska,
2: díky
0: ahoj.
2: Moc, ahoj, čau. Večer na Maximum. Evropa 2.
0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Now let these little bitches do some fishing! Yeah. Let's go! Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem. Where are we? Rolling Loud! Where are we? Fishing at the lake house. That's right. A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott. It's the biggest hip-hop festival in the world. All the best rappers are gonna be there. Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání. I'm looking for my son. You wish that pervert was your daddy. Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochrany i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hiphopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
3: Hi, honey.
4: Hi, how's everything going?
3: Oh, everything's going. It's going pretty good.
5: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: Evropa 2, 88.

0: been thinking too much. Help me.
1: Maximum muziky. Evropa 2.
2: Dvě a půl minuty po 19. Posloucháte Evropu 2, kde pokračuje večer na Maximum.

byl můj dědeček, tak Štefanům jenom to nejlepší, pořádně to oslavte, zase kdy jindy slavit, než takhle v pátek, když před sebou máte víkend. Teď takový rychlý letní pohled k nám na Evropa2.cz. Našel jsem tam totiž článek, který se týká realit a slavných. Já to mám vždycky rád, dokonce i historicky, vím, že byl v televizi nějaký takový program, pořád, kdy se ukazovaly takový ty mega baráky, 8 koupelen a zlatý kliky, a jak to vypadá na záchodě a tak dále, tak dále, tak dále, tak dále. Vlastně mi to docela bavilo, no a u nás na Evropa2.cz se píše, že Angelina Jolie se stěhuje z LA, protože prodala svůj dům. Prodala ho za 24,75 milionu dolarů. Dejme tomu plus minus 25 milionů dolarů. Tady už nejde o 5 kila. No a víte, kdo ten dům Angeliny Jolie koupil? Koupila ho zpěvačka Madonna. Chystá tam nějaký změny a tak dále. No, mrkněte, totiž tam je strašně důležitý, abyste viděli ty obrázky. To, že někdo prodal, to, že někdo koupil, to je hezký, to vám stačí, ale myslím si, že ty obrázky jsou tam strašně důležitý a od toho máme náš web Evropa2.cz. Večer na maximum.

19.11, večer na Maximum, Evropa 2, Sárám a Štefanům jenom to nejlepší a teď třeba konkrétně můžete někomu popřát. Může

0: chcete třeba popřát k narozeninám. Jak budete chtít, jsme tady od toho. 257 408 88, dejte vědět. Haló, Evropa 2.
1: Dobrý večer, tady Daniela z Ústí nad Labem.
0: Je, zdravím do Ústí.
1: Jedu právě z kina, byla jsem na filmu Tango pro tři. Pro dámy ve zdravém věku doporučuji.
0: Takže tip na víkend, ono má být tak nějak všelijak. Fakt po ránu kosa. Dneska jsem venčil a ukazovalo mi to tady v Praze na Brandově 6 stupňů. To už je fakt teda zima. No, tak...
1: My měli 11, takže lepší.
0: Fakt v Ústí bylo 11, jo?
1: No, kolem 8 hodiny teda, no.
0: Jste víc na sever. No, tak to já byl dřív. To já byl dřív.
1: Tak to já ještě spinkala.
0: No dobře, ale stejně už je klendra, navíc má pršet, takže, myslím, skvělý tip. Tango pro tři.
1: Tango pro tři.
0: OK.
1: Pan Jan Kolejník a Kristýna Boková. Hezký herecký výkon. Hlavně super. Klidnej, hezký konec. Takže to je v dnešní době zázrak.
0: Hmm. Potravu pro oči, tu máme za sebou. Co do uší?
1: Je, počkejte. Já bych si asi dala tu Miley Cyrus Flower. To mám ráda.
0: Tady hledám.
1: Ať to mám hezký.
0: No jasně. Najdeme to tam, pustíme to a důležitý je, pro koho to bude. Jednoznačně pro vás, jasně, ale...
1: Určitě pro mě, bude to pro moji báječnou dceru, která dneska sedí u voleb, jako volební komisařka, nebo nevím, jak se těm lidem říká. A přeju všem, ať mají šťastnou ruku ve volbách, protože ty komunální politici je potřeba, aby byli chytrý, šikovní a dělali něco pro lidi.
0: No to teda, tak díky moc, zdravíme Ústí nad Labem, ahoj.
1: Krásný večer.
0: Ahoj. Maximum. We were good.

0: aktuálně jedna z mých nejoblíbenějších One Republic, dohromady Alesso a taky In Your Eyes, fakt skvělá věc. Mimochodem, kdyby vás extrémně zajímala muzika, všechny novinky, všechno, co hrajeme, playlist, všechno je kompletně na europa2.cz, samozřejmě i hlasování do hitparády. Teď ale téma láska. Třeba vás o víkendu čeká nějaký rande, už to máte naplánovaný, anebo si to rande nějakým způsobem budete chtít domluvit. Tak v tom případě potom dávejte pozor na to, jak vypadá babička dané slečny. Teď to teda beru jenom v tom gardu, že muž domlouvá rande se ženou. Protože tady se jasně píše, že takový to starý přísloví, jaká matka, taková dcera, jaká matka, taká katka, že to stoprocentně platí, dokonce prý ještě obkoleno, že chirurgové potvrdili, že procesy stárnutí obličeje mezi babičkou a vnučkou prý fakt jsou skoro stejný. A když třeba babička měla nějaký první vrásky, nevím, v 45, tak v 45 bude mít první vrásky i ta vaše vyvolená. Fakt to takhle funguje. Čili, jestli teda na víkend nějaký to rande chystáte, nejdřív bych mrknul po nějaký zachovalý babče, a potom se seznámil s vnučkou. Evropa 2. Evropa 2. Maximum
1: Petra Hříba. Evropa 2. Každou středu večer se na Evropě

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Zpátky k muzice.

0: 19.26, skoro půl osmé, chcete-li, 257 408 88, už jsme dlouho nehráli na přání, je pátek, jsme tak jako hezky ve spojení, navíc se nám povedla nádherná věc, třeba jste si rádio zapli teď, ale volala Monika, která pomáhá dětem, které jsou vážně nemocné, a říkala, že by pro ně chtěla jednu herní konzoli, jeden PlayStation. Tak aktuálně to vypadá, že jich máme třeba 20. A že pomůžeme nejen v Olomouci, kde teda konkrétně chtěla Monika pomáhat, ale že pomůžeme i jinde. Takhle dobrý jste, takhle jste to zvládli. Tak, uvidíme, co teď, kdo je na drátě, haló, Evropa 2.
1: Ahoj, tady Hanka.
0: Ahoj, Hanko, zdravím tě, kam?
1: Okres Znojmo.
0: Znojmo, jo, jak se to máte, dobrý, burčák ještě pořád máte?
1: No, nevím, asi jo.
0: OK, chápu, burčák nepiješ. Víno máte stoprocentně, to je v pohodě.
1: Víno nevím, já piju burčák, ale burčák nevím, jestli ještě pořád, určitě je, že
0: já
1: jo?
0: Já nevím.
1: Takže teď nevím, jestli ještě.
0: Aha, no já jsem se úplně odkopal, že vlastně nevím, jestli se ještě může prodávat, jestli to ještě vydrží, protože no, ono právě, to potom vybouchne v té petce, tak no jo. Hele, uvidíme, on někdo napíše. Dneska mám pocit, že jsme fakt úplně ve spojení a že cokoliv vyhodíme do vesmíru, do éteru, tak se hnedka vrátí a je to v pohodě. Takže zjistíme. Hani, co to bude?
1: Prosím tě, chtěla bych, mám přání pro svého syna, on má dnes 20. A nevím, jestli to tam něco najdeš. Alban, Čela, Afro Queen.
0: Okay. Afro...
1: Alban, Čela.
0: Čověči, to ne. To nemáme. To nemáme. Šlo by mě vymyslet něco jiného k narozkám?
1: Tak dej něco, nevím, buď...
0: Tak první, co udělám, že pustím tohle. Že přejeme hodně štěstí, zdraví.
1: Něco od Alexe Borena, nebo...
0: Dobře.
1: Něco.
0: Dám to tam.
1: Jasně. Dobrý.
0: No a maminka něco krásného vzkáže?
1: Ježíš, jo, já mu přeju jenom to nejlepší. Ať se mu v životě splní všechno, co si přeje. Ať je zdravej. A víceméně je mu 20. On to už bere jako mínus, že už je starý, že už tam má tu dvojku, ale... Nejlepší
0: tak,
1: věk.
0: Jo. No tak řekni, že mu přejeme všechno nejlepší a vyřeď pozdravy od čerstvého čtyřicátníka, jenom aby věděl, že může být ještě hůř. Tak ahoj.
1: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj.

0: Páteční večer na maximum, páteční Evropa 2, víkend už fakt klepe na dveře a teď někdo bude diktovat muziku a třeba tím právě ten víkend sám pro sebe otevře. 257 400 888. Haló?
1: Ahoj, já vás zdravím.
0: My tebe taky, kdo tam?
1: Ahoj, tady je Veronika.
0: Verčo, tak teď jsem mluvil o tom víkendu, ty už si ho otevřela, nebo do něj teprve vcházíš, nebo se chystáš zaklepat?
1: Já už pomaličku vcházím, ale už prostě klepe na dveře, takže už je to super.
0: Jasně, kombinace už všeho, tak čím ten víkend otevřem?
1: Já bych poprosila zahrát nějakou hezkou písničku od Shakiry.
0: Ty jsi to řekla tak, hezkou písničku od Shakiry. Dobře,
1: ona
0: já
1: všechny hezký písničky,
0: tady teda něco vyberu, takovýho tanečního, pátečního. Co chystáš mimochodem na víkend? Má být tak všelijak?
1: Nějaký akce obrazíme asi tady, co budou v okolí a budeme odpočívat, prostě dobíjet baterky po celém týdnu.
0: Jakože se chystáte i ven, jo?
1: I ven.
0: Tak si vemte pláštěnky. Díky za telefon, měj se hezky.
1: Taky,
0: ahoj.
1: Mějte se, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Páteční večer na Maximum, páteční Evropa 2 a před námi Last Call. Poslední muzika na přání, kterou v tomhletom pracovním týdnu stihneme, tak se ptám, kdo je na 257 400 888? Haló?
1: Ahoj, tady Kuba.
0: Kubo, ty teda zníš tak nějak jako zadumšile.
1: Ahoj, jsem trošku nemocný, trošku nastydlej, tak trávím páteční večer doma.
0: Trápí tě ta nejhorší nemoc, která nás chlapi může trápit?
1: Ale dostal jsem smrtelnou rýmu. Nikdo si vůbec nedokáže představit, jaký teďka zažívám momentálně stavy. Minulý týden teda byla moje žena nemocná. Ta teda na tý to absolutně nebylo poznat, ale to bylo prostě tím, že my to trošku prožíváme jinak.
0: No ne, je to prostě žena, to je jasný, my to chápeme, nebo takhle. Já za naše chlapské pokolení to chápu jednoznačně, tak jsem rád, že poslední, co v životě uděláš, je to, že voláš sem k nám na Evropu 2 a potom se odebereš, když nám tady hraje Vinetu do věčných lovišť.
1: Ale beru to takový rozloučení svoje, proto bych si přál, prosím, tuto písničku, je to taková kultovka od PSH, jmenuje okay. To Praha.
0: OK, dáme Prahu, dáme PSH LA4 a ty se koukej kurírovat, dej se dokupy, jo?
1: Ahoj, děkuju moc.
0: Hezký víkend s citrónem a čajem. Čus.
1: Ahoj.
0: Večer na Maximum.

0: se další kočička, stopuje autička. Já zastavím slečno, tam to potřebujete.
1: No do Prahy, na party, na penery.
0: Ale že v Praze je hra, tolik se může stát za tak malou chvíli, jako třeba teď říkám, je to raz dva, sedíme na sedím se radlem jeho auta.

0: A je to. Tenhle pracovní týden jsme zvládli, ale před námi ještě finále s Petrem Švancarou. Ten dorazí za okamžik a probereme společně, co neobvyklého nám připravil tento týden. Protože tenhle týden je Mezinárodní týden zbytečností. Ale je to pojatý tak, že byste ty zbytečnosti měli používat, abyste ostatním dokázali, že to až tak zbytné věci nejsou. No, probereme to za chvilku s Petrem Švancarou tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Je tady pátek, víkend se blíží, ale než to nastane, tak s Petrem Švancarou v rámci rubriky Žádný švanci, čau.
2: Ahoj, všechny zdravím.
1: Probereme Mezinárodní týden zbytečností.
2: Já už to viděl na Instači.
1: Jo, jo.
2: Ano.
1: Dával jsem tam takovýho toho mýho santu.
2: To jsi tam dával taky si, takovýho jako nějakou, něco už vánočního. Já jsem se doma lekl, že to prodáváš a že už se blíží u Vánoce. Jakože jsem zaspal, že jsem se zrovna probudil, když jsem, já chodím po obědě spínkat.
1: Jasně.
2: Někdy, jo. Teď jsem se koukl na tvůj Instagram a ty tam dáváš Vánoce. Já říkám, ty vole, tak už jsem byl takový rozhozený.
1: To já neprodávám, naopak, ale já to kupuju.
2: Plné barák toho mám, chlapče. Plné barák zbytečnosti.
1: A právě v rámci toho Mezinárodního týdne zbytečností máme nějakou tu zbytečnost, kterou všichni za zbytečnost považujou,
2: ano.
1: Ale ty to miluješ.
2: Ano.
1: Máme používat.
2: Proto jsem rád, že tady není Ondra.

Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o Maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilogram... na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

novinky Evropy 2. Troy Sivan.

0: maturanti. Věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky.
1: Maximum tvý muziky.

Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
1: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropy 2.
2: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
1: Přečíst to podle mě dokážu.
3: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
4: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
5: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
3: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
1: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
6: Evropa 2, kde to stojí?
7: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
1: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
6: Nejsme normální rádio, jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
1: ale ne. Co? Haló, kdo?
3: Haló.
1: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt!
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
2: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
4: We were staring down disaster.

0: Vaťko odpoledne.
1: No, ale... teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
2: Teď to nakopnem.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teď nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

muzyka. Adéla. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88

prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

už dneska večer. Rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. DJ Lafayette, Ondrej, Richard Trejno.

Maturiťák Snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o Maturiťák Snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.